0: bych se nebál říct, že skoro jedna ku jedný. Protože diváci to vědí, protože my se o tom dost často bavíme na sociálních sítích, oni se mi na to dost často ptají. A tak třeba moje teta Magda, což je Slovenka, má dvě sestry. Eva Kerestéšová ve Vyprávě je Slovenka, má dvě sestry. Všechny tři jsou blondýnky. Teta a její segry taky byly všechny blondýnky. Můj táta dělá v Metroprojektu, Karel dělá v Metroprojektu. A já jsem vlastně, víte, ono, když píšete seriál, který má nějaký vývoj, ne, když je to takový ten redundantní seriál, jako jsou třeba kriminálky, kde vždycky jako začínáte zase z nuly a je to jenom jedna kauza, vlastně ty postavy se nikam nevyvíjejí. Ale když se vám ty postavy vyvíjejí, tak vlastně vy to držíte třeba na 10 dílů. Jo, jakoby, co dělá Oscar, co dělá, nevím, Martin, co dělá Pepa. A když tam těch postav máte 20 a má to být třeba za 20 let, tak tam těch kombinací je hrozně moc. A já jsem vlastně si říkal, abych to jako uhrál těch 40 let, tak musím nějaký klíč. Tak jsem zvolil naší rodinu a v podstatě jsem jako obsal ty osudy té naší rodiny skoro jedna ku jedný. Samozřejmě jsou různě promíchané ty postavy, ale držel jsem se toho, kdy se co stalo, abych se v tom zorientoval.
1: Psalo se to takzvaně samo?
0: No, co to je samo? Psaní je, nemyslím teď jako básnička nebo nějaká krátká povídka, ale když píšete jako delší text, tak je to vždycky řehole. Jo? To jako samo nejde, to musíte prostě sedět od rána, od česti.
1: Musíte to vysedět.
0: Musíte vlastně to vysedět, no.
1: Ale já se spíš ptám na to, jestli právě tím, že jste nemusel nic nového jakoby vymýšlet, nebo...
0: Jo, takhle, to se mi psalo samo. To jo, to jako takhle,
1: tak to, myslím,
0: to nadšení tam bylo, to nadšení tam
1: tak,
0: bylo.
1: Tak, ano.
0: To, ta radost z toho tam byla a taky hrozná nervozita, protože my jsme vlastně byli nějaký nízkorozpočtový seriál na pátek, jako rodinný. Měli jsme malý rozpočet a museli jsme vlastně si hrozně moc hrozně vymýšlet a vypomáhat, aby jsme to vůbec natočili, některé ty situace. A naproti nám třeba běžela Zdivočelá země. Jo. Hmm. A já vždycky říkám, tak Zdivočelá země tam má 20 tanků, jak prostě, nebo 10 tanků, jak jedou prostě někde na hranicích a tam Martin Dejdar přijede na koni a vy nám tady nechcete dát ani tank v srpnu, aby byl stál jako někde na ulici. Jo, tak jsme potom si vymodlili jeden tank, ale ten nepoměr byl jako obrovský, jako v těch rozpočtech. A takže já jsem si jako byl nadšený, ale vlastně jsem se hrozně bál, jestli to ty diváci jako vůbec přijmou, jestli to vůbec bude bavit. Protože to byl vlastně skok do takového jako vody, kde jsem nevěděl, jestli to ty lidi bude bavit, se dívat skrz rodinu na tu velkou historii.
1: No, diváky to bavilo nesmírně, neustále ještě baví. A vaši rodinu to taky bavilo?
0: Nebyli
1: naštvaní, že se v těch postavách poznávali?
0: Ne, ty jsme zrovna včera mluvili s tetou, tou Slovenkou, tetou Magdou, zdravými, která je vlastně předlohou té Evy a ani dneska vlastně už jí to i ty kamarádi vždycky říkají, my jsme asi viděli vyprávěj, ona tam, ta Eva udělala tohle, to si fakt jako udělala a musí to někde jako vysvětlovat, ale ne. Já jsem jim to všem řekl, že to budu psát a vlastně potom jsem mi používal i takovou studnici nápadů, že jsem se každýho ptal na různý detaily. Příklad, byl tam díl o DDR, tak jsem prostě si svolal rodinu a museli mi vyprávět všechny zážitky z DDR, co tam dělali.
1: Jste si posadila, tak
0: no,
1: vyprávějte.
0: No a jo, opravdu jsem si nahrával jako normálně na záznamník a pak jsem to přepisoval, protože to jsou detaily a proto si myslím, že to ty lidi mají rádi, který nevymyslíte, že prostě tam jedna herečka řekne, že tady ty Němci to mají skvělý, oni mají ty malý brambůrky kulatý, jo, který v té době prostě byly jako in. A to si máma vzpomněla, tak jsem to tam hned dal, protože jsme tady neznali žádný jiný než ty velký rozvařený brambory. To jsou takový jako blbosti, ale když jich tam máte prostě 10, tak je to zábavný a když jich tam máte 100, tak ty lidi to potom začnou milovat.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Seriál Vyprávěj měl nakonec 116 dílů a psal se 7 let. To je obrovský kvantum textu. Jak jste to zvládli jako dyslektik?
0: Strašně.
1: To pro vás muselo být nesmírně jako energicky náročný.
0: Já jsem to všem napsal na začátku, že jsem jako dyslektik. Ano. A v každém díle jsem vždycky, že tam já ty chyby mám. Já se na to přiznám, já když jsem unaven a i ty bychom si třeba psali SMSku, tak by napsal třeba my jsme šli do rozhlasu s někým i. protože mi to nějak ten mozek nesepne potom, jo. A pak bych si říkal, já jsem zároveň vystudoval český jazyk
1: literaturu
0: na peďáku.
1: Ano.
0: To znamená, že vlastně já jsem

0: Já to jako umím, ale ten mozek mi to prostě nedává v té první chvíli. Ale jak to děláte, tak se vlastně zvyknete, že musíte, že jde o ten příběh, že jde o to téma, o ty charaktery. A máte nějaké jako kontrolní mechanismy, který jsem vždycky dělal, to jsem zapomněl, jsem napsal díl a pak jsem si dal třeba hodinu a teď jsem se podíval třeba. Takže projedeme si CTRLF OVI, všechny OVI jako já nevím, Novákovi, Františkovi a teď jsem si kontroloval, jestli to je jako něký i pak SZ, jestli to je s někým nebo z něčeho, pak LI na konci vždycky. A tak vlastně jsem to takhle jako mimo technický pomůcky jsem si potom dělal, abych to celý jako fakt ještě jako zkontroloval, abych nebyl úplně za úplnýho hlupáka. Mm. Takže z hlediska dyslexie to bylo fakt trápení.
1: Já se nemůžu nezeptat na rafťáky, které formovali celou moji generaci. A byl to ten film, jeden z prvních filmů, kde já jsem vůbec třeba zaregistroval nějakou jako teenage, jak to říct, jako erotiku, nebo vlastně podle mě to spoustu kluků mojí generace opravdu jako formovalo a bylo to šokující v té době. Jak napsat takhle kultovní film, kultovní jako teenage komedii?
0: Tady musím říct, že já jsem tam byl přizván.
1: Jste přizván.
0: Já jsem byl přizván k Karlosem, teda Karlem Janákem, protože jsem spolu dělat snowboardňáky, ty nám nějak nevyšly, to je taková legrační historka, ale on je vlastně, on umí ty puberťácký komedie a on napsal asi třeba 300 stránek rafťáků a teď říkal, hele, Ruďochu, já to potřebuji nějak jako přepsat, ještě mi tam chybí nějaký jako linky, tak mi to začni prostě jako psát. A současně se to nějak začalo jako natáčet, jo. Takže já si myslím, že jako mych je tam takových třeba, troufnu si říct, třeba 40%.
1: No, tak to je ale velký kus.
0: Jasně, samozřejmě, ale jako si říct, jako, že ten duch, když jsem jakoby, duch jsem vzal toho Karla, že Karel opravdu, on je starší než já, je to jaderný fyzik, Karle, zdravím tě, ale on je pořád puberťák. On je pořád, jako to je stejně, jako to bylo před těmi vlastně 20 lety. A ty teenage sexy, no já jsem tam taky některý psal, některý jsme společně vymýšleli a myslím si, že tam bylo jako obrovský štěstí v tom, že zaprvé ten Karel jakoby žil jakoby těma teenage jako blbostma, jako byly prci, prci, prcičky a tak. A současně jsem mu tam povedl jako geniální cast těch dvou kluků. Mm-hmm. Versus ty holky, protože když se na ty holky podíváte, tak to jsou vlastně dneska všechno většinou nějaký top herečky.
1: Ano.
0: Runka Kubařová, Eliška Křenková, Andrejka Kerestešová. A ty oni všechny byli mladí. My jsme tam všichni, já jsem tam jezdil na to natáčení samozřejmě, jsme všichni na těch lodích a bylo to něco jako neuvěřitelného. Jako jo. Bylo to vlastně, ale my jsme to tak jako v té době nevnímali, my jsme prostě jenom jako blbli a bavilo nás jako blbnout a udělat prostě sex na pseníku, nebo v té dodávce, že jo, tam takový ty srandičky a tak. Takže my jsme to brali jako nějakou v tu chvíli jako přirozenost, která nás jako bavila, jo, nebo kterou jsme jako žili, nebo chtěli jsme, aby jsme se na to jako dívali, no.
1: No vy jste se stal součástí toho, jak vy říkáte, cirkusu. Vy jste pracoval dlouhý rok jako scénarista, ale teď jste se postavil konečně i za kameru jako režisér. Jaký to byl pocit na jednu mít na starosti celý štáb herce a mít to takhle všechno jako na ramenou?
0: Já jsem vždycky chtěl být režisér, jo, protože člověk vlastně ani neví, co to je ten scenárista a dramaturg už neví vůbec nikdo, co to je. A takže já jsem chtěl být ten režisér, jo, v té sedmý třídě, no, v šestý třídě. A vlastně pořád jsem točil filmy a pak až ta paní profesorka a tím, že jsem se asi šestkrát nebo sedmkrát dostal na FAMU, jsem začal studovat tu literaturu, abych nešel na vojnu. Tam jsem najednou jakoby zjistil, že ty příběhy jsou vlastně ještě lepší, větší, silnější, je to ta nejdůležitější na tom celém jako v tom systému. A pak vlastně mi vlastně oslovil Tomáš Bařina, pak že Karel Janák a tak další. Takže vlastně jsem se najednou stal scenáristou díky tomu, že vlastně někdo jako chtěl využít ty mý služby a vlastně pak mi to vlastně bavilo a neměl jsem nějak potřebu, když jsem třeba na vyprávění některý díly točil nebo na jiných seriálech, ale vlastně nikdy jsem neměl jako potřebu vyprávět, jako být na tom place, protože mi to vlastně jako zdržovalo od psaní těch příběhů. Teď jsem se to konečně jako splnil, ale vlastně ta doba už vlastně zase jsem zjistil jako dál, že ty filmy už jako nejsou, jak jsem říkal, tím etalonem nebo tím, proč já jsem se stal tím scenáristou a režisérem a ta doba se jako zásadně mění, takže zase vlastně teď jsem třeba napsal knížku, zase jsem se jako vrátil k tomu příběhu, k tomu, co vlastně je to na tom to nejdůležitější a nejzábavnější, když jste v tom příběhu.
1: Když píšete scénář, představujete si už konkrétní herce do těch rolí, nebo to přijde až posléze?
0: Až posléze. Já to mám jako hodně oddělený. Jo, jak jste říkal o tom Jirkovi Bartoškovi, ty tři scénář, tak pak se ještě říká, jeden film napíšete, druhý film natočíte a třetí film sestřiháte. A to jsou tři různé věci. Jo, opravdu to tak je. A já miluji jako tu fázi, když jste v tom příběhu jako ten scenárista, že to je vlastně váš svět a vlastně to musím říct, že mě úplně nejvíc jako baví, když žijete s těma figurama a vlastně teď oni vás nějak jako si ubližujou, nebo se zabíjejí, nebo si jsou nevěrní, nebo tak dále. A vlastně mě by tam jakoby ty herci jako rušili. Jo, protože to znáte, když chodíte na castingy, jak často je to zvláštní mix, než se jako usadí výběr nějakého
1: stylu. Ta chemie zafunguje i mezi těma.
0: A já kdyby se třeba upnul v uvozovkách na vás a pak jste řekl třeba, že nemáte čas a teď by to hrál, já nevím, teď mi napadá váš kolega ten...
1: Honza Nedbal.
0: Honza. Ano. A hrál by to Honza, tak já bych prostě byl úplně z toho zničený, že tam pořád jako vidím Oscara a ne, a přitom to hraje Honza. Takže až když se jakoby ta postava najde ten toho svého herce, tak potom to jako přijmu, ale nikdy dopředu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.
1: Mým dnešním hostem je scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner. Vy a vaše bývalá manželka herečka Jana Bernášková, jestli můžu takhle zabrouzdat do osobního tématu, jste se rozešli, ale dodnes o sobě mluvíte s obrovským respektem a našli jste model společné péče. To mě zaujalo, protože to je v dnešní době poměrně neobvyklé. Co vám pomohlo k tomu, abyste ten rozchod takhle zvládli? A jak ta střídavá péče vypadá?
0: Co mi k tomu pomohlo? Já si myslím, že jako pokora, že je člověk jako věřící a že si říká, že je jenom jednou, jo. A nemá si cenu dělat ještě jako víc špatných věcí, než jako v tom životě potká. Takže tam vlastně k tomu přistoupila nějaká vlastně jako vnitřní vědomá jakoby jako nastavení, že takhle to chci, aby ty mý děti zažívali něco, co jako vidíme jako v těch jako jiných případech, kdy vlastně jakoby ty rodiče si ty děti vezme jako rukojmí jakoby svých nevyřešených jako konfliktů, jo. A my jsme tu péči nastavili tak, jak jsme si představili, že by to mohlo být pro ty děti nejlepší. Už takhle funguje 2 roky a myslím, že jim to jako, doufám teda, že jim to nějak jakoby nekazí ten jakoby jejich svět, že oni vlastně bydlí v jednom bytě a my se tam s Janou střídáme.
1: Mm-hmm. To mně přijde obdivuhodný a přijde mi to jako skvělý nápad.
0: Já jsem mluvil s nějakýma právníkama, který nastavovali tu střídavou péči, před třeba 5 lety jsme nějakým večírku a oni právě vysvětlovali, že takhle oni to zamýšleli.
1: Původně, to je ta původní idea.
0: To byla ta původní idea, že vlastně právě, aby jako ty děti byly jako chráněný, že se tam ty rodiče budou střídat a oni to potom dělali naši dva, jakoby nějaký naši známí podobně a my jsme to nejdřív jako s Janou říkali, když jsme byli spolu, to je jako divný, že se tam jako střídají, ale pak jsme vlastně viděli, že jakoby tím dětskám to jako prospívá, ono se to potom samozřejmě časem změní třeba. Ale na tom, jako v tom začátku si myslím, že je to dobrý, protože ty lidi, ty děcka jsou, se cítí doma. Takhle já se stěhuju každý týden. Takže jsem pořád už 2 roky, mám jako kufr. A jako nevím, kde ty věci mám. A teď jako jsem dospělej. A teď, když musí to dělat ty děti, to by mě fakt jako, oni vlastně nemají domov, oni vlastně nevidí, jako podle mýho nemají. A teď mi ze mě mluví vystudovaný pedagog, že taky učím, že oni nemají vlastně jako takový ty, to první zkušenost s životem je, že nemají domov. Jo? Vždycky ta první zkušenost životní vás nějak formuje dál. To, co vidíte poprvé, vám připadá normální. Takže vlastně pro ně to bude jako, pro tyhle ty děti z těch rozvedených rodin, to je jako normální a myslím si, že to mají v tom těžší. No.
1: Tady tu náročnou situaci přemýšlel jste někdy, že byste jí třeba tisknul do scénáře nebo do nějakého příběhu?
0: Jo, určitě bude, no.
1: Bude tam, jo.
0: Už je zapsaná, včetně scény rozchodu. Jani, zdravím tě.
1: V listopadu byla premiéra filmu Milion. Mě zajímá, kde jste přišel na ten nápad, že za první narozené dítě dostane rodič milion. Mně přijde jako dost vtipný, teda musím říct.
0: Myslím, že to byl Tomáš Bařina, že jednou přišel do hospody už před lety a říkal, hele, můj strýc se zbláznil, on chce prodat horu. Já, horu, a kdo by chtěl horu? No, jako náštěrk na dálnici. A vyhlásil takovou soutěž u nás v rodině, že chce dalšího vnoučka a tomu dá ten jako milion za ty...
1: Takže to je zase jako z reálného prostě příběhu, to vás jako nenapadlo někde ve snu, ale prostě opravdu vám to někdo jako zase takhle předvěste, řekl, jo, skvělý nápad, tak to dám do filmu.
0: Já jsem jako kubisti, kteří říkají, já nehledám, nebo my nehledáme, my nacházíme ty artefakty, jo. Takový koncept umělecký. To znamená, že já jenom chodím a vlastně ty věci snažím se vědomě nacházet a uchovávat si je. Ale to je spousta historie, které jsou neuvěřitelné, ale jsou prostě, píšu se takový deníček, kde si píšu ty poznámky a už i v Rafťácích to tak bylo, tam je spousta. Třeba taková scéna se sekerkou, jestli jste to pamatujete, tu scénu, jak tam obtesává takový opilej hasič.
1: Jo, ano. No. To je u toho bálu, že?
0: To je moje historka, kdy jsem byl se svýma synovcema v cirkusu a mě si fakt vyhlí takovýhle opilej jako cirkusák a začal mě obtesávat nožima, že jo? A já jsem byl úplně z toho vyřízený, včetně těch forků, ještě neodcházejí, teď mi zavaž oči a tak, jo. A nebo zase, jak tam máte tu scénu v Rafťácích, jak oni vlezou po ten stůl, jak se tam potkají.
1: No tak, to je taky z reálného předobrazu.
0: To není z reálného předobrazu, ale to je, jestli jste viděl Někdo to rád horké.
1: Asi jo.
0: Což je nejslavnější komedie, ano, černobílá. Ano. Nemůžete se pamatovat, ale tam ta scéna je. A my jsme ji prostě jenom vzali. Já jsem říkal, hele, já to chci jednou zažít, si to natočit, jak se tam oni schovávají pod tím stolem.
1: Říkám, Mádl se tam schová, ano.
0: No. Takže vždycky to někde vidíte a vlastně to nějakým způsobem použijete.
1: Mě by ještě zajímalo, když jste psal vyprávy, tak jste v jednom rozhovoru říkal, že jste během toho psaní vyhořel. Jak takový vyhoření probíhá? Nebo jak byste to popsal? Ten pocit?
0: Šílený.
1: Co se během toho děje? Co během toho cítíte?
0: Nic. Já nevím, nepřeju vám to, nikdy by vás to potkalo, ale vlastně tak moc pracujete, že se jednou neprobudíte a sedíte na posteli a nemůžete se zvednout. A pak vám žena řekne, ty máš jít do práce. Jo? Já řeknu, jo. Teď si nějak vyčistím zuby, dojedu do té kanceláře, kterou tam si zase sednete, koukáte, pak otevřete takhle ten notebook, vidíte tam ten kurzor toho Wordu, je vám tak špatně, že jdete na záchod, kde se prostě vyzvracíte. Pak se mete karimatku a si jeden spíte, no. Tak takhle to probíhá. Takže vás někdo mluví, tak jenom tak jako civíte, jo. Takový zvláštní stav úplného jako totálního odpojení se od těla, od fyzična. No, trval to rok.
1: A jak nahodíte zpátky řemen v takové situaci?
0: Já jsem, ono dneska se tomu říká jako to vyhoření, ten burnout a jsou na to různě jako metody, jo. Ale já jsem vlastně zjistil, že nesmím nic dělat, no, že musím prostě, Já jsem byl kolem 20 nemocnej s rukama, já jsem hrál rugby a měl jsem tady v ruce třikrát trombózu. A to vždycky se, když vám to jako ta ruka oteče, to je takové jako žilní uzávěr. No. A vlastně, když vám ta ruka oteče, tak máte vlastně vždycky tři řešení. Buď vám ji uříznou, přežijete to, nebo jste mrtvej. A pro mě to vždycky byly tak, jako poprvé jsem říkal, OK, říkám, doktor, si děláte prdel, jste mi chtěl uříznout tu ruku. On říkal, jo, jsme tím malém uřízli. Po druhé už víte, do čeho jdete. A po třetí už je to fakt jako, to už je konečná, to už prostě vám ten mozek pracuje, co se všechno stane, že ty představy, že se bojíte toho, že v lese se vždycky bojíte toho, co by tam mohlo být. Kdybyste neviděli nic, tak se nebojíte ničeho. Že? Takže já jsem, to bylo šílený. A já jsem tam měl podobný jako úzkosti, jako v tom vyhoření. A viděl jsem, že jediný, co musím, jako se trvat v nějakým jako vnitřním takovým jako tom standby módu a že to přejde. Jo, takže vlastně já jsem si jakoby modelově to, jsem na to vzpomněl, co se mi stalo v těch 25. A prostě jsem to držel a viděl jsem, že to přijde. Měl jsem docela dost peněz jako z toho, tak jsem to nějak přežil. No.
1: To si vůbec nedokážu představit, že člověk opravdu rok jako...
0: Samozřejmě tam děláte nějaký věci, ale je to takový to, Já nevím, jestli to znáte, jste jako mimo. Jo, že prostě nejste ve svý, znáte to, že jste někdy probudíte, nejste ve svý kůži.
1: Zóně off.
0: Off, no, no, ale jako, že musíte to udělat, ale vlastně, jo, tak já tam sedím, Rudo, jo, jo, dobrý, dobrý, jo. A ty se tam nebavíš. Ne, já se bavím, jo, dobrý. Jo. A vlastně pořád jako tak jenom, no. Hele, kdyby dneska věděl, že může nějakýho psychoterapeutovi, nebo, ale říkám to všem teda, nebo že na to, že dneska se s tím dá pracovat, kdybych to v té době jako věděl, tak to okamžitě udělám. Ale ono to v té době nebylo jako tak jako popsaný, ani to nebylo tak jako definovaný, že to opravdu takhle závažná věc. Já jsem nějaký pocit, jsem prostě jenom unavený, jsem to prostě přetáhl. No. A když to bylo dlouho, tak jsem říkal, tak to nějak prostě musíš vydržet. No.
1: Co vás v současné době vytěžuje? Vy připíšete knížku?
0: Já jsem napsal knížku, teď v říjnu vyjde.
1: Už jste ji napsal, už vyjde v říjnu. Mm.
0: Teď právě jsme dofinalizovali, teď jsme dodělali obálku, je to detektivka. A já jsem teď dlouhou dobu přednášel na univerzitě detektivní příběhy, abych se to naučil, abych jako si to osvojil. A měl jsem hroznou touhu to vždycky napsat. A tak jsem napsal svůj první díl takového detektiva, který je v roce 45 na barikádách, bojuje vlastně jako povstalec. A současně Němci, když utíkají, tak se za ním staví jeho kamarád Němec a přidá mu složku, že asi někomu přeskočilo, že na těch barikádách se nacházejí rozsekaný kusy těl ženských. A že to chce, že by to chtělo vyšetřit, že on už musí jako zmizet do té Plzně. No, takže on jako vlastně na barikádách a přitom vlastně vyšetřuje takového nějakého masového, respektive sériového vraha.
1: A jak se kniha jmenuje?
0: Případ pražské bestie.
1: Případ pražské bestie.
0: A všem to doporučuje, to napínavý.
1: Rudolfe, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil jsem do studia. Já vám popřeju krásný zbytek dne a díky ještě jednou, že jste přišel.
0: Já děkuju za pozvání a přeju krásný den.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl scénárista, producent a režisér Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

na 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Lenky Váhalové.
1: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem bude už za chvíli lékař, chirurg Tomáš Šebek.

0: Bahalovou posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Tomáš Šebek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Lenko.
0: Lékař, chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic. Doufám, že všechno probereme, ale já začnu trošku netradičně. Vy máte pilotní průkaz a tak jste zatočil se svým strachem z létání, je to tak?
1: Jo, bylo to přesně tak. Já jsem se chtěl zbavit obav nastoupit do dopravního letadla.
0: A pomohlo to, ten pilotní průkaz?
1: No, musím říct, že pomohlo, akorát tam byla na zpočátku jako naivita, že vlastně budu připraven kdykoliv jako skočit za ten knipl toho dopravního letadla a dovést ho na runway, tak to jsem z toho vystřízlivěl, ale mám pilotní průkaz na malé sportovní létání a udělal jsem si akrobatickou licenci.
0: A jak často létáte? Protože tam je potřeba udržovat nějaké penzum těch hodin, abyste se udržel v kondici.
1: Teď doufám, že mě neposlouchá nikdo z úřadu pro civilní letání, ale mám dojem, že tam je plovoucích 10 hodin, který byste měla mít vlastně za posledních 12 měsíců. Takže toho je jako relativně málo. Na druhou stranu ty minuty v letadle běží vlastně velmi pomalu, takže 10 hodin bych měl splnit, mám jich víc. Celkově jsem nalétal už někde přes 230 hodin, jestli se nepletu.
0: A v rámci letání čeho jste se nejvíc bál, že jste se rozhodl udělat ten pilotní průkaz?
1: Úplně nejvíc jsem se bál, že tam vlastně za tou přepážkou je zavřený pilot, který třeba neměl úplně včera dobrý den, nevyspal se, byl někde na party nebo se pohádal s manželkou, s partnerkou a že prostě nebude úplně v kondici. Asi tak podobná obava, jako se mě občas ptá můj pacient těsně předtím, než odejde do anestezie nebo do spánku řízeného, jestli jsem jako v pohodě, jestli jsem jedl, jestli jsem měl dobrý ráno, tak takhle nějak jsem měl obavu a to byl podle mě jeden z těch motivů. Já mám rád věci pod kontrolou.
0: Ale předpokládám, že piloti to budou mít podobně jako lékaři, že i když třeba je špatný den, tak se prostě přepnou, skoncentrují.

0: do knihovny a pak zase sednu do letadla a letím zpátky na mateřskou Příbram.
1: A když sednete do dopravního letadla, tak už jste úplně v klidu.
0: No, přiznám se, že pořád tam trošku jakoby obavy mám, ale asi je to otázka cviku. Začal jsem od těch 33 let, kdy jsem poprvé šel do dopravního letadla, to se málo komu podaří letět poprvé ve 33 letech, tak jsem už absolvoval asi desítky letů a je to dneska už jako v pohodě, beru to jako autobus nebo vlak.
1: No, já přemýšlím, jestli by se to dalo využít do praxe, že třeba ten, kdo se bojí pavouků, tak by vyhledal chovatele, který má pavouky a prostě byl mezi nimi.
0: Já jsem o tom přesvědčený, dokonce když občas přednáším někomu na téma strach, tak jako uvádím způsob, jak ho zvládat. Já si strach zásadně rozděluji na menší obavy, ne strachy, ale obavy, abych si je racionalizoval. A takhle vlastně se pokouším, já nemám jediný strach z letání, ale spoustu dalších strachů a fobí. Vždycky s někým, kdo už to zvládl, kde my vlastně instruktorem, někým jako vůdčím, tak společně a takhle se dá zvládnout jako lecos. Takhle se můžete stát docela dobrým chirurgem, takhle se můžete stát pilotem, takhle vám vlastně jako může v životě vycházet spoustu věcí, když máte kolem sebe lepší lidi, kteří vás tím údolím smrti provedou.
2: Radio

jmenuji Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha a teď téma longevity. To mě nesmírně baví a zajímá a vy o tom často mluvíte. Byl tady nedávno František Knobloch, nevím, jestli ho znáte, mladý vědec, který se zabývá dlouhověkostí a zkoumá to,

0: toho pohledu, jaké chemické procesy se v našem těle dějí, například po požití alkoholu, jaký vliv má chlad a tak dále a tak dále. Dlouhověkost ale zřejmě není primárně o tom dožít se 100 let. Ale neřeší se věk, ale to, abychom byli co nejdéle zdraví. Vnímáte to podobně?
1: Vy už jste to v podstatě perfektně zodpověděla. To je to, co je podstatou podle mě longevity. Já longevity beru trošku jako buzzword. Pro mě, když v angličtině je nějaký ekvivalent, tak health span, nikoliv life span, to je ta absolutní délka dožití, zatímco health span je délka dožití ve zdraví. To je to, co by nás mělo zajímat, protože třeba nesmrtelnost v českém pojetí znamená, že se dožijete 62 let ve zdraví v průměru a zbytek umíráte do 80 let, což je průměr Evropy. A jsou prostě v Evropě jiné státy, jiné země, zejména třeba sever Evropy, kde se lidé dožívají více let, výrazně více let ve zdraví. A byl to jeden z důvodů, proč jsem s kolegama založil think tank před 4 lety s názvem Minister zdraví. A řekli jsme, že si myslíme, že Čechům by nejvíce prospělo, kdyby měli více let strávených ve zdraví. A k tomu by mělo sloužit zdravotnictví a vlastně celý ten systém i vzdělávání.
0: A my to určitě probereme, ale v rámci těch severských států, tak tam je zase problém nadužívání alkoholu. A alkohol je toxický, to se přiznejme.
1: No, tak upřímně, my, jestli se nepletu, aktuálně obsazujeme druhou příčku.
0: Já jsem nechtěla být tak
1: krutá. Střídáme se tam s Iry, Maďary, Litevci, jestli se nepletu, takže já tam ten severský stát nevidím. Je to takový jako dogma, ano, a ještě si to lidé spojují s tím, že tam prostě tak moc nesvítí sluníčko, tak co jiného jako dělat, ale takhle to ve výsledku není. Já se přiznám, že teď přesně nevím statistiku spotřeby alkoholu per capita na Švéda nebo Nora, ale vím přesně, že Čech vypije 160 litrů piv, 11 litrů vína a 1,5 litrů spiritusu per capita počítaje i novorozence.
0: A víte, že byli dřív lékaři, kteří doporučovali skleničku vína denně? Pamatujete si to?
1: Jsou i dnes. Většinou se rekrutují, aspoň na to nemám data. Já jsem hrozně rád jako datově jaksi zapřený, ale jsou i dnes a rekrutují se většinou z řad třeba kardiologů nebo cévních specialistů. On alkohol skutečně jako mimo jiné zlepšuje třeba reologické vlastnosti krve. Ta krev jako lépe teče, takže se dá říct, no možná to je třeba nějaká prevence infarktu a tak dále. Data nemám, co na co, ale data mám úplně přesně je, že jedna molekula alkoholu je buněční jed. Takže pokud vám perfektně ta krev teče a do buněk vám dopravuje jed, tak to ve výsledku je to jeden z karcinogenů, takže spojení s rakovinou, s onemocněním nádorovým a tak dále. Je to buněční jed a žádný alkohol v žádném množství nelze ospravedlnit, že to je zdravé. Druhá věc je, jestli tady máme několika setletou historii konzumace a jak s tím vlastně jako pracovat. Tady já nejsem militantní, přestože jsem abstinent, tak rozumím tomu, že tady prostě tradičně tuhle drogu máme, ale když se někdo zeptá takhle přímo jako vy, tak musím říct jednoznačně, je to jed a nemá
0: prostě
1: co.
0: Ne. Ne. A když vypíchneme ty základní body toho, jak si ten věk prodloužit ve zdraví, tak je to teda spánek, málo jídla.
1: Já bych nechtěl říct málo jídla, aby to neznamenalo, že člověk musí prostě hladovět, ale třeba mít v sobě dostatečnou disciplínu, abyste nedojedla talíř. Což se může v velice krátké době projevit tím, že prostě si začnete méně nakládat. Takže ano, o trošku řekněme méně jídla, o 20%. Podle studií spánek, to je významná komodita, je zvláštní, že ji máme všichni k dispozici, ale zejména Češi a zejména dneska adolescenti na tohle jako výrazně hřeší a ubíráme si roky strávené ve zdraví díky tomu, že prostě méně spíme, že máme spánkovou deprivaci řízeně. Neříkám, že neexistuje insomnie, nespavost, že to je diagnóza a tak dále, ale tam, kdo si to prostě způsobuje sám, tak nedělá dobře. K tomu bych přidal pohyb, ale to nemusí být maraton, to nemusí být nic víc než 30 minut ostré chůze, tak aby si člověk zapotil trošku tílko nebo bluzu. A ještě bych k tomu přidal třeba expozici chladu mírně. Je prokázáno, že mírná expozice chladu v buňkách vlastně otáčí biologické hodiny a zejména ženy rády uslyší, že potom mohou mírně mládnout.
0: A dobré vztahy v rodině.
1: To je ta, to se já jsem vyměnil takový 4 fyzický principy a ten možná úplně nejpodstatnější je obecně pěstování vztahů. Na to máme zase krásný data z ministra zdraví. My jsme jedna ze zemí spíš na chvostu těch, kteří chápou takové hodnoty, jako je rodina, setkávání se a tak dále. Dá se říct, že vztahy, které založíte v průběhu života a které udržujete, tak na stará kolena jako byste našli. Prodlužuje to prokazatelně život strávený ve zdraví, stejně tak jako třeba svalová hmota, kterou nabere naberete během života. Čím je člověk osvalený, ale to neznamená, že je bodybuilder, tím lépe potom zvládáte standardní sebeobslužnost, chůze do schodu, procházka a tak dále.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Se mnou stále Tomáš Šebek a vy jste několikrát zmínil projekt Ministr zdraví. Co to je za projekt?
1: Ministr zdraví vznikl na základě mojí letité frustrace ze systému zdravotnictví, ve kterém pořád funguje jako řadový lékař, už pomalu čtvrt století. A tak jsem se jednoho dne rozhodl, že než abych prostě neustále něco kritizoval, tak že zkusím do toho veřejného prostoru přispět. Šel jsem se poradit s těmi nejlepšími a na prvním řadě to byl Jara Cimrman, takže to je jeho myšlenka, protože to je člověk, který rozumí všemu, včetně zdraví a zdravotnictví. A založili jsme trošku legračně Ministra zdraví, malinko na truc, a dneska je to vlastně organizace, která má kolem sebe 80 expertů, spolupracujeme s ministrem zdravotnictví, spolupracujeme s barákem ministerstva zdravotnictví, spolupracujeme s celou řadou dalších stakeholderů v tom zdravotnictví, kterým nabízíme nic méně než to, že někde kolem nás v Evropě jsou šikovnější, mají lepší data, jakým způsobem tu zkušenost, ten benchmark aplikovat do českého zdravotnictví a s ničím menším než vizí ministra zdraví, což je prodloužit Čechům a Češkám život ve zdraví o 5 let.
0: A zajímá mě, jak reagují Češi, jak reaguje veřejnost?
1: My jsme takzvaně B2G nezisková organizace, to znamená, my jsme hodně zaměřený na ty, řekněme, institucionální stakeholdery, když to řeknu takhle odborně, v podstatě se prostě bavíme primárně se zástupci institucí, protože chceme ve výsledku na konci toho řetězce měnit zákonné normy. Představte si, že třeba upravíte DPH způsobem, který zlevní potraviny nebo bude menší DPH na zdravých potravinách, na zelenině, a naopak ho třeba zvednete na alkoholu. Představte si, že se dokážete zasadit o regulaci reklamy na alkohol pro nezletilé. Nebo že řeknete energetické drinky až 16 let. Tam se potřebujete primárně bavit s těmi stakeholdery, kteří drží tep na zákonné normě. Ale veřejnost, abych to jenom nám v tomhle ohledu hodně fandí. A velmi často se opíráme o průzkumy. Děláme třeba SPAC Research velkými organizacemi nebo průzkumnými agenturami, výzkumnými agenturami, a sbíráme si, co by vlastně rodiče, co by lidé si přáli a jak vnímají prostě svoje zdraví, jaká je to pro ně komodita.
0: Já si vždycky představím pana Nováka, dejme tomu, který řekne, ale pane doktore, přeci jedno to pivo večer neuškodí.
1: Mm-hmm. No, tak to je typický pan Novák, který za mnou přijde, odebírám anamnézu, říkám, pijete alkohol? Ne, vůbec. A co pivo, dáte si? No to jo, 5 kousků. Tak to je prostě typická česká realita, ale tohle se prostě mění. Mladší generace už má ke zdraví úplně jiný vztah a ta starší, když se jich zeptáte, jestli jim třeba vadí, že jejich děti pijou, tak najednou máte úplně jiné odpovědi. Mm-hmm. Když se ptáte průměrného pana Nováka, a nevadí vám to, že pijete 5 piv? To není přece alkohol. A pak řeknete, a pane Nováku, co vaše děti pijou? Jo, a hodně mě to trápí. A najednou máte prostě data, máte nějaký public voice a můžete s tím prostě operovat ve smyslu chytré změny. Já nikoho společně s kolegy nepřesvědčuju, aby přestali okamžitě pít.
0: Máte pocit, že mladší generace více pečuje o své zdraví, třeba generace Z?
1: No, určitě se to ukazuje na datech, určitě se to ukazuje například na tom, jak inklinují k moderním nástrojům, jako je umělá inteligence. Dneska si prostě můžete v podstatě jako povídat s robotem o svém zdraví a myslím, že celkem sofistikovaně, a vypadá to, že prostě zejména ty nejmladší na tomhle jako ujíždí. Někdy až tolik, že tam pak chybí to zemění. Ta, nechci říct autorita, ale prostě pořád máme jako zdravotní systém, máme zdravotníky a tak dále. A tam někde se to trošičku, jako mám pocit, urvalo z řetězu, ale mladší generace rozhodně jako chápe zdraví, vlastně schopnost kombinovat práci s volnem, s osobním životem mnohem intenzivněji než třeba moje generace, nebo vůbec nemluvím o generaci mých rodičů.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, mým hostem je lékař Tomáš Šebek. Vy jste známý tím, že rád zkoumáte různé přístroje, které máte na sobě na těle, chytré hodinky, prsteny a tak dále. První otázka, jaká data vám to poskytuje a jak moc se na základě těch dat rozhodujete? Protože úplně jednoduše, já si kolikrát řeknu, že vím, jak jsem se vyspala nebo jak se ráno cítím a nepotřebuju na to možná chytré věci.
1: A to je fajn. Já musím říct, že já to taky nepotřebuju a mě to zajímá prostě, jaká data vysílá moje tělo. A když jste se zeptala, co zkoumám a jaká data, tak je, jak, co si oblíknu. Třeba na spaní si vezmu prsten, na sport si vezmu sporttester, hodinky. Když chci prostě obecnější data v nějaké jako delší datové řadě, tak si oblíknu to, co mám dneska na levé paži a tak dále. Těch zařízení někdy mám na sobě i 10.
0: A shodují se?
1: Právě, že se neschodují za prvé a za druhé každé to zařízení je jeden výrobce konkrétní. Mm-hmm. Teď myslím jako 10 zařízení, 10 výrobců. Takže to, co mě trápí, je integrace všech těch věcí a to je jedna z věcí, kde jsem trávil část léta. Ve volném čase jsem si prostě připravil agenta, který mi byl schopný tohle všechno jako nasosat. 10 let zpátky ty data z těch všech zařízení a vlastně dát mi to formou zelená, červená. Dneska seš zelený, to je skvělý, neřeš nic, dneska seš červený. V jakým konkrétním prostě který data nesedí, co by si, a s doporučením, co bych mohl dělat jako příští den, třeba zůstaň v posteli, ani se nehni, anebo dneska můžeš trénovat třeba o 10% víc.
0: No ale když se tam úplně banálně, tak co když se vzbudíte a zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, ale před sebou máte x operací, pak musíte letadlem někam přeletět a večer máte ještě přednášku. Mm-hmm.
1: No tak já bych to, děkuju, teď jste ze mě udělala Supermana nebo Batmana nebo někoho takhle, tak to úplně
0: tak
1: ne.
0: Tak vynecháme letadlo, ale jsou tam, dejme tomu operace a večer máte přednášku.
1: Já bych řekl, že ať už vám ráno hlásí ten gadget, který jste si prostě vybrala třeba na noc, nebo přes ten den, cokoliv, je to jedno. Podstatná je datová řada. Já vlastně na všech těch zařízeních sleduju, jak se to vyvíjí v čase. Mě zajímají trendy. To je to, co si myslím, že dneska už interpretuje ta technologie jako velmi dobře. Ty absolutní data, já mám ráno pocit, že jsem se skvěle vyspal a prsten mi říká o 3 cykly dneska spánkový méně a chtělo to ještě 3/4 hodiny. Já se na to vykašlu, mm-hmm. protože se cítím dobře, fajn, ale kdybych tam tenhle ten trend viděl třeba půl roku, rok, nebo se mi zkracovala doba spánku, anebo jsem nedosahoval těch 5 a více cyklů, jak je doporučeno spánkových, tak se tím začnu zabývat. Tam je ta technologie fajn.
0: A připomeňte, co jsou spánkové cykly.
1: Spánkové cykly, když projdete kompletně celým tím cyklem, to znamená od toho REM, rychlé pohyby očí, až po ten úplně jako nejhlubší spánek. A když se to 5x zhoupne, tak aspoň tak to tvrdí soudobé studie, tak jste měli dostatek kvalitního spánku. Není to jenom o délce, ale to i o jeho kvalitě.
0: Když se zdají sny, je to známka hlubokého spánku nebo ne?
1: Ne, naopak, ty sny se zdají v tom povrchovém a jenom REM vám nebude stačit pro to, aby si vaše tělo odpočinulo. Takže nemůžete zůstat prostě celou noc nebo mít jenom třeba kvalitní REM a nemít zachycený pomocí těch dneska zařízení ten hluboký spánek.
0: A když zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, tak máte nějaké nástroje na to, jak to další noc zlepšit? Třeba nějaká dechová cvičení, nebo jít se proběhnout, otužovat se?
1: Existuje spoustu věcí, jako je třeba desatero spánkové hygieny. Vy si můžete prostě připravit to místo, kam jdete spát, větraná místnost. V posteli se typicky maximálně čte nebo provozuje sex, ale nedíváme se do mobilních telefonů.
0: Když kolik lidí to dodržuje?
1: No přesně, no, to já říkám, je na to návod a jmenuje se to spánkové. Spánková hygiena. Takže když prostě trpíte, tak můžete začít třeba tímhle a zkusit prostě změnit životní návyky. Mimochodem, to je klíč jako k mnoha věcem v našem životě. Je to jako jednoduchý. Nemusíte kvůli tomu prostě nutně se spolehat na lékařskou vědu. Nicméně, pokud máte výraznou spánkovou deprivaci, insomny hraničící s nějakou diagnózou, v ten moment je opravdu nejrozumější se potom poradit s odborníkem, projít třeba spánkovou laboratoří na přístrojích, proměřit na trošku jiných a mnohem sofistikovanějších, než jsou třeba ty prsteny a vlastně nasadit nějakou léčbu, kombinace farmakoterapie, psychoterapie a tak dále.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
2: Zdravím, Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha. Když přemýšlím o tom, o čem všem jsme se doposud bavili, tak podle vás, jaký je stav českého zdravotnictví a co mu chybí v současné době nejvíc?
3: No, když chce někdo vyhrát volby, tak řekne, že je jako strašný, pak po roce řekne, že je výborný a čert se v tom jakoby vyznej. Já si myslím, že máme vysokou kvalitu personálu, obecně jako jsme vzdělaní, poskytujeme super špičkovou péči, co nám ale výrazně chybí, tak je chytrá logistika v tom zdravotnictví, to znamená primárně zdigitalizované zdravotnictví. Kdybychom měli zdravotnictví jak bankovnictví, tak bychom uvolnili třeba třetinu toho potenciálu. To znamená, místo toho já bych někde papíroval, tak se vám budu věnovat o třetinu více, zvládnu možná třetinu výkonů chirurgických. Namísto toho se prostě někde zaobírám 30x tím samým a ještě to prostě někde obsolentně pomalu přepisujeme prostě tuška, ruka, papír, psací stroj. To už přeháním, to už dneska je trošku pase, ale pokud se podíváme na to, kde jsme měli před čtvrtstoletím našlápnuto s nějakou elektronizací, elektronickým zdravotním záznamem například, který by se sdílel vlastně přes nás, občany, do toho systému, tak tam jsme prostě úplně zaspali. Tak to je jedna z věcí. Druhá z věcí je, že nemáme v podstatě pořádně podchycenou prevenci. My vlastně jako draze léčíme následky nemoci, ale neumíme jim jako jít naproti preventovat. Pořád se říká, máme výborný systém prevence. Máme co nabídnout v tom systému, ale málo kdo to využívá. Tak to je druhá věc a třetí věc jsou prachy. Neumíme prostě rozumným způsobem investovat. Investujeme tam, kde vyléváme dítě s vaničkou. Řekl bych, dneska ta vanička je děravá, my do něj ještě přilíváme víc vody, aby to víc vytejkalo. Tak nějak bych třeba viděl rozpočtovou kapitolu zdravotnictví.
2: A nechybí tam ještě celostní medicína, že se k tělu a k duši přistoupí jako k celku?
3: To by bylo super, tohle by měla být doména praktických lékařů nebo rodinných lékařů, ale tímhle směrem podle mě pořád ještě nejsme dostatečně vzděláni, pořád si myslím, že velkou reformu musí zažít i systém vzdělávání jako budoucí generace, i když se to děje na vysokých školách a mám z toho radost, tak mě třeba nikdo neučil, jak komunikovat s pacientem. My jsme jako jeli takovou tu technicistní medicínu, dneska už se to běžně vyučuje. Etiku jsme třeba měli, ale komunikaci s pacientem, to byl, myslím, za mého mládí volitelný předmět. Tak tady bych viděl jako spoustu úskalí. Mimochodem vzdělávání zdravotníků jako takový, to je další jako úskalí v tom zdravotnickém systému. Já to beru ale tak, že to nechci kritizovat, já to beru jako obrovskou příležitost. A jejím výsledkem by nemělo být zlepšení zdravotnictví, které spravuje baráky, lékařské platy a tak dále, ale mělo by být lepší zdraví přece, že jo, občanů. Já bych si přál, aby existovalo ministerstvo zdraví.
1: Rádio Praha.

0: ve finále, se mnou je stále Tomáš Šebek a když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak z několika rozhovorů na mě stále vyskakovala informace, že byste chtěl, řeknu na stáří, ale to vás nečeká podle toho, jak se bavíme, ale zkrátka v pozdním věku, že byste chtěl dělat lékaře na horách. To je pravda?
1: No,
0: a jak byste si to představoval?
1: To bylo snad jednou jsem to někde pustil a pořád to teď...
0: A pořád to rezonuje tím prostorem.
1: A teď jako fakt jako v řádu dnů se mě na to ptá, ano. Já jsem vlastně měl možnost na misích s Lékaři bez hranic na chviličku suplovat něco jako praktického lékaře. Mně se hrozně na medicíně líbí její šíře. Já teď nechci se definovat nebo tady mít ambici být vnímán jako ten, kdo chápe celostní medicínu. Jsem pořád chirurg a jsem zaměřený prostě primárně na dutinu břišní. Ale líbí se mi šíře medicíny a myslím si, že budu mít v životě tu záklopku, že až neudržím skalpel a přidávám k tomu moč, tak v ten moment opustím ten operační sál, ale nechci se vzdát jako medicín jako takový. To je strašně krásný řemeslo a tak mi přišlo prostě praktické lékařství praktické. A protože si myslím, že regiony v České republice jako výrazně trpí nedostatkem mimo jiné praktických lékařů, tak si myslím, že mě někde v regionu třeba ještě na stará kolena uvítají.
0: Jaké to budou hory, abychom věděli, kde vás najdeme? Jsi Krkonoše nebo Šumava?
1: Ponechme tuhle otázku otevřenou. A kdo ví, jak to všechno dopadne. Já jsem ještě nezačal ani na to potřebujete spoustu let studovat a něco jako umět. Já jsem v tomhle velmi pokorný a pořád jsem prostě primárně specializací chirurg.
0: Máte za sebou mise v rámci projektu Lékařů bez hranic Haiti, Afganistán, Jižní Sudán, Jemen. Vrátíte se ještě někdy k téhle práci? Pojedete na nějakou misi?
1: Poslední knížka, která se jmenuje Objektivní nález, je knížka, kde se omlouvám všem svým blízkým, protože odjet na misi znamená výrazně jim znepříjemnit život a vlastně ti, co zůstávají, tak jsou potom těmi největšími každodenními hrdiny. Tak jsem chtěl jenom takhle oklikou říct, že já se zeptám těch nejbližších a pokud jim to bude vyhovovat, tak bych moc rád vyrazil. Druhá otázka bude, bude-li mě ještě organizace Lékaři bez hranic chtít a potřebovat. Potřebovat se obávám, že asi ano, protože prostě lidé jsou tací, jací jsme, ale jestli mě ještě budou chtít, to je prostě vždycky otázka, než vyrazíte na misi. Ale rád bych, jednoho dne, ano.
0: Co vám ty mise dali?
1: Přiblížili mi to, že všude na planetě žijou lidé, kteří mají podobné problémy. Mnoho z těch problémů si děláme jako sami. Pochopit, jak vlastně funguje člověk ve válečné vřavě, je obrovská škola do života, která vám potom přinese trošku nadhled nad některými malichernostmi, ale nejsem typ, který by mentoroval. Já spíš se snažím těmi příběhy prostě lidem ukázat, že i válka je situace, kterou lidé musí přežít, že se v ní dokážou zorientovat, někdy se v ní dokonce i zasmějí, anebo mají humor, někdy černý humor a hlavně jsou nesmírně stateční a že to je něco, co si třeba jako nechceme připustit. Jo, je to za mě i trošku ta moje tvorba varování. Pozor, rozdíl mezi tím, že máte, že žijete v osmé, myslím, momentálně nejmírovější zemi na světě a tím, že žijete na Ukrajině, je relativně malý. Může to být už jenom jako blbá volba, může to být, teď myslím, politických představitelů, může to být relativně jako ve zlomku času, může to být jenom rozhádanost sousedů mezi sebou, kdy to začalo velmi nevinně a skončilo to tak, že si jeden tomu druhému skočil po krku. A to všechno jsem viděl, tak to možná mi přineslo to, že jsem občas Lékaři bez hranic vyjel do válečné zóny, abych si dobře uvědomoval, jak se máme dobře a že bychom a že to nemáme zadarmo.
0: A tím se oklikou vracíme i k té dlouhověkosti, protože součástí těch principů je udržovat ty dobré vztahy. A tam to všechno začíná asi.
1: Myslím si, že mít schopnost bavit se s někým, kdo má absolutně odlišný názor, ale přes toho respektu je podle mě jako základ toho, že teda, když nic jiného, tak sobecky se dožijete vyššího věku ve zdraví. Takže bych to doporučil všem spoluobčanům, aby prostě mysleli na sebe primárně v tom, když se jdou jako s někým pohádat, že čím lepší prostě budou mít vztahy, tím budou zdravější a tady dlouho živi.
0: Říká Tomáš Šebek, moc děkuju.
1: Já moc děkuju za pozvání a za skvělé otázky.

0: Novela na Rádiu Praha, teď máme 6 hodin a ve studiu už je Lenka Vokatá a má pro nás zprávy. Krásné ráno.
1: Dobré ráno. Dnes je světový den první pomoci. Za 8 nových elektromobilů pro městskou policii Praha zaplatí 11 milionů korun. Lidé v Lánech na Kladensku si připomenou úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Čekáme polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukl.
3: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
1: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí taky možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě. Hlavní město nakoupí 8 nových elektrických vozů pro městskou policii. Odhadovaná cena je 11 milionů korun. Vozy budou mít například výstražná majáková světla, radiostanice, kamerové systémy a služební polepy. Nová auta by měla nahradit ta dosluhující, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Ta jsou speciálně uspůsobená pro přepravu technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, tedy takzvaných botiček. Určená mají být do přímého výkonu služby, proto budou dodána včetně nainstalovaných výstražných, zvukových a světelných zařízení.
1: Úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka si dnes připomenou lidé v Lánech na Kladensku. Pietní akt začne v 17 hodin u muzea prvního československého prezidenta. Pokračovat bude na tamním hřbitově, kde je Masaryk pohřbený. Součástí akce bude i tradiční zapalování vatry, říká ředitelka muzea TGM Rakovník Magdalena Elznicová-Mikesková.
5: Místní sbor lánských hasičů u příležitosti 85. narozenin TG Masaryka zapálil vatru. No a později se z toho stala taková vatra spíš na připomínku úmrtí prezidenta Masaryka. Už několik let usilujeme o to, aby to byla taková veřejná akce.
1: Kanadská zpěvačka Celine Dion večer odstartuje sérii koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vyprodali během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní. Mistr světa Jakub Krejčí zakončil světový pohár vodních slalomářů 4. místem v závodě kajakářů ve finále seriálu v Seu. V celkovém hodnocení obsadil český reprezentant 3. pozici. Závod vyhrál Francouz Kastrik o sekundu před Italem Ferracim, který ovládl celkové hodnocení světového poháru. A judistka Tereza Bodnárová skončila 3. na Grand Slamu v Budapešti. Na turnajích této elitní kategorie vybojovala první medaili. 24-letá česká reprezentantka ve váze do 52 kg zaznamenala v maďarské metropoli 4 výhry a 1 porážku. Dnes bude polojasno až oblačno beze srážek. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Hezké ráno, 4 minuty po 6 se vracíme na silnice. V Praze a okolí je teď momentálně klid. Klidno je poměrně i na dálnicích, opatrně pouze na dálnici D5. Pracuje se za Plzní ve směru na Rozvadov od odbočky na Domažlice od 88. kilometru až na 95. kilometr. Projíždí se jedním pruhem, ale zatím tu zdržení není.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, teď máme 12. září, sobotu a 5 minut po 6. A jaká bude muzika? Ellie Goulding.

aké tu budú One Republic. I got my mind. Nebo teď Patrik Malý a Sebastian. Hezké ráno.

0: Rosé a Bruno Mars, stále posloucháte Radio Praha, krásné ráno, minuta nás dělí od 7:15 a pokud milujete muziku 90. let, tak si určitě nenechte ujít sobotní pořad Zóna 90. Začíná dnes, tradičně v 21 hodin a uslyšíte to nejlepší z muziky z 90. let. Na Rádiu Praha samozřejmě sledujeme i jaké dnes bude počasí, tak v Praze a okolí teď naměříme kolem 11 stupňů, jinak dnes čekáme polojasno až oblačno, teploty 21 až 23 stupňů a vát má slabý vítr. Zpátky na silnice v Praze a okolí stále dobré zprávy, zatím žádné výrazné komplikace ani zdržení vás nepotrápí. Pozor ale na dálnici D1 z Brna do Prahy. Tady máme omezení za odbočkou na Kutnou horu na 63. kilometru, ale nezdržíte se.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Činasky a slyším tvoje kroky. Teď už máme zprávy na 6.30. Je tu Lenka Vokatá.
1: V Česku se po 4 letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle Státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus se mezi lidmi nepřenáší. Bakterie se do těla dostává například přes poraněnou kůži. Očkování je v Česku povinné pro děti. Dospělí ale podle lékařů často zapomínají na přeočkování. Radnice Prahy 12 opraví 9 bytových domů. Celkem je to 86 bytů v Modřanech, Komořanech a Kamíku. Práce mají začít ve druhé polovině příštího roku. Cenu vedení městské části určí až poté, co bude hotová projektová dokumentace. Cestující v Praze musí ode dneška počítat s několika omezeními tramvajového provozu. Část výluk potrvá jen přes víkend. Nejdelší omezení ale zasáhne oblast náměstí Bratří Synků až do pátku 18. září. Krátkodobě nepojedou tramvaje mezi Jiráskovým náměstím a Staroměstskou a omezení je i mezi Albertovem a Otakarovou. Spojené státy si včera připomněly 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001. Členové džihadistické skupiny Al-Kaida unesli 4 civilní letadla a následně je použili jako útočné zbraně. Pětní akce za oběti se konaly na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii. Americký prezident Donald Trump vystoupil s projevem na ceremonii u ministerstva obrany. Zmínil, že na události Spojené státy nikdy nezapomenou. Řekl taky, že Islámská republika nikdy nezíská jadernou zbraň. Dnes bude polojasno až oblačno a naměříme maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné ráno, vracíme se na silnice, v tuhle chvíli mám ale stále dobré zprávy. V Praze a okolí je klid, opatrně pouze na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic, tady stojí zaplanou nad Lužnicí na 93. kilometru nepojízdné auto.
3: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha, hity, doprava, informace.
0: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Podrobně už za chvíli.

0: Krásné ráno, 6:45, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. A teď už se podíváme na pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. A slovo už má Václav Drážek.
1: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
2: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
1: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
2: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
3: Praha žije. Rádio Praha.
0: Krásné ráno v Praze a okolí, teď naměříme kolem 11 stupňů, přes den 21 až 23 čekáme polojasno až oblačno a k tomu bude vás pouze slabý vítr. Opatrně na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic. Tady stojí za Planou nad Lužnicí na 93. kilometru nepojízdné auto, vybočuje se a jinak v Praze a okolí je klid a klidno je i na dálnici D1.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
5: Zdravím všechny posluchače.
4: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
5: Je to nová doba ledová.
4: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
6: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Nelaďte se od pondělí do pátku na to.

0: pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Na Pražském Vyšehradě je dnes odpoledne den pro Ukrajinu. Místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová navštívila Ukrajinu, přestože jí oficiální cestu parlament neschválil. Čekáme polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou, kterou popisuje pneumoložka Martina Šterclová.
2: Dochází k postupnému prostupování plicí zvami. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily výzvy, jako kdyby tuhly. Takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
0: Den pro Ukrajinu bude dnes odpoledne na Pražském Vyšehradě. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty a ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí. Taky budou podle předsedy spolku Jana Heřmánka vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
3: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
0: Krajské Vinobraní a Dožínky přichystal na dnešek zámek Kačina u Kutné Hory. Na programu jsou hudební vystoupení, křest vína, vyhlášení osobnosti regionu Kutnohorska a soutěže o poznání odrůdy vína. Pro děti jsou připravená divadelní představení.
4: Návštěvníci můžou po celý den degustovat vína a burčák, ochutnat různé speciality a nakoupit na farmářských a řemeslných trzích. Prohlédnout si můžou také zemědělské stroje, techniku profesionálních hasičů a policistů. Program skončí po 19. hodině troubenými fanfárami. Z Kačiny Alena Junová, Český rozhlas.
0: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Kateřina Siniaková vybojovala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Česko-americká dvojice tak zkompletovala kariérní grandslam. Siniaková to jako první v historii dokázala se dvěma různými partnerkami. V minulosti na všech turnajích velké čtyřky uspěla taky s Barborou Krejčíkovou.
5: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, beze srážek. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Opatrně stále na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic. Za Planou nad Lužnicí na 93. kilometru stojí nepojízdné auto a vybočuje se.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásné ráno, 7:04. Co důležitého se událo právě 12. září, vám prozradí už za chvíli Petr Jungmann a z muziky Leony a Callum Scott. Baby, won't you stay for a minute, stay for the day. Bude tu

0: den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její osmou čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
4: Požehnej Pán Bůh.
3: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
5: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
3: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufřík a vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory, to byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.
6: Krásné ráno a já se dívám, jaké dnes se bude počasí. V Praze a okolí teď naměříme 11 až 12 stupňů. Přes den čekáme polujasno až oblačno, teploty 21 až 23 stupňů a vád má pouze slabý vítr. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí čekejte překážku za odbočkou do Lovosic na kilometru 49,5. Stojí v pruhu pro pomalá vozidla, nepojízdné osobní auto a vybočuje se. Další podobné komplikace i na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. Opatrně na nehodu za Starou Boleslaví na 19. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou a stojí také u krajnice.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Vinyl.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
8: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách

0: Teď už pro vás máme zprávy na 7.30, je tu Lenka Vokatá.
1: Dobré ráno. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novela poprvé stanoví maximální cenu půjčky. Nově nemá přesáhnout 48% z půjčené částky. Vyplývá to z dat exekutorské komory. Přísnější budou taky pravidla pro reklamu, která má upozorňovat na riziko nesplácení. Návrh podpořila koalice i opozice a teď ho dostanou k posouzení senátoři. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Na Nedvědově náměstí v Pražském Podolí je v provozu nový poeziomat. K poslechu nabízí 20 nahrávek, včetně poezie, hudby a příběhů spojených s historií a kulturou. Lidé si můžou poslechnout například tvorbu Jiřího Žáčka, písně Václava Neckáře nebo ukázky z divadla Járy Cimrmana, ale taky nahrávky věnované Podolské vodárně nebo Dvoreckému mostu. Praha 4 má tak na svém území už druhý poeziomat. První je od roku 2022 na náměstí Bratří Synků v Nuslích. Muzeum literatury sídlící v Pečkově vile, Vila Lana a Vila Pelé v Pražské Bubenči dnes společně pořádají třetí ročník multižánrového festivalu Triangle. Akce propojující výstavy, přednášky, film, hudbu, divadlo, tvůrčí dílny, komentované prohlídky i program pro rodiny s dětmi je letos věnovaná 90. výročí narození Václava Havla. Vstup je zdarma. Prezident Spojených států amerických Donald Trump dnes zahájí dvoudenní návštěvu Irska. Po oficiálních setkáních s politiky plánuje odletět na své golfové hřiště, kde bude sledovat golfový turnaj. Proti Trumpově návštěvě jsou v Irsku plánované rozsáhlé protesty. Podle irské policie půjde o jednu z největších bezpečnostních operací v historii země. Do ulic vyšle na 10 000 policistů. Při sobotním ránu se teplota pohybuje kolem 11 stupňů. Odpoledne pak bude polojasno až oblačno a naměříme maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy vyšetřují nehodu za Hlavencem. Na 19. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou, zatím se ale nezdržíte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
5: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
5: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
3: Vojenskou techniku, zdravotnická auta a práci sokolníka. To všechno mohli lidé vidět na dni s integrovaným záchranným systémem v Pražské Hostivaři. Podrobnosti už za chvíli.

0: Dominika Aláďa a kapela Krištof dozněly, dospívaly krátce před 7:45. Krásné ráno z Rádia Praha. Práci vojáků, policistů nebo dobrovolných hasičů mohli včera u Hostivarské přehrady poznat žáci základních a také mateřských škol. Na dni s integrovaným záchranným systémem si mohli prohlédnout i vojenskou techniku, projet se v záchranářském člunu a nebo si pohladit sovu pálenou.
1: V Hostivarské přehradě se na práci záchranářů přišly podívat stovky dětí. Třeba žáky základní školy nad přehradou zaujala práce vojáků.
2: Zatím mě asi nejvíc bavila ta armáda, ale taky tak jsme byli na člunu a to mě taky bavilo.
3: Mě by nejvíc bavilo, že jsme si tam mohli podržet i pravý zbraně.
1: Žáčky základní školy Hornoměcholupská zase nejvíce bavila ukázka práce s policejními koňmi.
4: To tam jezdili jezdci na koních a dávali tam i nějaký takový překážky a dávali tam i oheň. Děsně se mi tady líbil i taková záchranná stanice, kde byl králík, byla tam i myš a agama.
5: Co oni to budou dělat?
1: To už ale náš rozhovor přerušila ukázka sebeobrany. Na akci přišly především děti ze základních škol a školek, popisuje učitelka Nikola z mateřské školy Lipkovská.
6: Pro všechny děti je integrovaný záchranný systém něco, co je fascinuje, co milují policisty, hasiče, milují to záchranáře, takže doufáme, že si to na to dneska trošku šáhnou zblízka, že budou mít šanci ty skuteční lidi vidět trochu v akci.
1: Žáci také mohli navštívit řadu stánků, kde plnili úkoly a dostali za ně menší dárky, třeba od studentů vojenské střední školy a vyšší odborné školy Ministerstva obrany.
7: Raz, dva, tři.
1: Adam Černý tady počítá dětem, kolik udělají kliků, proč to děláte?
8: To je soutěž a můžou si děti zasoutěžit o nějaký věci tady. Zatím je to dobrý, užívám si to tady, nejsem ve škole.
1: Svou práci představili například policejní psovodi, dobrovolní hasiči z Horních Měcholup i čestná stráž. Velký zájem pak vzbudil stánek biologické ochrany letiště Kbely, kde si děti mohli u pracovníka Petra Wagnera pohladit sovu pálenou.
9: To letiště je velká temnatá plocha, kam vlastně přivítávají holuby, jackové, havelní. A ty davci vlastně, jejich úkolem je ty ptáky odhánět. Na tu vlastní biologickou ochranu se většinou používají sokoví ty davci nebo je zcela pesní. Tu sovu máme vlastně zapůjčenou od kolegy. Tu máme proto, aby si vlastně mohli taky i toho davce ty děti pohladit a měli ten blížší kontakt.
1: Oblíbené bylo také stanoviště vojenské policie, kde si děti prohlížely zbraně. Přibližuje vojenský policista Jakub Hrdina.
10: Tady máme brokovnici, útočnou pušku a samopal, dále neprůstřelnou vestu a balistickou helmu. Je důležité, aby se děti seznámovaly se složkami, aby věděli, na koho se obrátit a byli s tím obeznámeni.
1: Další podobná akce se bude konat 26. září v Holešoveckém výstavišti, kde se uskuteční Den hrdinů. Z pražské Hostivaře Josef Beneda, Český rozhlas.
11: Co se děje v Praze?
0: Krásné ráno, dnes čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů a vát má pouze slabý vítr. Teď na silnice, na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte se zdržením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru na začátku zúžení osobní auto narazilo do dopravního značení a to zdržení je teď na 10 minut.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: krásna zdravá svačina.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Marcela a Fiedlerské Vanilkové nebe, teď už máme zprávy na 8. Posloucháte Rádio Praha a ve studiu je Lenka Vokatá. Krásné ráno.
2: Dobré ráno. Praha daruje 45 vyřazených sanitních vozů záchranné služby na Ukrajinu. Na Vítězném náměstí v Praze 6 je po 8. festival mini pivovarů. Izrael slaví první židovský nový rok po návratu všech rukojmí držených v pásmu Gazy. Čekáme polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Hlavní město daruje 45 vyřazených sanitních vozů na Ukrajinu. Odsouhlasili to pražští zastupitelé. Reagovali tak na přímou žádost organizace Czech Volunteer Hub, která se aktivně podílí na humanitárních akcích na Ukrajině. Město původně plánovalo staré vozy bez platné technické kontroly prodat v aukci na náhradní díly. Podle spolku ale technika najde i přes její stav využití ve válkou zasažené zemi. Zhruba 25 mini pivovarů se představuje na Vítězném náměstí v Praze. Návštěvníci tak už po 8. můžou ochutnat různé druhy piv a poznat práci českých řemeslných výrobců. Akce skončí ve 20 hodin.
4: Lidé můžou ochutnat třeba ležáky, svrchně kvašená i tmavá piva. Dostanou je do zálohovaných sklenic. Přinést si můžou i své vlastní půl litry. Na místě jsou také stánky s občerstvením. Součástí programu jsou i vystoupení několika hudebních skupin. Vstup na akci je zdarma. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
2: Rehabilitační ústav Kladruby odpoledne otevře nový bezbariérový park. Má 4,5 tisíce metrů čtverečních a je v něm 1500 keřů a květin a desítky stromů. Součástí jsou taky altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Vybudování parku stálo podle ředitele ústavu Josefa Hendricha 7 milionů korun.
5: Je to další takový benefit pro pacienty a jejich rodinní příslušníky, aby během návštěvy měli soukromí, měli tam možnost využití pro děti něco a budou mít hezký výhled do krajiny.
2: Židé slaví svátek Rosh Hashana, tedy nový rok. Podle tradice byl v tento den stvořený svět. V Izraeli poprvé po mnoha letech slaví svátek bez rukojmích v Gaze.
6: Izraelský prezident Yitzhak Herzog ve videu na sociálních sítích popřál šťastný židovský rok židům po celém světě. Zároveň vzal hold těm, kteří letos zemřeli, včetně vojáků, obětí teroru v Izraeli a obětí antisemitismu. Izrael kvůli svátku na neděli dočasně uzavře hraniční přechod Kerem Shalom, který slouží k dopravě zboží a humanitární pomoci do pásma Gazy. Tisíce izraelských židů odjeli slavit Rosh Hashana do ukrajinské Umaně k hrobu chasidského rabína Nachmana. Izraelská armáda mezi poutníky při hraničních kontrolách zadržela desítky lidí, kteří se vyhýbají povinné vojenské službě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Českým volejbalistům se povedl vstup do mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Výborným obranným zákrokem pomohl k proměnění mečbolu střídající Adam Zajíček, který popsal, proč se Řekům za stavu 2-0 pro český tým povedlo zápas zdramatizovat.
7: Trošku jsme vypadli z role, přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím dokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pánbu, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako pepý kuřek zrnu. Zaplať pánbu za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila.
2: Dnes bude polojasno až oblačno beze srážek. Foukat bude slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte se zdržením za odbočkou na Kutnou horu na 63. kilometru. Kvůli nehodě je tu zdržení 10 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Budoucnost mezinárodní vesmírné stanice i to, jak nakládat s vesmírným smetím. V Paříži se sešli vědci, astronauti i lídři z celého světa na mezinárodním vesmírném summitu. A nechyběl ani český astronaut Aleš Svoboda. Podrobnosti už za pár minut. A z muziky Alex Veren. Kateřina Marie Tichá.
9: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
1: Bude tu i Bruno Mars. Nebo teď David Guetta a Sam Martin. Krásné ráno!

0: Krásné ráno, teď máme minutu po čtvrt na devět, stále posloucháte Rádio Praha. Českého astronauta Aleše Svobodu čeká náročná mise. V polovině příštího roku by se měl jako první Čech vydat na mezinárodní vesmírnou stanici. Už teď se ale přesune do Spojených států, kde ho čekají měsíce výcviku na základnách společnosti SpaceX.
1: To, co teď bude probíhat, a bude to v 90% ve Spojených státech, v Los Angeles a v Houstonu především, tak to bude příprava už přímo té konkrétní posádky zaměřená přímo na ten konkrétní kosmický let. To znamená, bude to zaměřené hodně na tu nosnou raketu Falcon 9, na ten návratový modul Crew Dragon a pak samozřejmě na ten americký orbitální segment ISS.
2: Aleš Svoboda, astronaut Evropské kosmické agentury, poletí na mezinárodní vesmírnou stanici s dalšími třemi astronauty. V armádě České republiky sloužil jako pilot Gripenů. Teď bude pilotem kosmické lodi Crew Dragon a proto ho čeká ještě speciální výcvik.
1: Já jako pilot společně s velitelem, tam máme o 300 hodin specializovaného výcviku navíc. To znamená, že některé ty dny, které budeme trávit na simulátorech, tak pro nás budou delší. Máme tam i nějaké samostudium v delším rozsahu a máme tam i asi týden nebo dva navíc v Los Angeles u firmy SpaceX, která je vlastně dodavatelem té nosné rakety a toho návratového modulu.
2: A na jakou část tréninku se těšíte nejvíc?
1: Tak asi na tu část, která je zaměřená na to pilotování toho nosného, ten nosné rakety, respektive toho návratového modulu, na to orbitální manévrování, zblížení, spojení s tou orbitální stanicí. Samozřejmě jsou to především i různé nouzové scénáře. No a pak samozřejmě na tu část, která se přímo týká ISS a pak v neposlední řadě těch 13 českých experimentů, protože pro ten český průmysl, českou vědu a výzkum je tohle jedinečná příležitost, jak tu svoji práci přenést do toho unikátního prostředí ISS.
2: Za sebou už má taky několik měsíců výcviku v Evropě, třeba v Kolíně nad Rýnem. Na mezinárodní vesmírnou stanici by měl odletět zhruba na 2 týdny v červenci příštího roku. Let Aleše Svobody do vesmíru je taky spojený s 13 českými vědeckými projekty.
1: Tak jednak je to v podstatě jediná příležitost pro ten náš špičkový výzkum a špičkovou vědu a pro ty technologické demonstrace od našich firem českých realizovat ty svoje projekty na ISS, protože ISS tady nebude navždy. Současné plány jsou, že by měla skončit v roce 2030, respektive 32. Takže tohle je v podstatě jediná šance. Pak samozřejmě to, na co my hodně cílíme, tak jsou žáci, studenti, podpora vzdělávání, především takzvaných STEM oborů, to znamená motivace mladých lidí k tomu, aby šli studovat technické obory, a obecně podpora jednak průmyslu a jednak té mladé generace. I směrem třeba k aktivnímu způsobu života, to znamená, část té mise bude mít i propojení směrem ke sportu.
2: Podle šéfa pilotovaných a robotických letů Evropské kosmické agentury Daniela Neunschwandra přitom Evropa potřebuje zapojit i menší členské země, jako je třeba Česko. Právě pod jeho tým spadá taky český astronaut Aleš Svoboda.
3: Krása vesmíru spočívá v tom, že jsme v něm všichni malí. Máme velké, střední i malé přispěvatele, ale nakonec záleží na tom, jestli se dokážeme spojit dohromady na úrovni celého kontinentu jako Evropané. Protože konkurence je na západ od nás v Americe, i na východ od nás v Ázii a my jako Evropa musíme v oblasti průzkumu vesmíru spojit své síly. V tomto smyslu jsem také velmi rád, že Aleš je součástí mého týmu. Čím více létáme, tím více zkušeností získáváme.
2: Jedním z nich má být už příští léto právě Aleš Svoboda. Pokud všechno půjde podle plánu, stane se po Vladimíru Remkovi teprve druhým Čechem, který se podívá do vesmíru. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Praha žije vědou.
5: Praha žije vědou.
0: Teď počasí, dnes čekáme polojasno až oblačno, teploty maximálně 23 stupňů. Na Rádio Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D1. Kolony se prodloužily z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu na 66. kilometru. Dojedete do kolony na 63. a půltém kilometru. Je totiž nehoda osobního auta, najelo do dopravního značení. V tuhle chvíli to zdržení je až na 15 minut. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Králův dvůr na 26. kilometru stojí auto s poruchou.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.
8: Mažu 100

0: Krásné ráno, Bruno Mars dospíval na Rádiu Praha, teď máme zprávy na 8.30.
1: Pražští zastupitelé schválili směnu pozemků se správou železnic v okolí budoucí stanice metra D nádraží Krč. Město za doplatek 12,5 milionu korun získalo parcely potřebné pro stavbu nové stanice metra, včetně přestupního terminálu. Na místě by taky mělo vzniknout P plus R parkoviště a nová výpravní budova, kterou bude správa železnic užívat spolu s dopravním podnikem. V Praze 10 roste počet skládek nelegálního odpadu. Technici městské části od začátku letošního roku pozbírali 41 tun odpadu ve více než 800 lokalitách. To je zhruba stejně jako za celý minulý rok. Na pražské Novotného lávce se dnes uskuteční vzdělávací akce Mensa Akademie, která nabídne přednášky odborníků z různých oblastí. Návštěvníkům přiblíží třeba výzkum blesků na Zemi i Jupiteru, využití forenzní entomologie v kriminalistice nebo konstrukci proudového motoru. Celý program je na webu organizace Mensa Česko. Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony pocházející z Iráku. Několik lidí bylo zraněno. Irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetřování. Ropovod je přitom jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. Teheránem podporovaní povstalci v Jemenu se podobným způsobem snaží ovládnout i Rudé moře a ochromit tak světový obchod s ropou. Aktuální ranní teplota v Praze se pohybuje mezi 12 až 14 stupni. Přes den pak bude polojasno až oblačno a naměříme až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu z 66. kilometru budete popojíždět na kilometr 64 a zdržení už je 20-minutové.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Lékař Tomáš Šebek absolvoval několik humanitárních misí s Lékaři bez hranic, třeba v Afghánistánu, Jižním Súdánu nebo Jemenu. Jak se za ty roky změnila práce lékaře ve válečných oblastech? Proč touží pracovat jako doktor někde v horách? A proč si udělal pilotní licenci, když se bojí létání? Host Lenky Vahalové.

0: Krásné ráno, Sienna Spyro dospívala na Rádio Praha. Teď už jsou tu tipy od Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Pouliční slavnost Zažít americkou jinak se po roce vrací do americké a do záhřebské. V sobotu si tam můžete užít den plný koncertů, divadel, workshopů, tance, výborného jídla a osvěžujících koktejlů z celého světa. Přijďte se svými přáteli, rodinou a sousedy a poznejte město z jiné perspektivy, a to až do pozdních večerních hodin. No a nebo se vydejte do Vršovic na akci Korzo Krymská. I tady se seznámíte s místními podniky, které vám naservírují chutě celého světa. Navíc tam zahraje třeba skupina Bert & Friends. A na výstavišti v Holešovicích budou dožínkové slavnosti. Těšit se tam můžete na široký sortiment produktů a taky na tradiční folklorní vystoupení, ukázky řemesel, ochutnávky regionálních specialit, soutěže a širokou škálu aktivit pro děti. I taková bude sobota v Praze. Další tipy najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Krásné ráno, dívám se, jaké dnes bude počasí, tak v Praze a okolí je teď polojasno, naměříme 11, maximálně 12 stupňů, přes den 21 až 23, čekáme polojasno až oblačno a vát má pouze slabý vítr. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu z 66. kilometru budete popojíždět v koloně na kilometr 64. V tuhle chvíli je to až na 20 minut. A na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř za sjezdem na Městec Králové na 54. a půltém kilometru stojí dodávka a vybočuje se.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Krásné ráno, Taylor Swift dospívala na rádiu Praha, teď už pro vás máme zprávy na 9. a je tu Lenka, hezký den.
1: Hezký den. Pečovatelky Prahy 13 mají nové auto pro terénní služby. Složily se na něj tamní firmy. Na pražském Vyšehradě bude dnes odpoledne den pro Ukrajinu. Německá prokuratura obžalovala 7 mužů kvůli přípravě útoku na židovské objekty. Čekáme polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nové auto pro terénní služby převzalo středisko sociálních služeb Prahy 13. Na jeho pořízení se složilo téměř 30 firem a živnostníků působících v městské části. Auto koupili za více než 400 tisíc korun. Pečovatelky pomáhají seniorům a lidem s postižením s osobní hygienou, přípravou jídla nebo nákupy, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
3: Vzhledem k charakteru terénní práce je spolehlivá doprava nezbytnou součástí poskytování sociálních služeb. Pečovatelky během jednoho dne navštíví více domácností a jejich práce je časově i organizačně náročná.
1: Den pro Ukrajinu bude dnes odpoledne na pražském Vyšehradě. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty a ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí. Budou zároveň vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dříve měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
4: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
1: Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. Německé státní zastupitelství obžalovalo 7 údajných členů palestinského teroristického hnutí Hamás. Podle prokuratury shromažďovali zbraně s cílem zaútočit na židovské nebo izraelské objekty na území Německa a Rakouska. Obžalovaní občané Německa, Dánska nebo Bulharska jsou už několik měsíců ve vazbě.
5: Mezi údajnými členy Hamásu je i libanonský občan Burhan K. Toho policisté loni v listopadu za pomoci české tajné služby BIS zadrželi na dálnici do Drážďan. Skupina útok údajně plánovala na loňský říjen u příležitosti druhého výročí útoku teroristů Hamásu na Izrael. Při domovních prohlídkách policie zabavila plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Nejvíc zbraní našli ve Vídni. Palestinské hnutí Hamás dlouhodobě odmítá, že na muži měli jakékoliv vazby. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Nevidomý David Kratochvíl vyhrál i svůj 5. závod na mistrovství Evropy v paraplavání. V tureckém Gebze v disciplíně 100 metrů volným způsobem zvítězil časem 55,3 sekundy. O 31 setin tak Kratochvíl překonal vlastní světový rekord. Agáta Koupilová získala na stejné trati stříbro. Dnes bude polojasno až oblačno beze srážek. Foukat bude slabý proměnlivý vítr. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice, na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Vlašim zpomalíte na 52. kilometru. Na 53. kilometru je zavřený pravý pruh kvůli impregnaci vozovky a v tuhle tu chvíli to zdržení je 10-minutové. A stále připomínám dálnici D1 i z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Kutnou horu z 66. kilometru se zdržíte na kilometr 64, 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Na Rádio Praha už za chvíli kalendárium, ale perný den s Petrem Jungmanem a s dnešním datem 12. září a z muziky Miles Smith. Ed Sheeran. Robin Schulz a Fastboy. Nebo teď George Ezra.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její osmou čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
4: Požehnej Pán Bůh.
3: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
5: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
3: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufřík a vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory, to byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.
6: Krásné ráno, pojďme se podívat, jaké dnes bude počasí v Praze a okolí. Naměříme maximálně 11 až 12 stupňů, přes den 21 až 23. Čekáme polojasno až oblačno a vát má slabý proměnlivý vítr. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích a já se dívám, jak to vypadá na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Kutnou horu z 66. kilometru po pojíždí kolona. Na 64. kilometru je stále dopravní omezení a je to na 15 minut. Další komplikace jsou teď na dálnici D1 také v opačném směru. Z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim zpomalíte na 52. kilometru. A v tuhle chvíli je tu zdržení 10 minut. Probíhá tu impregnace vozovky. No a pojďme ještě na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové na 54. a půltém kilometru stojí dodávka a vybočuje se.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
9: Give me a beat.
8: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na

0: 9.30 na Rádiu Praha, čas na další zprávy s Lenkou.
1: Úplný zákaz pyrotechniky bude platit v 35 městských částech v Praze. Zatím jich bylo 25. Novelu příslušné vyhlášky schválili zastupitelé. Původní znění odsouhlasili v červnu. Nově taky vyhláška zavádí výjimku pro nehlučné pyrotechnické výrobky používané třeba při natáčení filmů a televizních pořadů. V Klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí by mohl vzniknout zoopark. Radnice Prahy 9 už vykoupila většinu pozemků, aby území sjednotila. Zoopark by měl být volně přístupný a měly by se v něm pohybovat ovce, kozy a další domácí zvířata. Agentuře ČTK to řekl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS. O zvířata se podle něj budou starat lidé bez domova, kteří v oblasti žijí v programu Homeless Blues. Úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka si dnes připomenou lidé v Lánech na Kladensku. Pietní akt začne v 17 hodin u muzea prvního československého prezidenta. Pokračovat bude na tamním hřbitově, kde je Masaryk pohřbený. Součástí akce bude i tradiční zapalování vatry. Po ruských nočních útocích jsou na Ukrajině 3 mrtví. Informovali o tom ukrajinské úřady. Údery zasáhly hlavně jih země. 2 lidé zemřeli v Záporoží a 1 v Kryvyj Rihu. V Oděse je 16 lidí zraněných poté, co ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla výškovou budovu. Naopak ukrajinský dron zabil na západě Ruska ženu. Uvedl to krizový štáb Bělgorodské oblasti. Ukrajinské bezpilotní stroje napadly taky Taganrog v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Nikdo nezemřel. Dnes bude polojasno až oblačno a naměříme maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné dopoledne na Rádiu Praha, teď je naskok na silnice. Pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D1. Z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim bude dnes celý den zavřený pravý pruh na 53. kilometru. V tuhle chvíli ta kolona začíná už u 50. kilometru a zdržení je 20-minutové. Na dálnici D1 z Brna do Prahy, tedy v opačném směru za sjezdem na Kutnou horu, je na 64. kilometru stále dopravní omezení, ale kolona už se výrazně zkrátila. No a dívám se ještě, jak to vypadá na dálnici D11, kde bylo odstavené auto z Prahy na Jaroměř u 54. kilometru, tak už je pryč.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Herečka Sára Donutilová patří už roky do souboru městských divadel pražských. Zahrála si také v seriálech Ulice či Záhadné případy. Jak se těší na novou divadelní sezónu? Proč pro ně nikdy nebyla důležitá sláva? A jak ji proměnilo mateřství? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: V Praze probíhá na několika místech festival Czech Design Week. Podrobnosti už za chvíli.

0: Benson Boone dospíval krátce po 10:45 na Rádiu Praha a za chvíli pozvánka. Začal 13. ročník festivalu Czech Design Week v Praze. Hlavní přehlídku současného designu najdeme tradičně v galerii Mánes. Festival a letos obsadili i další místa. Jedním z nich je právě dům u Zlatého prstenu, kde natáčela redaktorka Monika Doležalová.
1: Tak festival Czech Design Week je přehlídka designu a designové tvorby s tím, že vlastně hlavně naším cílem je představit zejména mladou a nadcházející tvorbu autorů, studentů, začínajících designérů a ukázat to vlastně veřejnosti i v kombinaci třeba se zavedenými tvůrci.
2: Představil mi festival jeho ředitel Jakub Severín Dulínek.
1: Hlavní výstavní lokace je galerie Mánes, kde se představují vystavující designéři značky studia prostřednictvím panelových instalací. Další lokace také domu Zlatého prstenu. Další lokace je Muzeum Prahy, kde máme výstavní Generation, kde se představuje 22 autorů za designovou uměleckou tvorbu.
2: V domě u Zlatého prstenu probíhá výstava k legendárnímu časopisu ABíčko, které letos slaví 70 let. Navíc výstavu doplní práce studentů Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Holara. Proč tuhle spolupráci přijali, to mi vysvětlil ředitel školy pan Bohumír Gemrot.
3: Mně se to líbilo z toho důvodu, že v podstatě časopis ABC má široký spektrum, že jo. Jsou tam věci z přírodopisu, z techniky, z kosmonautiky, komiksy, které u nás na škole děláme. Líbilo se mi, že tam jsou vystřihovánky a my máme třeba předmět tvarování propagačních materiálů, což s tím trošku souvisí, protože tam taky lepí různé věci, tvary a tak dále. No a výsledkem je, že tady vystavujeme i hry, které tady v ABC taky vychází, že jo?
4: A já bych ještě docela ráda vyzdvihla práci, jedná se o karetní hru, kterou udělala studentka Veronika Říhová. Je určená pro zrakově handicapované, ale zároveň pro lidi, kteří nemají žádný handicap a můžou si společně sednout k jednomu stolu a ty karty si zahrát. Ta karta je na dotek odlišená, ty jednotlivé barvy jsou odlišený různým rastrem, takže vlastně po hmatu nevidomí pozná prostě, jakou barvu má v ruce.
2: Doplnila vedoucí výtvarné katedry Kateřina Brůhová. Své dílo mi představila i studentka Martina.
5: Když jsem dostala ten úkol, tak já jsem se první vzpomněla, že když jsem byla malá, tak jsme s mamkou vždycky vyráběli vlastní hry. Když jsme tohle dostali, tak jsem to hned chtěla stvárnit a ukázat v tom, jako, jak jsem se graficky posunula. Vlastně to potom dát mé mamce a že už dokážu zpracovat i takhle jako nějakou plnohodnotnou hru. Přičemž úkol je, že jako jsme nějaký cestovatelé s čtyřmi kufry a začínáme v Praze a náš úkol je dostat se na letiště k letadlu. Přitom máme nástrahy Prahy, přičemž jako tady je, že metrem se svazíme o pár stanic, takže jsme rychlejší, nebo potom, že ujela tramvaj, takže musíme chvilku čekat. Zastavíme se na kampě, protože tam je krásný výhled na Vltavu, takže musíme několik úkolů stát.
2: Czech Design Week potrvá do neděle 13. září. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Krásné dopoledne, stále posloucháte Rádio Praha a já se dívám, jaké je v tuhle chvíli počasí v Praze. Polojasno, naměříme 11, maximálně 12 stupňů, přes den 21 až 23. Má být polojasno až oblačno a vát slabý proměnlivý vítr. Vracíme se na silnice a já začnu tentokrát na dálnici D1. Tady stále čekejte komplikace z Brna směrem do Prahy od sjezdu na Kutnou horu. Z 66. kilometru po pojíždí kolona. Na 64. kilometru je dopravní omezení a i když se kolona zkrátila, přesto je tu zdržení minimálně 15 minut. A na dálnici D1 v opačném směru z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim zpomalíte na 52. kilometru. U 53. kilometru je zavřený pravý pruh a tady je zdržení 10 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
7: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: server iRozhlas zveřejnil soudní usnesení, které zastavilo stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Obyvatelé Libně si dnes připomenou z té 25. výročí připojení této bývalé obce k Praze. Do ukrajinské metropole přijela místopředsedkyně poslanecké sněmovny ze STAN. Její návštěva je soukromá. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server iRozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl taky k dlouhodobému vystupování firmy EOL.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případu bylo původně obžalováno celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastazová soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obviněný z kupířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů. Před 125 lety se k Praze připojila tehdejší obec Libeň. Výročí dnes připomenou slavnosti u libeňského zámku. Lidé si na akci taky můžou poprvé prohlédnout zrestaurovaný obraz nazvaný Poslední obecní výbor, na kterém je vyobrazené přijetí připojovací dohody. Součástí akce budou hudební vystoupení a v 8:30 večer ji zakončí promítání filmu Říkají mi Lars. Středočeský kraj přispěje skoro 16 milionů korun na vybudování nového centra dopravní výchovy v Mladé Boleslavi. V areálu vznikne cvičná plocha pro autoškoly nebo taky dopravní hřiště pro děti. Využijí ho i rodiny pro trénink jízdy na kole, koloběžce nebo bruslích.
2: Středočeský kraj tak navazuje na memorandum, které uzavřelo s Mladou Boleslaví a nadačním fondem Škoda Auto. Středočeský kraj uhradí 50% předpokládaných nákladů a město s nadačním fondem přispíjí každý 25%. Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN a kandidátka v komunálních volbách v Dolních Břežanech je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má taky naplánovaných několik schůzek s ukrajinskými politiky. Urbanová původně žádala Český sněmovní organizační výbor o schválení cesty. Ten to zamítl.
3: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou Verchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře Česka ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Bohemians přivítají v 8. kole šance ligy Slovácko. Za tým z Uherského Hradiště hraje útočník David Puškáč, který dlouho působil právě v dresu Pražanů. Puškáč o utkání s Bohemians mluvil v rozhovoru pro klubový web Slovácka.
4: Tak vždycky bude speciální asi, protože já jsem zažil krásné roky, ten klub mám prostě rád a jako na to se nezapomíná. Je to takové jako bojovné mužstvo, za zády má jako skvělý fanoušky v nepříjemném prostředí, takže nikdy se tam nehraje dobře.
0: Zápas Bohemians Slovácko začne v 15 hodin. Dnes bude polojasno až oblačno, srážky by se objevit neměly. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 21 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Teď na silnice mám novinku z dálnice D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Mladou Boleslav. Na kilometru 43 stojí auto v dopravním omezení, tak projíždějte velmi opatrně, zatím se ale nezdržíte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou, stále s vámi a samozřejmě s dobrou muzikou. Niko Santos. Katy Perry. Budou tu i Maroon 5.

0: Krásné dopoledne, 10:45, tohle byl Niko Santos. V Česku ubývá sběratelů poštovních známek, takzvaných filatelistů je u nás v současnosti několik tisíc. Dnes se někteří z nich účastní filatelistické aukce v pražských Dejvicích. Podrobnosti už za chvíli.
1: Praha je nej.
2: Kdysi tu stála největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním schází

0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim z 50. kilometru popojíždí fronta aut kvůli údržbě dálnice. Aktuální zdržení 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
2: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Krásné dopoledne, teď máme minutu po půl jedenácté, Rádio Praha stále s vámi. Sběratelé se dnes mohou zapojit do filatelistické aukce v Pražských Dejvicích. Draží se na ní na 2700 poštovních známek, rukopisů, autogramů a dalších sběratelských předmětů. Aukci sleduje náš reportér Josef Beneda. Krásné dopoledne.
1: Hezký den. Do dražby se zapojilo zhruba 1000 lidí, z toho asi 100 přijde osobně do aukční síně a ostatní se zapojili přes internet. Pořadatelé pro ně připravili vzácné známky z Československa a zahraničí, například z Anglie, Rakouska nebo Itálie. Například už se za 350 tisíc korun prodala jedna z nejdražších poštovních známek v evropské historii, toskánská 3 lira. Celková vyvolávací cena všech předmětů je téměř 16 milionů korun a organizátoři očekávají, že tuto částku dnes ještě překonají.
0: Dražit se dnes bude až do 7 hodin večer. Jaké sběratelské předměty jsou ještě v nabídce?
1: Tak největší zájem nejspíš bude o exponáty Bedřicha Helma a Jiřího Stehlíka, kteří se zabývali takzvanou aerofilatelií. Do aukce tak půjdou mimořádně vzácné letecké známky a dopisy, které se na trhu neobjevily několik desítek let. Například jde o nezoubkované 4 bloky poválečného Československa emise první výročí SNP a služební 1945. Sběratele předmětů ze Slovenska z období druhé světové války zase nejspíš zaujme nabídka nezoubkovaných 4 bloků jednotlivých emisí. Tyto předměty se budou dražit mezi 11 a 1 hodinou.
0: A ještě na závěr, jaký je v Česku zájem o filatelii?
1: Podle Českého svazu filatelistů v posledních letech spíše klesá. Organizace ale upozorňuje, že většina sběratelů není členy svazu. Odhaduje, že v současnosti je u nás několik tisíc filatelistů, z toho je asi 2200 registrovaných ve filatelistickém svazu. Za posledních 20 let ročně ubývá v průměru 7% z členské základny. Podle tajemníka organizace Juliuse Cacky především klesá počet mladých zájemců o sběratelství. Zároveň ale pozoruje, že o filatelii se začíná zajímat více lidí starší 55 let na konci profesní kariéry, kteří se k tomu koníčku znovu vrací.
0: Z filatelistické aukce v Dejvicích se přihlásil reportér Josef Beneda. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Co se děje v Praze?
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Vlašim z 49. kilometru popojíždí půlhodinová kolona kvůli dopravnímu omezení.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
5: Host Lenky Vahalové. Lékař Tomáš Šebek absolvoval několik humanitárních misí s Lékaři bez hranic, třeba v Afghánistánu, Jižním Súdánu nebo Jemenu. Jak se za ty roky změnila práce lékaře ve válečných oblastech? Proč touží pracovat jako doktor někde v horách? A proč si udělal pilotní licenci, když se bojí létání? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Olivia Rodrigo dospívala na Rádiu Praha krátce po 10:45 a vy nezapomeňte dnes večer v 21 hodin poslouchat Zónu 90, to nejlepší z muziky z 90. let. Na Rádiu Praha sledujeme samozřejmě i situaci na silnicích. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy hlásíte kolonu za sjezdem na Lovosice. Je tady dopravní omezení a kolona je v tuhle chvíli u 48. kilometru na 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočí. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
3: Ve vašem mobilu.

0: Bývalý Pavlův řidič nesouhlasí s trestem zařízení v opilosti. Dovolal se proti němu u nejvyššího soudu. Za 8 nových elektromobilů pro městskou policii Praha zaplatí město 11 milionů korun. Americký prezident Trump přistál v Irsku. Proti jeho návštěvě plánují v Dublinu protestovat tisíce lidí. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server iRozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Hlavní město nakoupí 8 nových elektrických vozů pro městskou policii. Odhadovaná cena je 11 milionů korun. Vozy budou mít například výstražná majáková světla, radiostanice, kamerové systémy a služební polepy. Nová auta by měla nahradit ta dosluhující, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
2: Ta jsou speciálně uspůsobená pro přepravu technických prostředků k zabránění odjezdů vozidla, tedy takzvaných botiček. Určená mají být do přímého výkonu služby, proto budou dodána včetně nainstalovaných výstražných, zvukových a světelných zařízení.
0: V pražském divadle Hibernia má dnes premiéru první muzikálová adaptace Saturnina Zdeňka Jirotky. Režie a dramatizace se ujal Tomáš Dianiška.
3: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč.
4: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
5: Kdo chce psa být? On si vždycky najde, že?
3: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
6: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
3: Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. Proti jeho dvoudenní návštěvě chtějí podle BBC protestovat v Dunbergu a Dublinu tisíce lidí. Demonstrace pořádají levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisté i podporovatelé Palestiny. Trump se nejdřív sejde s nejvyššími představiteli Irska, potom vystoupí před irskými obchodníky na americké ambasádě v Dublinu. Navštíví i golfový turnaj v jednom z jeho klubů na západním pobřeží Irska. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou. V Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Výborným obraným zákrokem pomohl k proměnění mečbolu střídající Adam Zajíček, který popsal, proč se Řekům za stavu 2-0 pro český tým povedlo zápas zdramatizovat.
7: Trošku jsme vypadli z role, přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, my změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím dokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pán Bůh, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako klepíku, že k zrnu. Zaplať pán Bůh za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila.
0: Dnes čeká v 16 hodin české volejbalisty zápas proti Švédsku. Dnes bude polojasno až oblačno beze srážek. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 21 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim zůstává dopravní omezení. Na 53. kilometru je zavřený pravý pruh kvůli impregnaci vozovky. Bude to tak až do 8 do večera. Tvoří se kolona, brzdí se na 48. kilometru a zdržení stále půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou, stále s vámi a samozřejmě s dobrou muzikou. Bastille.

0: čtvrt na 12. Kde končí peníze z veřejných sbírek spolku Team for Ukraine, který pomáhá civilistům i vojákům na Ukrajině? Prozradím už za chvíli. Pojďme se vrátit na silnice. Zdržení, výrazné zdržení stále čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna. Za sjezdem na Vlašim je stále dopravní omezení na 53. kilometru. Zavřený je pravý pruh a ta kolona je v tuhle chvíli na půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstavě.

Jeviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Krásné dopoledne, duren, teď máme přesně 11:30. Den pro Ukrajinu. Odpolední akci organizuje spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům i vojákům, a jednou z dobrovolnic, která tam představí svoji práci, je také Aranka Suchardová.
1: Abych si to vyzkoušela, tak jsem je skládala úplně sama, ale teda pod dohledem. Ale stejně to ještě úplně nemám v hlavě, protože je to komplikovaný.
2: Kolik takový velikánský batok stojí?
1: My to umíme za 16 až 17 tisíc, což je docela unikát, a je to proto, že jednak si je necháváme extra šít, jednak si to skládáme sami, takže vychází to daleko levnějc.
2: A vy v tom batohu máte právě i ty turnikety, které zastavují
1: masivní krvácení? Máme tam ty turnikety, které zastavují masivní krvácení, těch tam je 5.
2: Aranka Suchardová je průvodkyně ve francouzštině a občas také účetní. No a takhle mezi tím pomáhá v nemocnici v Krvenčuku a na pár dalších místech.
1: Batůšky, to je něco úžasného, protože opravdu zachraňují životy. Máme konkrétní příklad Artem, kterýmu se nejdřív vozili drony. Potom, když byl zraněný, tak mu opravdu turnikety z našeho batohu zachránily život. Když říkal to mně a poprvé vlastně jsme se to takhle dověděli, a to jsem z toho byla úplně paf, a teď vlastně se mu skládali lidi na protézy.
2: Artem nemá obě ruce.
1: Byl takhle těžce zraněný, nakládali mu ty turnikety a on už věděl, že o ty ruce přijde. V tu chvíli už to věděl.
3: Aranka si dokonce v létě vzala volno a jela do nemocnice v Krmenčuku jenom tak, aby měla víc času poznat nemocnici a zdravotníky, se kterými se během uplynulých let spřátelila. Team for Ukraine doposud vybral na pomoc Ukrajině 180 milionů korun a předseda spolku Jan Heřmánek bude na Vyšehradě vysvětlovat, kam peníze se sbírek jdou.
4: A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit, vidět, co děláme, budou tam diskuze, můžou se zeptat de facto na cokoliv a my všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky.
3: Den pro Ukrajinu začne na pražském Vyšehradě v 15 hodin a končí po setmění. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Na Rádiu Praha teď pohled na silnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov velmi opatrně. Na 48. kilometru se v zatáčkách dojíždí do Kolony. Na 53. kilometru se kvůli údržbě dálnice projíždí pouze levým pruhem, a to zdržení je 40 minut.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Herečka Sára Donutilová patří už roky do souboru městských divadel pražských. Zahrála si také v seriálech Ulice či Záhadné případy. Jak se těší na novou divadelní sezónu? Proč pro ně nikdy nebyla důležitá sláva? A jak ji proměnilo mateřství? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Krásné dopoledne, Taylor Swift dospívala na Rádiu Praha krátce před 11:45, přesně ve 12 tu budou další zprávy a dozvíte se třeba to, že technici v Praze 10 od začátku roku odstranili více než 400 tun nelegálního odpadu. A po 12. už další pořad host Lenky Vahalové a tentokrát bude mým hostem lékař Tomáš Šebek. Vracíme se na silnice, komplikace, přestože je sobota, máme stále na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov opatrně. Na 48. kilometru se v zatáčkách dojíždí do kolony, na 53. kilometru se kvůli údržbě dálnice projíždí stále pouze jedním pruhem a zdržení 40 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem, kupšunku a málku a vyhraj.
2: A Málka, krásná zdravá svačina.
3: Rádio Praha, retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Technici v Praze 10 od začátku roku odstranili více než 40 tun nelegálního odpadu. Dnes je Světový den první pomoci. Rusko podniklo masivní útok na 20 míst ve vnitrozemí Ukrajiny. Odpoledne bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze 10 roste počet skládek nelegálního odpadu. Technici městské části od začátku letošního roku pozbírali 41 tun odpadu ve více než 800 lokalitách. To je zhruba stejně jako za celý minulý rok, říká mluvčí radnice Prahy 10 Jan Brunotrop.
2: Vedle pravidelného úklidu zajišťuje radnice také operativní úklid, který slouží k rychlému odstraňování nelegálně odloženého odpadu. Jedná se o drobná odložení odpadu, ale také o rozsáhlejší černé skládky, které negativně ovlivňují vzhled veřejného prostoru a kvalitu životního prostředí.
0: Zhruba 25 mini pivovarů se představuje na Vítězném náměstí v Praze. Návštěvníci tak už po 8. můžou ochutnat různé druhy piv a poznat práci českých řemeslných výrobců. Na místě jsou taky stánky s občerstvením. Součástí programu jsou i vystoupení několika hudebních skupin. Vstup na akci je zdarma. Akce skončí ve 20 hodin. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukl.
3: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
0: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí taky možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě. Ukrajina čelila dalšímu masivnímu útoku. Rusko vyslalo drony, naváděné rakety s plochou dráhou letu a taky balistické střely. Údery mířily na 20 různých míst, včetně přístavního města Oděsa a okolí. Protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 110 letících cílů.
4: Ruské drony zasáhly několika podlažní obytný dům v Oděse. Zraněných je podle velitele městské vojenské správy Sergeje Lisaka 23. Je mezi nimi i 5měsíční nemluvně. V Krivém Rihu na východě Ukrajiny dopadaly balistické rakety z několika směrů. Podle ukrajinských ozbrojených sil se střílelo i z Rusy okupovaného poloostrova Krym. Cílem úderu byl průmyslový objekt. Při náletu jeden člověk zemřel a další tři jsou zranění. V Zaporoží dopadly střely na soukromý dům, ve kterém zemřeli dva lidé a třetí skončil se zraněními v nemocnici. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu elitních atletů v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. a od postupové čtvrté příčky ji dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil 5. místo. A nevidomého plavce Davida Kratochvíla dnes čeká poslední závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Nastoupí na trati 100 metrů znak. Na šampionátu zatím paralympijský šampion z Paříže vyhrál všech 5 závodů, do kterých nastoupil. Odpoledne bude polojasno až oblačno beze srážek. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 21 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Krásné poledne, na rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích a já se dívám, jak to vypadá na dálnici D11 z Prahy na Jaroměř. Za sjezdem na Sadskou je teď dálnice neprůjezdná. Na 34. kilometru máme nehodu v místě dopravního omezení. A na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pomalu za sjezdem na Divišov. Na 48. kilometru budete brzdit do kolony, popojíždět budete na kilometr 53, celé je to na půl hodiny. A na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu. Z 55. kilometru pojedete krokem kvůli omezení a tady je to na 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Vahalové.
5: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem bude už za chvíli lékař, chirurg Tomáš Šebek.

0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Tomáš Šebek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Lenko.
0: Lékař, chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic. Doufám, že všechno probereme, ale já začnu trošku netradičně. Vy máte pilotní průkaz a tak jste zatočil se svým strachem z létání, je to tak?
1: Jo, bylo to přesně tak. Já jsem se chtěl zbavit obav nastoupit do dopravního letadla.
0: A pomohlo to, ten pilotní průkaz?
1: No, musím říct, že pomohlo, akorát tam byla na zpočátku jako naivita, že vlastně budu připraven kdykoliv jako skočit za ten knipl toho dopravního letadla a dovést ho na runway, tak to jsem z toho vystřízlivěl, ale mám pilotní průkaz na malé sportovní létání a udělal jsem si akrobatickou licenci.
0: A jak často létáte? Protože tam je potřeba udržovat nějaké penzum těch hodin, abyste se udržel v kondici.
1: Teď doufám, že mě neposlouchá nikdo z úřadu pro civilní letání, ale mám dojem, že tam je plovoucích 10 hodin, který byste měla mít vlastně za posledních 12 měsíců. Takže to je jako relativně málo. Na druhou stranu ty minuty v letadle běží vlastně velmi pomalu. Takže 10 hodin bych měl splnit, mám jich víc. Celkově jsem nalétal už někde přes 230 hodin, jestli se nepletu.
0: A v rámci letání čeho jste se nejvíc bál, že jste se rozhodl udělat ten pilotní průkaz?
1: Úplně nejvíc jsem se bál, že tam vlastně za tou přepážkou je zavřený pilot, který třeba neměl úplně včera dobrý den, nevyspal se, byl někde na party nebo se pohádal s manželkou, s partnerkou a že prostě nebude úplně v kondici. Asi tak podobná obava, jako se mě občas ptá můj pacient těsně předtím, než odejde do anestezie nebo do spánku řízeného, jestli jsem jako v pohodě, jestli jsem jedl, jestli jsem měl dobrý ráno, tak nějak jsem měl obavu a to byl podle mě jeden z těch motivů. Já mám rád věci pod kontrolou.
0: Ale předpokládám, že piloti to budou mít podobně jako lékaři, že i když třeba je špatný den, tak se prostě přepnou, skoncentrují a jsou profesionální, nebo ne?
1: Tak já chci mluvit za piloty a vlastně ani za lékaře, ale sám za sebe.
0: Já doufám, že ano.
1: Bych rád řekl, že jsme pořád jenom lidé a nechme to u toho. Prostě jsme jenom lidé, nejsme stroje.
0: V rámci práce jste si někam s letadlem doletěl? Využíváte to pravidelně třeba?
1: Nepravidelně, ale třeba když objíždím Českou republiku po různých přednáškách a tak dále, tak někdy je to opravdu dálka. Já většinou volím MHD a miluju vlaky, ale když to třeba časově úplně nesedí, je extrémně pěkný počasí, přesto si vezmu takzvaného safety pilota, ale tím ještě s někým a dole.

0: Tak by vyhledal chovatele, který má pavouky a prostě byl mezi nimi.
1: Já jsem o tom přesvědčený, dokonce když občas přednáším někomu na téma strach, tak jako uvádím způsob, jak ho zvládat. Já si strach zásadně rozděluji na menší obavy, ne strachy, ale obavy, abych si je racionalizoval. A takhle vlastně se pokouším, já nemám jediný strach z letání, ale spoustu dalších strachů a fobí. Vždycky s někým, kdo už to zvládl, kde my vlastně instruktorem, někým jako vůdčím, tak společně a takhle se dá zvládnout jako lecos. Takhle se můžete stát docela dobrým chirurgem, takhle se můžete stát pilotem, takhle vám vlastně jako může v životě vycházet spoustu věcí, když máte kolem sebe lepší lidi, kteří vás tím údolím smrti provedou.

0: Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha a teď téma longevity. To mě nesmírně baví a zajímá a vy o tom často mluvíte. Byl tady nedávno František Knobloch, nevím, jestli ho znáte, mladý vědec, který se zabývá dlouhověkostí a zkoumá to z toho pohledu, jaké chemické procesy se v našem těle dějí, například po požití alkoholu, jaký vliv má chlad a tak dále a tak dále. Dlouhověkost ale zřejmě není primárně o tom dožít se 100 let. Ale neřeší se věk, ale to, abychom byli co nejdéle zdraví. Vnímáte to podobně?
1: Vy už jste to v podstatě perfektně zodpověděla. To je to, co je podstatou podle mě.

0: A longevity beru trošku jako buzzword. Pro mě, když v angličtině nějaký ekvivalent, tak health span, nikoliv lifespan, to je ta absolutní délka dožití, zatímco health span je délka dožití ve zdraví. To je to, co by nás mělo zajímat, protože třeba nesmrtelnost v českém pojetí znamená, že se dožijete 62 let ve zdraví v průměru a zbytek umíráte do 80 let, což je průměr Evropy. A jsou prostě v Evropě jiné státy, jiné země, zejména třeba sever Evropy, kde se lidé dožívají více let, výrazně více let ve zdraví. A byl to jeden z důvodů, proč jsem s kolegama založil think tank před 4 lety s názvem Minister zdraví. A řekli jsme, že si myslíme, že Čechům by nejvíce prospěl, kdyby měli více let strávených ve zdraví. A k tomu by mělo sloužit zdravotnictví a vlastně celý ten systém i vzdělávání.
1: A my to určitě probereme, ale v rámci těch severských států, tak tam je zase problém nadužívání alkoholu. A alkohol je toxický, to si přiznejme.
0: No, tak upřímně, my, jestli se nepletu, aktuálně obsazujeme druhou příčku.
1: Já jsem nechtěla být tak
0: střídáme
1: krutá.
0: Střídáme se tam s Iry, Maďary, Litevci, jestli se nepletu, takže já tam ten severský stát nevidím. Je to takový jako dogma, ano, a ještě si to lidé spojují s tím, že tam prostě tak moc nesvítí sluníčko, tak co jiného jako dělat, ale takhle to ve výsledku není. Já se přiznám, že teď přesně nevím statistiku spotřeby alkoholu per capita na Švéda nebo Nora, ale vím přesně, že Čech vypije 160 litrů piv, 11 litrů vína a 1,5 litrů spiritusu per capita počítaje i novorozence.
1: A víte, že byli dřív lékaři, kteří doporučovali skleničku vína denně? Pamatujete si to?
0: Jsou i dnes. Většinou se rekrutují, aspoň na to nemám data. Já jsem hrozně rád jako datově jaksi zapřený, ale jsou i dnes a rekrutují se většinou z řad třeba kardiologů nebo cévních specialistů. On alkohol skutečně jako mimo jiné zlepšuje třeba reologické vlastnosti krve. Ta krev jako lépe teče, takže se dá říct, no možná to je třeba nějaká prevence infarktu a tak dále. Data nemám, co na co, ale data mám úplně přesně je, že jedna molekula alkoholu je buněční jed. Takže pokud vám perfektně ta krev teče a do buněk vám dopravuje jed, tak to ve výsledku je to jeden z karcinogenů, takže spojení s rakovinou, s onemocněním nádorovým a tak dále. Je to buněční jed a žádný alkohol v žádném množství nelze ospravedlnit, že to je zdravé. Druhá věc je, jestli tady máme několika set letou historii konzumace a jak s tím vlastně jako pracovat. Tady já nejsem militantní, přestože jsem abstinent, tak rozumím tomu, že tady prostě tradičně tuhle drogu máme, ale když se někdo zeptá takhle přímo jako vy, tak musím říct jednoznačně, je to je ta nemáce.
1: Prostě ne.
0: Ne.
1: A když vypíchneme ty základní body toho, jak si ten věk prodloužit ve zdraví, tak je to teda spánek, málo jídla.
0: Já bych nechtěl říct málo jídla, aby to neznamenalo, že člověk musí prostě hladovět, ale třeba mít v sobě dostatečnou disciplínu, abyste nedojedla talíř. Což se může v velice krátké době projevit tím, že prostě si začnete méně nakládat. Takže ano, o trošku řekněme méně jídla, o 20%. Podle studií spánek, to je významná komodita, je zvláštní, že ji máme všichni k dispozici, ale zejména Češi a zejména dneska adolescenti na tohle jako výrazně hřeší a ubíráme si roky strávené ve zdraví díky tomu, že prostě méně spíme, že máme spánkovou deprivaci řízeně. Neříkám, že neexistuje insomnie, nespavost, že to je diagnóza a tak dále, ale tam, kdo si to prostě způsobuje sám, tak nedělá dobře. K tomu bych přidal pohyb, ale to nemusí být maraton, to nemusí být nic víc než 30 minut ostré chůze, tak aby si člověk zapotil trošku tílko nebo bluzu. A ještě bych k tomu přidal třeba expozici chladu mírně. Je prokázáno, že mírná expozice chladu v buňkách vlastně otáčí biologické hodiny a zejména ženy rády uslyší, že potom mohou mírně mládnout.
1: A dobré vztahy v rodině.
0: To je ta, to se já jsem vyměnil takový 4 fyzický principy a ten možná úplně nejpodstatnější je obecně pěstování vztahů. Na to máme zase krásný data z ministra zdraví. My jsme jedna ze zemí spíš na chvostu těch, kteří chápou takové hodnoty, jako je rodina, setkávání se a tak dále. Dá se říct, že vztahy, které založíte v průběhu života a které udržujete, tak na stará kolena jako byste našli. Prodlužuje to prokazatelně život strávený ve zdraví, stejně tak jako třeba svalová hmota, kterou naberete během života. Čím je člověk osvalený, ale to neznamená, že je bodybuilder, tím lépe potom zvládáte standardní sebeobslužnost, chůze do schodů, procházka a tak dále.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Majky Vahalové.
1: Se mnou je stále Tomáš Šebek a vy jste několikrát zmínil projekt Ministr zdraví. Co to je za projekt?
2: Ministr zdraví vznikl na základě mojí letité frustrace ze systému zdravotnictví, ve kterém pořád funguje jako řadový lékař, už pomalu čtvrt století. A tak jsem se jednoho dne rozhodl, že než abych prostě neustále něco kritizoval, tak že zkusím do toho veřejného prostoru přispět. Šel jsem se poradit s těmi nejlepšími a na prvním řadě to byl Jara Cimrman, takže to je jeho myšlenka, protože to je člověk, který rozumí všemu, včetně zdraví a zdravotnictví. A založili jsme trošku legračně Ministra zdraví, malinko na truc, a dneska je to vlastně organizace, která má kolem sebe 80 expertů, spolupracujeme s ministrem zdravotnictví, spolupracujeme s barákem ministerstva zdravotnictví, spolupracujeme s celou řadou dalších stakeholderů v tom zdravotnictví, kterým nabízíme nic méně než to, že někde kolem nás v Evropě jsou šikovnější, mají lepší data, jakým způsobem tu zkušenost, ten benchmark aplikovat do českého zdravotnictví a s ničím menším než vizí ministra zdraví, což je prodloužit Čechům a Češkám život ve zdraví o 5 let.
1: A zajímá mě, jak reagují Češi, jak reaguje veřejnost?
2: My jsme takzvaně B2G nezisková organizace, to znamená, my jsme hodně zaměřený na ty, řekněme, institucionální stakeholdery, když to řeknu takhle odborně, v podstatě se prostě bavíme primárně se zástupci institucí, protože chceme ve výsledku na konci toho řetězce měnit zákonné normy. Představte si, že třeba upravíte DPH způsobem, který zlevní potravy nebo bude menší DPH na zdravých potravinách, na zelenině, a naopak ho třeba zvednete na alkoholu. Představte si, že se dokážete zasadit o regulaci reklamy na alkohol pro nezletilé. Nebo že řeknete energetické drinky až 16 let. Tam se potřebujete primárně bavit s těmi stakeholdery, kteří drží tep na zákonné normě. Ale veřejnost, abych to jenom v tomhle ohledu hodně fandí. A velmi často se opíráme o průzkumy. Děláme třeba SPAC Research velkými organizacemi nebo průzkumnými agenturami, výzkumnými agenturami a sbíráme si, co by vlastně rodiče, co by lidé si přáli a jak vnímají prostě svoje zdraví, jaká je to pro ně komodita.
1: Já si vždycky představím pana Nováka, dejme tomu, který řekne, ale pane doktore, přeci jedno to pivo večer neuškodí.
2: Mm-hmm. No, tak to je typický pan Novák, který za mnou přijde, odebírám anamnézu, říkám, pijete alkohol? Ne, vůbec. A co pivo, dáte si? No to jo, 5 kousků. Tak to je prostě typická česká realita, ale tohle se prostě mění. Mladší generace už má ke zdraví úplně jiný vztah a ta starší, když se jich zeptáte, jestli jim třeba vadí, že jejich děti pijou, tak najednou máte úplně jiné odpovědi. Mm-hmm. Když se ptáte průměrného pana Nováka, a nevadí vám to, že pijete 5 piv? To není přece alkohol. A pak řeknete, a pane Nováku, co vaše děti pijou? Jo, a hodně mě to trápí. A najednou máte prostě data, máte nějaký public voice a můžete s tím prostě operovat ve smyslu chytré změny. Já nikoho společně s kolegy nepřesvědčuju, aby přestali okamžitě pít.
1: Máte pocit, že mladší generace více pečuje o své zdraví, třeba generace Z?
2: No, určitě se to ukazuje na datech, určitě se to ukazuje například na tom, jak inklinují k moderním nástrojům, jako je umělá inteligence. Dneska si prostě můžete v podstatě jako povídat s robotem o svém zdraví a myslím, že celkem sofistikovaně, a vypadá to, že prostě zejména ty nejmladší na tomhle jako ujíždí. Někdy až tolik, že tam pak chybí to zemění, ta nechci říct autorita, ale prostě pořád máme jako zdravotní systém, máme zdravotníky a tak dále. A tam někde se to trošičku, jako mám pocit, urvalo z řetězu. Ale mladší generace rozhodně jako chápe zdraví, vlastně schopnost kombinovat práci s volnem, s osobním životem mnohem intenzivněji než třeba moje generace, nebo vůbec nemluvím o generaci mých rodičů.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je lékař Tomáš Šebek. Vy jste známý tím, že rád zkoumáte různé přístroje, které máte na sobě na těle, chytré hodinky, prsteny a tak dále. První otázka, jaká data vám to poskytuje a jak moc se na základě těch dat rozhodujete? Protože úplně jednoduše, já si kolikrát řeknu, že vím, jak jsem se vyspala nebo jak se ráno cítím a nepotřebuju na to možná chytré věci.
1: A to je fajn. Já musím říct, že já to taky nepotřebuju a mě to zajímá prostě, jaká data vysílá moje tělo. A když jste se zeptala, co zkoumám a jaká data, tak je, jak, co si oblíknu. Třeba na spaní si vezmu prsten, na sport si vezmu sporttester, hodinky. Když chci prostě obecnější data v nějaké jako delší datové řadě, tak si oblíknu to, co mám dneska na levé paži a tak dále. Těch zařízení někdy mám na sobě i 10.
0: A shodují se?
1: Právě, že se neschodují za prvé a za druhé každé to zařízení je jeden výrobce konkrétní. Mm-hmm. Teď myslím jako 10 zařízení, 10 výrobců. Takže to, co mě trápí, je integrace všech těch věcí a to je jedna z věcí, kde jsem trávil část léta. Ve volném čase jsem si prostě připravil agenta, který mi byl schopný tohle všechno jako nasosat. 10 let zpátky ty data z těch všech zařízení a vlastně dát mi to formou zelená, červená. Dneska seš zelený, to je skvělý, neřeš nic, dneska seš červený. V jakým konkrétním prostě který data nesedí, co by si, a s doporučením, co bych mohl dělat jako příští den, třeba zůstaň v posteli, ani se nehni, anebo dneska můžeš trénovat třeba o 10% víc.
0: No ale když se zeptám úplně banálně, tak co když se vzbudíte a zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, ale před sebou máte x operací, pak musíte letadlem někam přeletět a večer máte ještě přednášku. Mm-hmm.
1: No tak já bych to, děkuju, teď jste ze mě udělala Supermana nebo Batmana nebo někoho takhle, tak to úplně
0: tak
1: ne.
0: Tak vynecháme letadlo, ale jsou tam, dejme tomu, operace a večer máte přednášku.
1: Já bych řekl, že ať už vám ráno hlásí ten gadget, který jste si prostě vybrala třeba na noc, nebo přes ten den, cokoliv, je to jedno. Podstatná je datová řada. Já vlastně na všech těch zařízeních sleduju, jak se to vyvíjí v čase. Mě zajímají trendy. To je to, co si myslím, že dneska už interpretuje ta technologie jako velmi dobře. Ty absolutní data, já mám ráno pocit, že jsem se skvěle vyspal a prsten mi říká o 3 cykly dneska spánkový méně a chtělo to ještě 3/4 hodiny. Já se na to vykašlu, mm-hmm. protože se cítím dobře, fajn, ale kdybych tam tenhle ten trend viděl třeba půl roku, rok, nebo se mi zkracovala doba spánku, anebo jsem nedosahoval těch 5 a více cyklů, jak je doporučeno spánkových, tak se tím začnu zabývat. Tam je ta technologie fajn.
0: A připomeňte, co jsou spánkové cykly.
1: Spánkové cykly, když projdete kompletně celým tím cyklem, to znamená od toho REM, rychlé pohyby očí, až po ten úplně jako nejhlubší spánek. A když se to 5x zhoupne, tak aspoň tak to tvrdí soudobé studie, tak jste měli dostatek kvalitního spánku. Není to jenom o délce, ale to i o jeho kvalitě.
0: Když se zdají sny, je to známka hlubokého spánku nebo ne?
1: Ne, naopak, ty sny se zdají v tom povrchovém a jenom REM vám nebude stačit pro to, aby si vaše tělo odpočinulo. Takže nemůžete zůstat prostě celou noc nebo mít jenom třeba kvalitní REM a nemít zachycený pomocí těch dneska zařízení ten hluboký spánek.
0: A když zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, tak máte nějaké nástroje na to, jak to další noc zlepšit? Třeba nějaká dechová cvičení, nebo jít se proběhnout, otužovat se?
1: Existuje spoustu věcí, jako je třeba desatero spánkové hygieny. Vy si můžete prostě připravit to místo, kam jdete spát, větraná místnost. V posteli se typicky maximálně čte nebo provozuje sex, ale nedíváme se do mobilních telefonů.
0: Když kolik lidí to dodržuje?
1: No přesně, no, to já říkám, je na to návod a jmenuje se to spánkové. Spánková hygiena. Takže když prostě trpíte, tak můžete začít třeba tímhle a zkusit prostě změnit životní návyky. Mimochodem, to je klíč jako k mnoha věcem v našem životě. Je to jako jednoduchý. Nemusíte kvůli tomu prostě nutně se spolehat na lékařskou vědu. Nicméně, pokud máte výraznou spánkovou deprivaci, insomnii hraničící s nějakou diagnózou, v ten moment je opravdu nejrozumější se potom poradit s odborníkem, projít třeba spánkovou laboratoří na přístrojích, proměřit na trošku jiných a mnohem sofistikovanějších, než jsou třeba ty prsteny a vlastně nasadit nějakou léčbu, kombinace farmakoterapie, psychoterapie a tak dále.
2: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.
3: To

0: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha. Když přemýšlím o tom, o čem všem jsme se doposud bavili, tak podle vás, jaký je stav českého zdravotnictví a co mu chybí v současné době nejvíc?
1: No, když chce někdo vyhrát volby, tak řekne, že je jako strašný, pak po roce řekne, že je výborný a čert se v tom jakoby vyznej. Já si myslím, že máme vysokou kvalitu personálu, obecně jako jsme vzdělaní, poskytujeme super špičkovou péči. Co nám ale výrazně chybí, tak je chytrá logistika v tom zdravotnictví, to znamená primárně zdigitalizované zdravotnictví. Kdybychom měli zdravotnictví jak bankovnictví, tak bychom uvolnili třeba třetinu toho potenciálu. To znamená, místo toho já bych někde papíroval, tak se vám budu věnovat o třetinu více, zvládnu možná třetinu výkonů chirurgických. Namísto toho se prostě někde zaobírám 30krát tím samým a ještě to prostě někde obsolentně pomalu přepisujeme prostě tuška, ruka, papír, psací stroj. To už přeháním, to už dneska je trošku pase, ale pokud se podíváme na to, kde jsme měli před čtvrtstoletím našlápnuto s nějakou elektronizací, elektronickým zdravotním záznamem například, který by se sdílel vlastně přes nás, občany, do toho systému, tak tam jsme prostě úplně zaspali. Tak to je jedna z věcí. Druhá z věcí je, že nemáme v podstatě pořádně podchycenou prevenci. My vlastně jako draze léčíme následky nemoci, ale neumíme jim jako jít naproti preventovat. Pořád se říká, máme výborný systém prevence. Máme co nabídnout v tom systému, ale málo kdo to využívá. Tak to je druhá věc. A třetí věc jsou prachy. Neumíme prostě rozumným způsobem investovat. Investujeme tam, kde vyléváme dítě s vaničkou. Řekl bych, dneska ta vanička je děravá, my do něj ještě přilíváme víc vody, aby to víc vytejkalo. Tak nějak bych třeba viděl rozpočtovou kapitolu zdravotnictví.
0: A nechybí tam ještě celostní medicína, že se k tělu a k duši přistoupí jako k celku?
1: To by bylo super, tohle by měla být doména praktických lékařů nebo rodinných lékařů, ale tímhle směrem podle mě pořád ještě nejsme dostatečně vzděláni, pořád si myslím, že velkou reformu musí zažít i systém vzdělávání jako budoucí generace, i když se to děje na vysokých školách a mám z toho radost, tak mě třeba nikdo neučil, jak komunikovat s pacientem. My jsme jako jeli takovou tu technicistní medicínu, dneska už se to běžně vyučuje. Etiku jsme třeba měli, ale komunikaci s pacientem, to byl, myslím, za mého mládí volitelný předmět. Tak tady bych viděl jako spoustu úskalí. Mimochodem vzdělávání zdravotníků jako takový, to je další jako úskalí v tom zdravotnickém systému. Já to beru ale tak, že to nechci kritizovat, já to beru jako obrovskou příležitost. A jejím výsledkem by nemělo být zlepšení zdravotnictví, které spravuje baráky, lékařské platy a tak dále, ale mělo by být lepší zdraví přece, že jo, občanů. Já bych si přál, aby existovalo ministerstvo zdraví.

0: Jsme ve finále, se mnou je stále Tomáš Šebek a když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak z několika rozhovorů na mě stále vyskakovala informace, že byste chtěl, řeknu na stáří, ale to vás nečeká podle toho, jak se bavíme, ale zkrátka v pozdním věku, že byste chtěl dělat lékaře na horách. To je pravda?
1: No,
0: a jak byste si to představoval?
1: To bylo snad jednou jsem to někde pustil a pořád to teď
0: a pořád to rezonuje tím prostorem.
1: A teď jako fakt jako v řádu dnů se mě na to ptá, ano. Já jsem vlastně měl možnost na misích s Lékaři bez hranic na chviličku suplovat něco jako praktického lékaře. Mně se hrozně na medicíně líbí její šíře. Já teď nechci se definovat nebo tady mít ambici být vnímán jako ten, kdo chápe celostní medicínu. Jsem pořád chirurg a jsem zaměřený prostě primárně na dutinu břišní. Ale líbí se mi šíře medicíny a myslím si, že budu mít v životě tu záklopku, že až neudržím skalpel a přidávám k tomu moč, tak v ten moment opustím ten operační sál. Ale nechci se vzdát jako medicín jako takový. To je strašně krásný řemeslo a tak mi přišlo prostě praktické lékařství praktické. A protože si myslím, že regiony v České republice jako výrazně trpí nedostatkem mimo jiné praktických lékařů, tak si myslím, že mě někde v regionu třeba ještě na stará kolena uvítají.
0: Jaké to budou hory, abychom věděli, kde vás najdeme? Jsi Krkonoše nebo Šumava?
1: Ponechme tuhle otázku otevřenou. A kdo ví, jak to všechno dopadne. Já jsem ještě nezačal ani na to potřebujete spoustu let studovat a něco jako umět. Já jsem v tomhle velmi pokorný a pořád jsem prostě primárně specializací chirurg.
0: Máte za sebou mise v rámci projektu Lékařů bez hranic Haiti, Afghánistán, Jižní Sudán, Jemen. Vrátíte se ještě někdy k téhle práci? Pojedete na nějakou misi?
1: Poslední knížka, která se jmenuje Objektivní nález, je knížka, kde se omlouvám všem svým blízkým, protože odjet na misi znamená výrazně jim znepříjemnit život a vlastně ti, co zůstávají, tak jsou potom těmi největšími každodenními hrdiny. Tak jsem chtěl jenom takhle oklikou říct, že já se zeptám těch nejbližších, a pokud jim to bude vyhovovat, tak bych moc rád vyrazil. Druhá otázka bude, bude-li mě ještě organizace Lékaři bez hranic chtít a potřebovat. Potřebovat se obávám, že asi ano, protože prostě lidé jsou tací, jací jsme, ale jestli mě ještě budou chtít, to je prostě vždycky otázka, než vyrazíte na misi. Ale rád bych, jednoho dne, ano.
0: Co vám ty mise dali?
1: Přiblížili mi to, že všude na planetě žijou lidé, kteří mají podobné problémy. Mnoho z těch problémů si děláme jako sami. Pochopit, jak vlastně funguje člověk ve válečné vřavě, je obrovská škola do života, která vám potom přinese trošku nadhled nad některými malichernostmi, ale nejsem typ, který by mentoroval. Já spíš se snažím těmi příběhy prostě lidem ukázat, že i válka je situace, kterou lidé musí přežít, že se v ní dokážou zorientovat, někdy se v ní dokonce i zasmějí, anebo mají humor. Někdy černý humor a hlavně, že jsou nesmírně stateční a že to je něco, co si třeba jako nechceme připustit. Jo, je to za mě i trošku ta moje tvorba varování. Pozor, rozdíl mezi tím, že máte, že žijete v osmé, myslím, momentálně nejmírovější zemi na světě a tím, že žijete na Ukrajině, je relativně malý. Může to být už jenom jako blbá volba. Může to být, teď myslím, politických představitelů. Může to být relativně jako ve zlomku času. Může to být jenom rozhádanost sousedů mezi sebou, kdy to začalo velmi nevinně a skončilo to tak, že si jeden tomu druhému skočil po krku. A to všechno jsem viděl, tak to možná mi přineslo to, že jsem občas Lékaři bez hranic vyjel do válečné zóny, abych si dobře uvědomoval, jak se máme dobře a že to nemáme zadarmo.
0: A tím se oklikou vracíme i k té dlouhověkosti, protože součástí těch principů je udržovat ty dobré vztahy. A tam to všechno začíná asi.
1: Myslím si, že mít schopnost bavit se s někým, kdo má absolutně odlišný názor, ale přes toho respektu je podle mě jako základ toho, že teda když nic jiného, tak sobecky se dožijete vyššího věku ve zdraví. Takže bych to doporučil všem spoluobčanům, aby prostě mysleli na sebe primárně v tom, když se jdou jako s někým pohádat, že čím lepší prostě budou mít vztahy, tím budou zdravější a tady dlouho živi.
0: Říká Tomáš Šebek, moc děkuju.
1: Já moc děkuju za pozvání a za skvělé otázky.

0: Je 13 hodin ve studiu Rádia Praha, je už připravená opět Lenka Vokatá se zprávami. Ahoj Lenko.
1: Hezké dopoledne, odpoledne, pardon. Praha daruje 45 vyřazených sanitních vozů záchranné služby na Ukrajinu. Obyvatelé Lipně si dnes připomínají z té 25. výročí připojení této bývalé obce k Praze. Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Odpoledne bude polojasno až oblačno s teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město daruje 45 vyřazených sanitních vozů na Ukrajinu. Odsouhlasili to pražští zastupitelé. Reagovali tak na přímou žádost organizace Czech Volunteer Hub, která se aktivně podílí na humanitárních akcích na Ukrajině. Město původně plánovalo staré vozy bez platné technické kontroly prodat v aukci na náhradní díly. Podle spolku ale technika najde i přes její stav využití ve válkou zasažené zemi. Před 125 lety se k Praze připojila tehdejší obec Libeň. Výročí dnes připomínají slavnosti u libeňského zámku. Lidé si na akci taky můžou poprvé prohlédnout zrestaurovaný obraz nazvaný Poslední obecní výbor, na kterém je vyobrazené přijetí připojovací dohody. Součástí akce jsou hudební vystoupení. V 8:30 večer je zakončí promítání filmu Říkají mi Lars. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
3: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
1: Podle švédské veřejnoprávní televize SVT se před volbami aktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska. Účty sdílely hlavně obsah jiných uživatelů. Parlamentní, krajské a místní volby budou ve Švédsku už zítra.
4: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensix jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensix přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Pražskou Spartu čeká zápas 8. kola fotbalové šance ligy. Na svém stadionu na Letné bude hostit Jablonec.
5: Sparta má za sebou dvě ligové porážky v řadě a po nich udělala změny v realizačním týmu. Po roce a půl se vrátil vedoucí kondiční přípravy Christian Klarup na místo Ajena Kola, skončil i trenér pro standardní situace Jack Wilson. V týdnu pak Pražané postoupili do osmifinále domácího poháru, vyhráli na stadionu Viktorie Žižkov 5-0. Zápas mezi Spartou a Jabloncem v nejvyšší tuzemské soutěži začne v 18 hodin. Kristián Švera, Český rozhlas.
1: Odpoledne bude polojasno až oblačno beze srážek. Foukat bude slabý proměnlivý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 21 až 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Pozor na Masarykově nábřeží, a to konkrétně u křižovatky s Národní ulicí. Havarovala tady dvě osobní vozidla, komplikují provoz. Ta nehoda je zároveň i s tramvají, se dívám, takže projíždějte velice opatrně. Nehodu máme také na dálnici D11 mezi 33. až 33. a půltým kilometrem ve směru z Prahy na Hradec Králové. Havarovala 4 osobní auta v dopravním omezení. Komunikace je neprůjezdná. Průjezdné je místo pouze jedním místním pruhem. Komplikace jsou na D11 i v opačném směru v podobném místě, a to na 34. kilometru, a to ve směru na Jaroměř, takže i tam projíždějte opatrně. A já ještě doplním D11, a to konkrétně 18. kilometr ve směru do Prahy. Tady je hlášený předmět na vozovce, tak opatrně, jedná se o nějaké pytle. Dobře, dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Přeji vám opravdu pěknou sobotu, dnes k ní patří i datum 12. září. Už za necelou půl hodinu vás pozveme na jednu z největších akcí, kterou každoročně pořádá Botanická zahrada v Praze Troji. Teď máme 6 minut po 13. hodině a další muzika na sebe nenechá dlouho čekat. Ve víkendové Praze se o ni postará Dua Lipa. Avicii. I Holly Humberstone. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malá.

13 hodin a téměř 17 minut s vámi je Rádio Praha. Přejeme pěkné sobotní odpoledne dnes s datem 12. září. Pokud jste teď někde poblíž Michnova

0: Paláce v Praze, tak ještě do 15. hodiny tam můžete zaskočit na třetí ročník akce Den zdravé kůže Atopic Day. Zvláště pokud máte citlivou, suchou nebo svědivou kůži, trápí vás atopický ekzém nebo se jen chcete dozvědět, jak o pokožku správně pečovat. Akce se koná v rámci Světového dne atopického ekzému, vstup je zdarma a registrace není potřeba. No a podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané Josefov.

0: zmíněná radnice a několik synagog.
1: No, přidáme aktuální dopravní informace. Komplikací je celá řada. Začneme nehodou v Praze na Masarykově nábřeží u křižovatky s Národní v Praze 1. Havarovala dvě osobní auta a tramvaj. Projíždějte proto velmi opatrně. Je tady omezení provozu. Komplikace máme taky na dálnici D1. Pokud se blížíte ve směru do Prahy, tak mezi 33. a 32. a půltým kilometrem havaroval tady motocykl, tak opatrně. Problémy zůstávají i na D11 mezi 33. a půltým až 33. kilometrem ve směru na Hradec Králové, tedy ve směru z Prahy. Tady je hromadná nehoda 4 osobních aut v dopravním omezení. Komunikace je průjezdná pouze jedním místním pruhem. Problémy kvůli nehodě jsou zhruba ve stejném místě D11 také v opačném směru na 34. kilometru. A problémy máme i na D11 na 18. kilometru ve směru do Prahy. Tady se jedná o varování před předmětem na vozovce. Jedná se o nějaké pytle, které leží na silnici, takže projíždějte ve směru na Prahu na 18. kilometru D11 taktéž velmi opatrně. A šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Tohle byly The Verve a jejich hořkosladká symfonie i půl druhé. Přejeme krásnou sobotu na Rádiu Praha. Jde o největší akci, na kterou se botanická zahrada v Praze Troji připravuje prakticky celý rok. Tradiční vinobraní na vinici svaté Kláry je svátkem vína, které tu už tento víkend můžete ochutnat. Víc už naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Je to krásná víkendová akce, určená pro všechny věkové kategorie.
2: Zve na víkendové vinobraní ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.
1: Čili nejen dospělí si tam přijdou na své formou ochutnávek mnoha a mnoha různých vín, nejen našich z botanické zahrady, ale také budeme mít připravená vína i z různých vinařství, ať už přilehlých pražských, anebo samozřejmě také moravských.
2: Program myslel i na dětské návštěvníky.
1: Kde se seznámí s tím, jak vůbec se réva pěstuje, jak se jednotlivé bobule potom zpracovávají, budou si moci i vylisovat vlastní mošt z našich hroznů. Takže je to široká plejáda různých aktivit.
2: Jaká fáze vlastně začíná pro zaměstnance, kteří vlastně se starají o tu vinici teď, v těchto chvílích?
1: Zhruba před týdnem se sklidila první část naší produkce a myslím si, že v nejbližších třech týdnech budeme připravovat velkou akci pro všechny zaměstnance, kdy se potom sklízí prakticky celá ta vinice.
2: Součástí vinobraní budou taky tematické workshopy, kreativní dílny, i staročeská řemeslná vesnička. Kromě vína nebude chybět taky burčák. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Malošík.
0: A opět přikládáme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze na Masarykově nábřeží, nedaleko křižovatky s Národní ulicí. Dejte pozor, havarovala tady tramvaj a dvě osobní auta. Projíždějte proto velmi opatrně, je tady omezení provozu. Komplikace máme také například na dálnici D1. Pokud jedete směrem do Prahy, tak opatrně na 33. kilometru. Je tam nehoda motocyklu, projíždějte proto velmi opatrně. Nehodu stále máme také na dálnici D11, kde velmi výrazně komplikuje provoz ve směru do Hradce Králové, tedy z Prahy mezi 33. až 33. a půltým kilometrem. Tady havarovala 4 osobní auta. Je to v místě dopravního omezení. Komunikace je průjezdná pouze jedním místním pruhem. Problémy jsou také v opačném směru D11, a to na 34. kilometru ve směru tedy na Jaroměř. Problémy přikládám také z D11, a to konkrétně na 18. kilometru ve směru do Prahy. Tady máme hlášený předmět na vozovce. Jedná se o jakési pytle na silnici, tak projíždějte opatrně. A šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio.

0: 13 hodin 46 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný den. I v těchto dnech se v Praze koná celá řada slavností a taky degustačních akcí. Třeba dnes můžete ještě vyrazit na dny Prahy 11 do parku u Chorovské tvrze. Taky na Vinohradské vinobraní na náměstí Jiřího z Poděbrad. Dnes taky probíhá Korzo Krymská v Krymské ulici. Trojské vinobraní na Trojském zámku. Dožínkové slavnosti na výstavišti v Holešovicích. Taky 15. narozeniny Břevnovského klášterního pivovaru, je to přímo u Břevnovského kláštera. Festival malých pivovarů je na Kulaťáku, čili na Vítězném náměstí. Ohrada Food Fest se respektive je na Ohradském náměstí v Praze 13 a Den Prahy 12 zase v areálu Rozmarína. Vinobraní na Vinici svaté Kláry, jak už jste slyšeli, můžete navštívit dnes, ale taky zítra, a to v Botanické zahradě hlavního města Prahy. A svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi proběhne zítra v areálu Chvalského zámku. No a podrobné informace k jednotlivým akcím pro vás máme i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: No stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodou v ulici k Barandovu u křižovatky s ulicí U Náhonu. Jedná se tedy ulice k Barandovu ve směru z centra. U křižovatky s ulicí U Náhonu máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Projíždějte proto velmi opatrně. Stále si dávejte pozor také na nehodu, která je na Masarykově nábřeží. Nedaleko křižovatky s Národní havarovala tramvaj a dvě osobní auta. Je tady omezení, tak pozor. Pozor si dejte taky na dálnici D8, a to mezi 29. a 18. kilometrem ve směru na Prahu. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V místě je odstavný pruh, respektive zpevněná krajnice uzavřená. Komplikace. Ty máme stále také na dálnici D1 ve směru do Prahy mezi 9.5. a 5. kilometrem. I tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, kvůli tomu je odstavný pruh uzavřený. Připomínám také problémy na dálnici D1 na 33. až 32. a 5. kilometru ve směru do Prahy. Je tady nehoda motocyklu, projíždějte se zvýšenou opatrností a pozor si dejte i na D11, a to konkrétně mezi 33. a 33. a 5. kilometrem ve směru z Prahy do Hradce Králové. Tady komplikuje provoz stále hromadná nehoda 4 osobních aut. Je to v místě omezení, průjezdné je místo pouze jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
3: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
2: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
4: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Pokud se podíváte na naše webkamery, tak uvidíte Štěpánku Martanovou překypující energií a to je dobře, protože na rádiu Praha je 14 hodin. Máme tady další zprávy se Štěpánkou. Ahoj Štěpánko.
1: Krásné sobotní odpoledne. Za 8 nových elektromobilů pro městskou policii zaplatí Praha 11 milionů korun. Severní Korea provedla další raketový test. Fotbalisty Mladé Boleslavi čeká ligové utkání v Liberci a v Praze bude odpoledne polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město nakoupí 8 nových elektrických vozů pro městskou policii. Odhadovaná cena je 11 milionů korun. Vozy budou mít třeba výstražná máková světla, radiostanice, kamerové systémy a služební polepy. Nová auta by měla nahradit ta dosluhující, jak říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Ta jsou speciálně uspůsobená pro přepravu technických prostředků k zabránění odjezdů vozidla. Tedy takzvaných botiček. Určená mají být do přímého výkonu služby, proto budou dodána včetně nainstalovaných výstražných, zvukových a světelných zařízení.
1: Zhruba 25 mini pivovarů se představuje na Vítězném náměstí v Praze. Už po 8 tam můžete, a to až do 20 hodin, ochutnat různé druhy piv a poznat práci českých řemeslných výrobců.
4: Lidé můžou ochutnat třeba ležáky, svrchně kvašená i tmavá piva. Dostanou je do zálohovaných sklenic. Přinést si můžou i své vlastní půl litry. Na místě jsou také stánky s občerstvením. Součástí programu jsou i vystoupení několika hudebních skupin. Vstup na akci je zdarma. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že ho přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle Okamury byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s iránským velvyslancem věděl. Předseda sněmovny ho o ní předem informoval. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice. Severokorejská armáda odpálila několik balistických raket krátkého doletu. Střely uletěly vzdálenost přibližně 250 kilometrů a dopadly do Japonského moře. K vojenskému testu přistoupila KLDR jen pár hodin poté, co Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea ukončili vojenské cvičení kolem jihokorejského ostrova Jeju.
5: Podle jihokorejské armády KLDR odpálila balistické střely Hwasong 11 a střely z raketometů ráže 600 mm. Právě tento typ zbraní by byl v případě vojenského konfliktu obou korejských států hlavní útočnou silou severokorejské armády při napadení jihokorejské metropole Seoul. Pchjongjang v posledních měsících na nabídky jihokorejské vlády i prezidenta k obnovení mírových rozhovorů nereaguje a pokračuje ve vývoji i testování zbraní. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavi se v 8. kole šance ligy představí na trávníku Slovanu Liberec. Půjde o střetnutí 2. a 3. týmu tabulky a začne v 15 hodin. Víc už redaktor Karel Schamberger.
6: Slovan jde do duelu posilněn výhrou v podještěckém derby. Navíc má 16 bodů a v případě výhry se dočasně posune na první místo před Slavii. Třetí Mladá Boleslav má sice bodů v uvozovkách jen 14, ale má k dobru jednu dohrávku. Zajímavé bude střetnutí hlavně pro libereckého Vasila Kuše, který právě v Mladé Boleslavi odehrál 2 sezóny a následně zamířil do Slavie, se kterou získal 2 ligové tituly.
1: Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Večer v noci čekáme polojasno až oblačno, během noci začne oblačnost přibývat a nejnižší teploty budou 12 až 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Komplikací je celá řada, například v Praze v ulici k Barandovu ve směru z centra u křižovatky s ulicí U Náhonu, dejte pozor. Havarovala tady 2 osobní auta. Komplikace máme kvůli nehodě taky na Masarykově nábřeží u křižovatky s Národní v Praze 1. Tady havarovala tramvaj a 2 osobní auta. Je tady omezení, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Problémy zůstávají také na dálnici D1 mezi 33. a 32. a půltým kilometrem ve směru do Prahy. Tady projíždějte velmi opatrně, je tady havárie motocyklu. Havárie také komplikuje provoz na D11 mezi 33. až 33. a půltým kilometrem ve směru z Prahy do Hradce Králové. Havarovala tady 4 osobní auta v dopravním omezení. Komunikace je průjezdná pouze jedním místním pruhem. Nehodu máme na D11 také v opačném směru, tedy ve směru na Jaroměř, na 34. kilometru. I tady projíždějte opatrně. A šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré odpoledne, sobota s námi pokračuje dál a je teprve 14 hodin a 6 minut. Jak už v 14:30 uslyšíte, videohry nemusí být jen automaty na peníze. Mohou taky vzdělávat, vyprávět příběhy nebo přibližovat historii. I proto chce Státní fond audiovize nově podpořit jejich vývoj. V příštím období chce mezi české filmaře, kinaře a tvůrce rozdělit zhruba 790 milionů korun. A to správné hudební tempo ve víkendové Praze držíme i díky jménům, jako je Kygo, Khalid a Griffin. Robin Schulz. A taky Patrik Malý a Sebastian. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.
2: Víkendová Praha.
7: Let her march again.

14, hodina 17,5 minuty, s vámi je Rádio Praha, přejeme nádhernou sobotu. Chcete zažít americkou jinak? Dnes můžete, a to až do 22. hodiny. Tradiční pouliční slavnost je první vlaštovkou sousedských setkání Zažít město.

0: jinak, která ovládne celou Prahu o týden později. V Americké a Záhřebské ulici dnes probíhá den plný koncertů, divadel, workshopů, tance, také výborného jídla a koktejlů z celého světa. Letos je to už 15 let od prvního ročníku, tak nezbývá než vyrazit. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. No a vyrážíme taky na silnice, kde se stále něco děje. Je to například nehoda v ulici K Barandovu v Praze ve směru z centra. U křižovatky s ulicí U Náhonu dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Opatrně také na Masarykově nábřeží. U křižovatky s Národní tam před časem havarovala tramvaj a dvě osobní auta. Stále tady máme hlášené komplikace a omezení, tak projíždějte velice opatrně. Teď vidím čerstvou zprávu, že nehoda v ulici K Barandovu ve směru z centra u křižovatky s ulicí U Náhonu už byla odstraněna, takže tyto komplikace už by měly být minulostí. Minulostí ale zatím stále nejsou problémy na dálnici D1 na 33. až 32. a půltém kilometru ve směru na Prahu. Tady havaroval motocykl, stále tady máme hlášené komplikace. A ty zůstávají také například na D11C na 33. až 33. a půltém kilometru ve směru z Prahy do Hradce Králové. Před časem tady havarovala 4 osobní auta v místě dopravního omezení. Komunikace je průjezdná pouze jedním místním pruhem a nehodu na D11C máme také v opačném směru na 39. kilometru, tedy ve směru na Jaroměř. Je tam opatrně. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je půl třetí, krásné sobotní odpoledne vám všem na Rádiu Praha. Vlny, zátopek nebo dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. To jsou jen některé ze snímků, které v uplynulých letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení plánuje v příštím období rozdělit českým filmařům a kinařům zhruba 790 milionů korun. A nově chce podpořit také vývoj videoher.
1: Nedělejte takový povyk s tím, že se cítíte nevinen.
2: Podobně jako získala peníze z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury vzdělávací hra Playing Kafka, která přibližuje život známého spisovatele, budou moci už za několik měsíců žádat o finance vývojáři právě Státní fond audiovize. Ten plánuje podle ředitelky Veroniky Slámové rozdělit v první výzvě 30 milionů korun. Tvůrci videoher ale dostanou podporu jenom pod podmínkou, že si s fondem rozdělí zisk.
3: Podíl na zisku v podstatě je alternativou audiovizuálních poplatků, které platí audiovizuální sektor. My teď v tuhle chvíli nastavujeme přesnou metodiku podílu na zisku, tak aby Státní fond skutečně z těch projektů, které podpoří a budou úspěšné, měl signifikantní podíl na zisku, který zase půjde zpátky vlastně do toho rozpočtu podpor.
2: Peníze získává fond i díky audiovizuálním poplatkům, které musí nově platit také velké mezinárodní streamovací platformy. Nejen od nich tak vybrali téměř 400 milionů korun. Podle krátkodobé koncepce půjde teď většina podpory hlavně filmovým produkcím.
3: Kinematografie dostává 300 milionů korun v několika samozřejmě výzvách. Těch výzev je celkem 48 napříč kategoriemi, jenom upozorňuji. Televize 153 milionů, televizní díla, se myslí tím i díla třeba určená pro online prostředí. Animace a videohry získávají 165 milionů korun a infrastruktura 169,5 milionů korun.
2: Zahraniční produkce ale dlouhodobě vyhlížely, kdy fond audiovize znovu otevře pobídkový systém. Ten začal opět přijímat zájemce od 1. září. Díky pobídkám, tedy zjednodušeně řečeno až 25% vratce z nákladů na natáčení, se do Česka snaží lákat právě hollywoodské produkce. Veronika Slámová si s týmem také nechala celý systém ekonomicky vyhodnotit.
3: Jsem opatrná s tím plně jasným vyhodnocením, ale v tuto chvíli, když jsme tato data zkoumali a požádali tedy konzultanty o tu ekonomickou studii a ten ekonomický dopad, tak to vychází tak, že ta jedna koruna, která se vloží, který stát vloží do pobídek, tak na druhé straně zase zpátky připutuje do veřejných financí vlastně ve stejném objemu koruna za korunu.
2: Kvůli embargu na informace nemůže fond aktuálně potvrdit, jestli do pobídkového systému zařadili i filmový štáb, který aktuálně natáčí v Praze seriál Tajemství všech tajemství, spisovatele Dana Browna. Tajemstvím už ale nejsou fotky z natáčení, které zveřejnil Netflix na svých sociálních sítích. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Maloší.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Stále sledujeme aktuální stav, mimo jiné také v Praze, v Křížíkově ulici, nedaleko křižovatky s ulicí Ke Štvanici. Tady máme hlášenou nehodu autobusu a osobního auta. Projíždějte proto velmi opatrně. Stále jsou komplikace na Masarykově nábřeží. U křižovatky s Národní v Praze 1 havarovala tramvaj a dvě osobní auta. Stále tady máme tedy hlášené omezení. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně i na D11 mezi 34. nebo spíše na 34. kilometru ve směru na Jaroměř je tady hlášena nehoda bez dalších podrobností. Problémy máme také na dálnici D1, a to mezi 9.5. až 5. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě je neprůjezdná krajnice, respektive odstavný pruh. Jeďte opatrně a přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
6: Jsem trošku rebel.
4: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
6: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
4: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
6: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Na Rádiu Praha dospíval Ed Sheeran, je 3:15. Krásné sobotní odpoledne vám všem. Na výstavišti Praha probíhá dnes a zítra vždy od 10 do 18 hodin další z tradičních výběrových trhů autorské tvorby Design Market Babí léto. Design Market pravidelně představuje lokální designéry a výrobce nejenom z České republiky, ale taky ze Slovenska, Maďarska, Rakouska nebo Ukrajiny. Jako vždy tu najdete originální módu, šperky, doplňky, dětské zboží, porcelán, papírenské zboží i delikatesy. Vstup je zdarma a sebou můžete vzít třeba i své čtyřnohé mazlíčky. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. No a na silnicích se stále něco děje, tak si to shrňme. Kartouská ulice v Praze, tady máme problém u křižovatky s Radlickou v podobě nehody dvou osobních aut. Projíždějte opatrně. Pozor si dejte i na další nehodu a ta je v Křižíkově ulici, nedaleko křižovatky s ulicí Ke Štvanici. Tady se jedná o střet autobusu a osobního auta. Připomínám také problémy na Masarykově nábřeží, u křižovatky s Národní. Před časem havarovala tramvaj a dvě osobní auta. Každou chvíli by tato nehoda už měla být minulostí, ale stále projíždějte velmi opatrně. Opatrně taky na D8, a to konkrétně mezi 9. a 2. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a je tady uzavřená krajnice. Problémy máme taky například na Pražském okruhu, a to na konkrétně 78,5 až 77 kilometrů ve směru k dálnici D1. Je tady silný provoz, tak velmi opatrně v tomto místě. A ještě připojím D11, 33. až 34. kilometr ve směru z Prahy do Hradce Králové. Připomínám, že tady stále komplikuje provoz nehoda, hromadná nehoda 4 osobních aut, komunikace je průjezdná pouze jedním místním pruhem, kolona se tvoří v omezení z 26. kilometru. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočí. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený Street Food Festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
1: Rádio Praha
2: 107,1 FM
1: a DAB+.

0: Technici v Praze 10 od začátku roku odstranili více než 40 tun nelegálního odpadu. Ukrajině hrozí nedostatek léků kvůli ruským útokům na zdravotnické sklady. České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy druhý zápas, nastoupí proti Švédsku. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze 10 roste počet skládek nelegálního odpadu. Technici městské části od začátku letošního roku pozbírali 41 tun odpadu ve více než 800 lokalitách. To je zhruba stejně jako za celý minulý rok, jak říká mluvčí radnice Prahy 10 Jan Brunotrop.
2: Vedle pravidelného úklidu zajišťuje radnice také operativní úklid, který slouží k rychlému odstraňování nelegálně odloženého odpadu. Jedná se o drobná odložení odpadu, ale také o rozsáhlejší černé skládky, které negativně ovlivňují vzhled veřejného prostoru a kvalitu životního prostředí.
0: Před 125 lety se k Praze připojila tehdejší obec Libeň. Výročí dnes připomínají slavnosti u libeňského zámku. Lidé si na akci také mohou poprvé prohlédnout zrestaurovaný obraz nazvaný Poslední obecní výbor, na kterém je vyzobrazené přijetí připojovací dohody. Součástí akce jsou hudební vystoupení a v 8:30 večer je zakončí promítání filmu Říkej Millars. V klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí by mohl vzniknout zoopark. Radnice Prahy 9 už vykoupila většinu pozemků, aby území scelila. Zoopark by měl být volně přístupný a měly by se v něm pohybovat ovce, kozy a další domácí zvířata. Radnice chce, aby se o ně starali lidé bez domova, kteří v oblasti žijí, a to v programu Homeless Blues. Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Jak uvedla agentura Ukrinform, mohou za to ruské útoky na velkoslady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků mohou vystačit jen na 2 až 3 týdny.
3: Zatím poslední útok na logistické centrum zásobující sklady lékáren se odehrál 3. září. Jeho cílem byl komplex skladišť Biokon nedaleko letiště Borispil u Kyjeva. Bylo to jedno z největších center pro zásobování zdravotnickým materiálem. Podle zdrojů serveru Ekonomična Pravda jdou škody po ruském naletu na sklad do 1 000 000 hřiven, tedy také jednotek 1 000 000 korun. Zničené byly stovky tun léků. Asociace farmaceutických pracovníků vyzvala vládu ke zjednodušení systému pro nákup zahraničních léčiv a k vytvoření možností otevření lékáren v chráněných prostorách, tedy například v podchodech nebo v metru. Občany vyzvala, aby nenakupovali léky, které naléhavě nepotřebují. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Český mužský volejbalový tým po výhře nad Řeckem 3-1 na sety nastoupí na mistrovství Evropy proti Švédsku. Zápas začne v Modeně v 16 hodin a v přímém přenosu ho vysílá Radiožurnál Sport. Se Švédskem se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě, kdy oba zápasy vyhráli. Trenér Jiří Novák si myslí, že Švédové přivezli na evropský šampionát velmi kvalitní výběr.
4: Hodně dobrý. Já jsem je samozřejmě viděl proti Italům, ale viděl jsem i jiný zápasy, které hráli v přípravě, a hodně dobrý. Cesta tam určitě je, ale zase povede přes maximální výkon.
0: Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Večer v noci čekáme polojasno až oblačno, během noci začne oblačnost přibývat a nejnižší teploty 12 až 10 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: No a doplníme aktuální dopravní informace. Pozor si dejte v ulici k Barandovu ve směru do centra. Před nájezdem na Barandovský most je tady hromadná nehoda 4 osobních aut a dodávky. Neprojedete pravým jízdním pruhem. Opatrně také stále v Kartouské ulici u křižovatky s Radlickou, kde havarovala před časem 2 osobní auta. A nehoda je stále také v Křižíkově ulici nedaleko křižovatky s ulicí Ke Štvanici. Tady se jedná o střet autobus a osobního auta. Pokud jdete ve směru z Prahy na Brno na dálnici D1, pozor na 51. kilometru, je tady nehoda a neprůjezdný levý jízdní pruh. Jedná se o nehodu několika vozidel a probíhají tady vyprošťovací práce. Projíždějte velmi opatrně. A ještě doplním komplikace na dálnici D11, a to ve směru do Hradce Králové na 33. až 34. kilometru. Před časem tady havarovala 4 osobní vozidla v dopravním omezení, komunikace je průjezdná jedním místním pruhem a kolona vozidel se tvoří v místě omezení z 26. kilometru. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme 5,5 minuty po 15. hodině, hezké sobotní odpoledne. V Praze probíhá na několika místech festival Czech Design Week. Z domu u Zlatého prstenu se za chvíle ozve naše létající redaktorka Monika. A ty nejlepší hudební kousky nám příští chvíli na Rádiu Praha nabídnou David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Tak je Lady Gaga. Nebo Eva Farna s kapelou Mirai. Je to tak správně, jen se neumím učit. Ještě to někdy najdu tvoje. Dobrý poslech vám přeje Vláďa.

15:16, přejeme pěkné odpoledne, užíváme si 12. zářijový den a je sobota. Tři významné bubenečské vily opět spojily své síly a taky jednu ulici. V neděli tak můžete vyrazit na druhý ročník festivalu Triangle v Péleově ulici. Program popularizující vědu nabídne Vila Lana. Čtení, interaktivní workshopy, performance a přednášky se konají v Muzeu literatury. Divadlo, filmová projekce, dílna pro děti a závěrečný koncert se zase uskuteční ve Vile Pelé. Festival průběžně doprovázejí performance inspirované tématem vody, jejím pohybem a zvukem, zkrátka vodním životem. Chcete-li vědět víc, mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A teď už opět aktuální pohled na silnice. V ulici k Barrandovu v Praze dejte pozor ve směru do centra před nájezdem na Barrandovský most. Je tady nehoda 4 osobních vozů a dodávky. Neprojedete kvůli tomu pravým jízdním pruhem. Opatrně také v Kartouské ulici u křižovatky s Radlickou, kde je střed 2 osobních vozidel. A nehoda je také v Křižíkově ulici v Praze nedaleko křižovatky s ulicí ke Štvanici. Tady se srazil autobus a osobní auto. Připomínám také komplikace na dálnici D1. Pokud jdete z Prahy směrem na Brno, tak opatrně na 51. kilometru. Je tady nehoda a neprůjezdný levý jízdní pruh. Probíhá vyprošťování osob, projíždějte velice opatrně. Komplikace máme také na D11, a to konkrétně na 27. kilometru ve směru z Prahy do Hradce Králové. Je tady odstavení.

0: Připravené osobní auto s defektem pneumatiky. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Na Rádiu Praha doznívá Robbie Williams, je téměř půl čtvrté, krásné sobotní odpoledne. Začal 13. ročník festivalu Czech Design Week v Praze. Hlavní přehlídku současného designu najdeme tradičně v galerii Mánes. Festival ale letos obsadil i další místa. Jedním z nich je Dům u Zlatého prstenu, kam zamířila i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Tak festival Czech Design Week je přehlídka designu a designové tvorby s tím, že vlastně hlavně naším cílem je představit zejména mladou a nadcházející tvorbu autorů, studentů, začínajících designérů a ukázat to vlastně veřejnosti i v kombinaci třeba se zavedenými tvůrci.
2: Představil mi festival jeho ředitel Jakub Severín Dulínek.
1: Hlavní výstavní lokace je galerie Mánes, kde se představují vystavující designéři značky studia prostřednictvím panelových instalací. Další lokace také Domu Zlatého prstenu. Další lokace je Muzeum Prahy, kde máme výstavní Generation, kde se představuje 22 autorů za designovou i uměleckou tvorbu.
2: V Domě u Zlatého prstenu probíhá výstava k legendárnímu časopisu ABíčko, které letos slaví 70 let. Navíc výstavu doplní práce studentů Vyšší odborné školy a Střední umělecké školy Václava Holara. Proč tuhle spolupráci přijali, to mi vysvětlil ředitel školy pan Bohumír Gemrot.
3: Mně se to líbilo z toho důvodu, že v podstatě časopis ABC má široký spektrum, že jo. Jsou tam věci z přírodopisu, z techniky, z kosmonautiky, komiksy, které u nás na škole děláme. Líbilo se mi, že tam jsou vystřihovánky. A my máme třeba předmět tvarování propagačních materiálů, což s tím trošku souvisí, protože tam taky lepí různé věci, tvary a tak dále. No a výsledkem je, že tady vystavujeme i hry, které tady v ABC taky vychází, že jo?
4: A já bych ještě docela ráda vyzdvihla práci, jedná se o karetní hru, kterou udělala studentka Veronika Říhová. Je určená pro zrakově handicapované, ale zároveň pro lidi, kteří nemají žádný handicap a můžou si společně sednout k jednomu stolu a ty karty si zahrát. Ta karta je na dotek odlišená, ty jednotlivé barvy jsou odlišený různým rastrem, takže vlastně po hmatu nevidomí pozná prostě, jakou barvu má v ruce.
2: Doplnila vedoucí výtvarné katedry Kateřina Brůhová. Své dílo mi představila i studentka Martina.
5: Když jsem dostala ten úkol, tak já jsem se první vzpomněla, že když jsem byla malá, tak jsme s mamkou vždycky vyráběli vlastní hry. Když jsme tohle dostali, tak jsem to hned chtěla stvárnit a ukázat v tom, jako jak jsem se graficky posunula, vlastně to potom dát mé mamce a že už dokážu zpracovat i takhle jako nějakou plnohodnotnou hru. Přičemž úkol je, že jako jsme nějaký cestovatelé s čtyřmi kufry a začínáme v Praze a náš úkol je dostat se na letiště k letadlu. Přitom máme nástrahy Prahy, přičemž jako tady je, že metrem se svazíme o pár stanic, takže jsme rychlejší, nebo potom, že ujela tramvaj, takže musíme chvilku čekat. Zastavíme se na kampě, protože tam je krásný výhled na Vltavu, takže musíme několik úkol stát.
2: Czech Design Week potrvá do neděle 13. září. Monika Doležalová, Rádio Praha.
6: Víkendová Praha.
2: A Vláďa Maloší.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Praze je hned několik dopravních nehod. Například v Plzeňské ulici u křižovatky s ulicí 5. máje dejte pozor na nehodu dvouosobních vozidel. Nehoda je také mezi Mánesovým mostem a ulicí Klárov. Tady se střetlo osobní auto a skútr. Opatrně také v ulici k Barandovu ve směru do centra před nájezdem na Barandovský most. V tomto místě je hromadná nehoda 4 osobních aut a dodávky a neprojedete pravým jízdním pruhem. Pozor také na nehodu v Kartouské ulici u křižovatky s Radlickou. Jedná se o střet dvou osobních vozidel. A nehoda je také v Křižíkově ulici nedaleko křižovatky s ulicí ke Štvanici. Havaroval tady autobus a osobní auto. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi. ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
8: Herečka Sára Donutilová patří už roky do souboru městských divadel pražských. Zahrála se také v seriálech Ulice či Záhadné případy. Jak se těší na novou divadelní sezónu? Proč pro ně nikdy nebyla důležitá sláva? A jak ji proměnilo mateřství? I o tom bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tohle byly One Direction, Rádio Praha, je 3:45, krásné odpoledne. Před více než 13 lety vznikla myšlenka uspořádat festival, který by byl oslavou našich psích kamarádů, jejich oddanosti, ale hlavně radosti, kterou nám do života přinášejí. A zítra tak můžete zamířit na 13. ročník festivalu PesFest. Ten se snaží každý rok připravit pro návštěvníky něco nového a jeho posláním je taky pomáhat. Festival pro psa a jeho rodinu se koná v neděli v parku na Pankráci od 11:30. Nadace na ochranu zvířat na něm bude poskytovat bezplatné poradenství v oblasti péče, výchovy a výcviku psů a jejich registrace do centrální evidence psů. Součástí je opravdu bohatý program i se soutěžemi a fotoateliérem a nechybí ani prodej krmiv, pamlsků, chovatelských potřeb a vybavení pro zvířata. Vstup je zdarma a podrobné informace najdete i v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Ta není příliš dobrá, máme hned několik dopravních nehod. Například v ulici Plzeňská u křižovatky s ulicí 5. máje havarovala dvě osobní auta. Nehoda je také mezi Mánesovým mostem a ulicí Klárov. Tady se jedná o střet osobního auta a skútru. Pozor, v ulici k Barandovu ve směru do centra před nájezdem na Barandovský most je tady hromadná nehoda čtyř osobních vozidel a dodávky, neprojedete pravým jízdním pruhem. Stále jsou komplikace také v Kartouské ulici u křižovatky s Radlickou, tady se jedná o střet dvou osobních vozidel. A pozor, i v Křížíkově ulici nedaleko křižovatky s ulicí ke Štvanici se srazil autobus na osobní auto. A připomínám, komplikace na dálnici D11 mezi 4.5. a 6. kilometrem ve směru z Prahy na Jaroměř. Tady dejte pozor na předmět na vozovce, jedná se o pneumatiku z nákladního auta, která leží na silnici, tak projíždějte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Málku a vyhraj. O svačině to roztočíš. A Málka. Krásná zdravá svačina.

0: Sobotní 16. hodina přináší do studia Rádia Praha opět Štěpánku Martanovou se zprávami.
1: Je to tak, krásné odpoledne. Pečovatelky Prahy 13 mají nové auto pro terénní služby, složily se na něj tamní firmy. V Nepálu se dál pátrá po přeživších, po povodních v některých oblastech už se obnovují cesty. Salač do velké ceny San Marina Moto 2 odstartuje ze čtvrté řady. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nové auto pro terénní služby převzalo středisko sociálních služeb Prahy 13. Na jeho pořízení se složilo téměř 30 firem a živnostníků působících v městské části. Auto koupili za více než 400 tisíc korun. Pečovatelky pomáhají seniorům a lidem s postižením s osobní hygienou, přípravou jídla a nebo nákupy, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Štenerová.
3: Vzhledem k charakteru terénní práce je spolehlivá doprava nezbytnou součástí poskytování sociálních služeb. Pečovatelky během jednoho dne navštíví více domácností a jejich práce je časově i organizačně náročná.
1: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Knop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku srazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. KOP tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudili. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici rádio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Českému rozhlasu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl.
4: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
1: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje. V Nepálu pokračují záchranné akce po ničivých bleskových povodních z konce srpna. Obětí je přes 1400 a stále se pohřešuje přes 5800 lidí. Záchranáři prohledávají tunely vodních elektráren, kde mohou být uvězněni lidé. Armáda pomocí dronů do okolních vesnic dopravuje humanitární pomoc. V méně zasažených turistických oblastech se už pomalu začíná obnovovat infrastruktura. Popsal v našem vysílání přímo z Nepálu horolezec a geodet Jan Trávníček.
5: Turistický ruch je poměrně zásadní ekonomickou spruhou pro nepálskou ekonomiku. Takže tam to, co bylo vidět, tak bylo obnovování cest, obnovování mostů.
1: Český jezdec Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny San Marina Moto 2 ze čtvrté řady. V dnešní kvalifikaci v Misanu obsadil 10. místo. Nejrychlejší byl Australan Senna Haugis. Salač, který na začátku srpna v Silverstoneu vyhrál svou první Grand Prix, za Austisem zaostal o půl sekundy. 24-letý motocyklista navázal na 10. příčku z pátečního tréninku, díky které prošel rovnou do druhé části kvalifikace. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Večera v noci čekáme polojasno až oblačno a během noci začne oblačnost přibývat. Nejnižší teploty pak budou 12 až 10 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je čas zkontrolovat aktuální dopravní situaci v Praze a okolí. V Křižíkově ulici v Praze nedaleko křižovatky s ulicí Ke Štvanici dejte pozor. Vyšetřují tady nehodu autobusu a osobního auta. Hromadná nehoda je v ulici k Barandovu ve směru do centra před nájezdem na Barandovský most. Tady se jedná o střet 4 osobních vozidel a dodávky a neprojedete pravým jízdním pruhem. Stále si dávejte pozor také v Plzeňské ulici u křižovatky s ulicí 5. máje havaro dvě osobní auta. A mezi Mánesovým mostem a ulicí Klárov je nehoda osobního auta a skútru. Pozor si dejte taky na dálnici D11 mezi 4. a 5. a 6. kilometrem ve směru z Prahy na Jaroměř. Tady je hlášený předmět na vozovce, jedná se o pneumatiku z nákladního auta. Projíždějte opatrně. Opatrně i na D5 mezi nebo na 28. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady nehoda dvou osobních aut a pozor i na D4, a to konkrétně na 35. až 35. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 2. zářijová sobota, konkrétně 12. a taky 6,5 minuty po 16. hodině. Už kolem 16:30 pro vás máme další pražské tipy a taky pokračujeme s tou nejlepší muzikou. Ve víkendové Praze vás tak čeká třeba Taylor Swift. Bruno Mars. I Miles Smith. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak tohle byl Miles Smith na rádiu Praha, je krátce po čtvrt na pět. Central Gallery na Staroměstském náměstí zve hned na tři výstavy světově známých umělců. Alfons Mucha vás vezme do období secese a kromě slavných plakátů můžete vidět i dekorativní předměty a ranou tvorbu. Surrealistická díla pak reprezentuje Salvador Dalí, který má zde i sochy, fotografie a reklamy, ve kterých vystupoval. Posledním umělcem je Andy Warhol a jeho pop-artové práce. Central Gallery na Staroměstském náměstí můžete navštívit denně od 10 do 20 hodin a další tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Symbolem kultury a historie je určitě slavné kino Lucerna. Právě tady se promítají filmy už od roku 1909, takže pamatuje úplné začátky kinematografie. Najdete ho v paláci Lucerna, který nechala postavit rodina Havlových. Víte, že Lucerna patřila mezi vůbec první kina v Praze, kde se promítaly zvukové filmy. Dodnes si zachovala svou atmosféru a eleganci. I proto je to stále oblíbené místo pro pořádání slavnostních filmových premiér. Praha je nej.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace, protože na silnicích v Praze a okolí se stále něco děje, třeba mezi Mánesovým mostem a ulicí Klárov je to nehoda osobního auta a skútru. Projíždějte opatrně. Pozor si dejte také v ulici k Barandovu ve směru do centra. Před nájezdem na Barandovský most neprojedete pravým jízdním pruhem, je to kvůli hromadné nehodě 4 osobních aut a dodávky. A problémy zůstávají také v ulici Křižíková nedaleko křižovatky s ulicí ke Štvanici. Tady je nehoda auto.

0: autobusu a osobního auta. Pozor také například na D11 mezi 4.5. a 5. respektive 6. kilometrem ve směru z Prahy na Jaroměř. Je tady hlášený problém v podobě překážky na vozovce, jedná se o pneumatiku z nákladního auta na silnici, tak opatrně. D5, tady máme problém na 28. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň, je tady nehoda dvou osobních aut. A pozor si dejte i na D4, a to konkrétně na 35. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nelaďte se od pondělí.

0: Na Rádiu Praha dozněla skupina Hodiny. Když jsme u těch hodin, tak jenom prozradím, že je 16:30. I dnes pro vás máme ve víkendové Praze inspiraci v podobě pražských tipů a přináší je Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký víkend. V sobotu a v neděli se vydejte třeba na vinobraní. Jedno si pro vás připravili ve vinici svaté Kláry v botanické zahradě. Oslavy sklizně nabídnou to nejlepší od vinařů z Čech i Moravy a bohatý doprovodný program, včetně hudebních vystoupení. Na svatoludmilskou pouť vás zase zve Chvalský zámek. Těšit se tam můžete na stánky s originálními dárky z dalekých koutů světa, domácí dobroty nebo výběrovou zahraniční kávu. Na Chvalském zámku můžete taky navštívit rodinnou interaktivní výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. A v Praze pokračuje Czech Design Week, 13. ročník oblíbené přehlídky designu a umění, která představí zahraniční i domácí tvůrce. Letošní ročník zaměří svou pozornost hlavně na moderní technologie, udržitelnost tradičních řemesel a taky na oslavy 70. výročí časopisu ABC. Vidět můžete širokou paletu produktového, sklářského, modního nebo šperkařského designu od zavedených autorů i nových talentů. Czech Design Week bude v Praze do nedělního večera. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Víkendová Praha.
3: A Vláďa Maloší.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Pozor si stále dávejte v ulici k Barandovu ve směru do centra. Před nájezdem na Barandovský most neprojedete pravým jízdním pruhem. Je to kvůli hromadné nehodě 4 osobních aut a dodávky. Tak opatrně. Opatrně také na dálnici D1 17,5 km ve směru z Prahy. Tady máme varování před zvířaty na vozovce. Konkrétně se jedná o daňka jdoucího podél dálnice ve směru jízdy, tak projíždějte velice opatrně. Komplikace máme také na D4 mezi 35. a 35,5 kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice je odstavené porouchané osobní auto. Problémy zůstávají i na D5 na 28. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Tady je nehoda dvou osobních aut. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava.

Na Rádiu Praha dospíval Mikuláš Josef, je 4:45. Pokud dnes vyrazíte mezi 13. a 18. hodinou na Smíchovskou náplavku, čeká tam na vás festival otevřených dílen. Tak samozřejmě nemluvím o dnešku, ale o zítřku, protože právě zítra se koná už po 9. a na něm malí i velcí návštěvníci vyberou z pestré mozaiky aktivit od pražských otevřených dílen. Praha je totiž otevřených dílen a jiných kreativních prostor či iniciativ plná. A právě na této akcie najdete ve velkém pohromadě. Vyzkoušíte si řemesla od truhlařiny přes práci se sklem, papírem až třeba po sváření. Ale taky různé reuse aktivity, stop motion animaci nebo relaxační tvorbu mandal. Svou kreativitu zapojíte ušití, kolážování nebo přimalování miniatur. A to vše doplní různé hry, hlavolamy a mnoho dalšího. Ještě jednou připomínám, už zítra, tedy v neděli mezi 13. a 18. hodinou, vstupné na festival je zdarma, no a více se dozvíte na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. No a také pro vás stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace v ulici k Barandovu ve směru do centra. Před nájezdem na Barandovský most stále dávejte pozor, je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. Důvodem je hromadná nehoda 4 osobních aut a dodávky, tak velmi opatrně. Pozor také v Evropské ulici ve směru z centra. U křižovatky se Starodejvickou se srazilo nákladní auto s osobním. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Připomínám také komplikace, které máme na dálnici D1. 17,5 km ve směru z Prahy, tady se pohybuje zvíře podél dálnice ve směru jízdy, jedná se o jelena za odstavným pruhem, tak opatrně. Pozor na D4, kde máme komplikaci mezi 35. a 35,5 kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu. Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočí. Amálka. Krásná zdravá svačina. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 17. hodina je tady, na Rádiu Praha to znamená, že vás nenecháme bez zpráv. Je tady kolegyně Štěpánka Martanová, ahoj.
1: Hezké odpoledne. Za 8 nových elektromobilů pro městskou policii Praha zaplatí 11 milionů korun. Americký prezident Trump na návštěvě Dublinu řekl, že by přivítal sjednocení Irska. Královéhradečtí hokejisté v přípravě porazili německý Straubing a odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město nakoupí 8 nových elektrických vozů pro městskou policii. Odhadovaná cena je 11 milionů korun. Vozy budou mít třeba výstražná majáková světla, radiostanice, kamerové systémy a služební polepy. Nová auta by měla nahradit ta dosluhující, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Ta jsou speciálně uspůsobená pro přepravu technických prostředků k zabránění odjezdů vozidla, tedy takzvaných botiček. Určená mají být do přímého výkonu služby, proto budou dodána včetně nainstalovaných výstražných, zvukových a světelných zařízení.
1: První pacient v Česku dostal nový lék na idiopatickou plicní fibrozu, který obsahuje účinnou látku Neran-do-Milast. Dostupný a plně hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nový lék dokáže zmírnit následky zizvení plic a zároveň je podle klinických testů účinnější než dosud užívané léky. Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Jeho úkolem je ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Americký prezident Donald Trump by rád viděl sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl v Dublinu při jednání s irským premiérem Miholem Martinem. Podle Trumpa ale k celé věci mají co říct Spojené státy.
4: Mám přátelé na obou stranách, skvělí lidé, jsou to Irové, jak by taky mohli být špatní, ne? Rád bych viděl Irsko sjednocené, kdyby se to stalo, byl by to úspěch pro všechny, nakonec se to určitě stane.
1: Na Spojeném království se Irsko vybojovalo nezávislost v roce 1921. Kancelář britského premiéra na Trumpova slova reagoval s tím, že Andy Byrne už dříve mluvil o závaznosti velkopáteční mírové dohody z roku 1998. Hokejisté Hradce Králové v přípravě na novou sezónu porazili německý Straubing 3-1. Na pozici čárové rozhodčí byla netradičně žena. Výkon Kristýny Hájkové ocenil hradecký útočník Radovan Pavlík.
5: Všimli jsme si toho chudák, tak 2-3 minuty dokonce tam schytala i ránu, takže měla to peprný. A když to je už ve fotbale, když vidíme, že ženský pískají na čáře nebo u varu, tak proč ne v hokeji?
1: Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů. Večera v noci čekáme polojasno až oblačno, během noci začne oblačnosti přibývat a nejnižší teploty 12 až 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a nevynecháme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Evropské ulici ve směru z centra u křižovatky se Starodejvickou. Dejte pozor, je tady nehoda nákladního auta s osobním. Problémy máme hlášené také na dálnici D1. Konkrétně na 53. kilometru ve směru z Prahy na Brno, dejte pozor, je tady hlášený předmět na vozovce. Jedná se o sražené dopravní kužely na silnici, tak opatrně. Opatrně také na D4, 35. až 35. a půltý kilometr ve směru z Prahy na Strakonice. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Komplikace máme i na D5 na 28. kilometru ve směru z Prahy na Plzeň. Je tady nehoda dvou osobních aut, tak opatrně i v tomto místě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásnou sobotu vám všem. Za pár minut pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých často řidiči chybují. A na Rádiu Praha stále skvěle hrajeme. V příštích chvílích to bude zásluha i takových hudebních ikon, jako je třeba kapela One Republic. Jack Jones a Emily Kay. A také skupina Čenasky. Je 5,5 minuty po 17. hodině a pohodový poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Tak to byl Lenny Kravitz, který se k nám přidal v sobotní víkendové Praze. Připomínám, že máte jednu z posledních šancí využít v této sezóně letenský kolotoč. Kolotoč se nachází v Letenských sadech už od roku 1894. Je jedním z nejstarších podlahových kolotočů v Evropě. Unikátní je i díky figurám koní, které jsou potažené pravou koňskou kůží. Muzeum kolotoč zprovoznilo po kompletní opravě v roce 2022. Letos bude letenský kolotoč v provozu už jen do 28. září. Letos vždy v pátek, v sobotu a v neděli a taky ve státní svátky. Provozní doba je vždy od 11.30 do 17.30 hodin. Tak jsme se zatočili na kolotoči a teď se vydáváme na silnice, protože tam se stále něco děje, například v Evropské ulici v Praze ve směru z centra. U křižovatky se Starodejvickou dejte pozor, je tady nehoda nákladního auta s osobním. Komplikace ty máme také na dálnici D1. Mezi 9.5. a 5. kilometrem ve směru do Prahy je pomalu jedoucí vozidlo údržby a neprůjezdná zpevněná krajnice, respektive odstavný pruh. Projíždějte proto opatrně. Komplikace máme na dálnici D1 také ve směru na Brno, a to na 53. kilometru. Je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o schozené dopravní kužely, které se povalují po silnici, tak dejte pozor. A pozor si dejte taky na dálnici D10 na 36. až 37. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Jana Spajerou dozněla na rádiu Praha krátce po půl šesté. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
2: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
1: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
2: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
0: A já už jen dodám, že řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Víkendová Praha.
4: A Vláďa Malošík.
0: No a doplníme aktuální dopravní informace. Stále je problém v Praze v Evropské ulici ve směru z centra. U křižovatky se Starodejvickou dejte pozor na nehodu nákladního auta s osobním. Opatrně i na dalších místech, například na dálnici D1 máme komplikace mezi 9.5. a 5. kilometrem ve směru do Prahy. Tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a je tady neprůjezdná krajnice, respektive odstavný pruh. Problémy zůstávají na dálnici D1 i ve směru z Prahy na Brno na 53. kilometru. Je tady hlášený předmět na vozovce, jedná se o popadané dopravní kužely. A pozor na D10, na 36. až 37. kilometru ve směru z Prahy na Turnov je odstavené porouchané osobní auto. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
6: Je to nová doba ledová.
5: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
7: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rá.

0: Tak to slyšíte, Robin Schulz a Francesco Jec to dokážou na rádiu právě pěkně rozbalit. Je 17.45 a s vámi jsme stále, užíváme si 12. zářijový den. No a pokud chcete zažít americkou jinak, pak máte dnes šanci ještě do 22. hodiny. Tradiční pouliční slavnost je první vlaštovkou sousedských setkání Zažít město jinak, která ovládnou celou Prahu o týden později. V americké a záhřebské ulici dnes probíhá den plný koncertů, divadel, workshopů, tance, výborného jídla a koktejlu z celého světa. Letos je to už 15 let od prvního ročníku, tak nezbývá než vyrazit. Více na našem webu praha.rozhlas.cz. No a na silnicích toho taky dost zažíváme, ne vždy se nám to líbí. Pozor, v Evropské ulici ve směru z centra Prahy u křižovatky se Starodejvickou je tady nehoda, srazilo se tady nákladní auto s osobním, stále tady máme hlášené komplikace, tak projíždějte velice opatrně. Pozor si dejte taky na dálnici D1. Na 29. až 32. a půltém kilometru ve směru na Brno se pracuje na silnici. Je tady omezení, probíhá tady oprava povrchu vozovky. Komplikace jsou na dálnici D1 taky například na 53. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Tady dejte pozor na předměty na vozovce, jedná se o sražené dopravní kužely rozházené po silnici. D1, 9.5. až 5. kilometr ve směru do Prahy, tady se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a v místě je neprůjezdná zpevněná krajnice, respektive odstavný pruh. A ještě doplním D10, 36. až 37. kilometr ve směru na Turnov, dejte pozor, je tady odstavené, porouchané osobní auto. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: 18. hodina je tady, s ní na rádiu Praha další zprávy a Štěpánka Martonová ve studiu.
1: Hezký sobotní podvečer. Předseda sněmovny Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem, opozice to kritizuje. Ve francouzských Alpách zahynul český horolezec při výstupu na Mont Blanc, ho smetlo kamení. Fotbalisté Liberce zdolali doma Mladou Boleslav a posunuli si do čela neúplné tabulky. V noci bude v Praze polojasno až oblačno, postupně až zataženo a nejnižší teploty 12 až 10 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda, provozované z Prahy, na seznam svých vojenských cílů.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku.
4: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
3: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
5: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii.
3: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: V Praze 10 roste počet skládek nelegálního odpadu. Technici městské části od začátku letošního roku pozbírali 41 tun odpadu ve více než 800 lokalitách. To je zhruba stejně jako za celý minulý rok, říká mluvčí radnice Prahy 10 Jan Bruno Trop.
6: Vedle pravidelného úklidu zajišťuje radnice také operativní úklid, který slouží k rychlému odstraňování nelegálně odloženého odpadu. Jedná se o drobná odložení odpadu, ale také o rozsáhlejší černé skládky, které negativně ovlivňují vzhled veřejného prostoru a kvalitu životního prostředí.
1: Před 125 lety se k Praze připojila tehdejší obec Libeň. Výročí si dnes lidé připomínají až do 22 hodin u libeňského zámku. Na akci si vůbec poprvé můžete prohlédnout zrestaurovaný obraz nazvaný Poslední obecní výbor. Právě na něm je vyzobrazené přijetí připojovací dohody. Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Tam ho zasáhlo padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázl bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit, potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
7: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
1: Místo neštěstí patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli dva čeští horolezci. Fotbalisté Liberce v 8. kole první ligy zdolali doma Mladou Boleslav 3-0 a posunuli si do čela neúplné tabulky o 2 body před Slavii. Ta má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezóně. Neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia. Liberec zvítězil ve 4. kole po sobě. A v noci bude v Praze polojasno až oblačno, kránu postupně až zataženo. Nejnižší teploty 12 až 10 stupňů. V neděli čekáme většinou zataženo, postupně déšť nebo přehánky a maxima 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze ale začneme. Máme tady stále nehodu v Evropské ulici ve směru z centra. U křižovatky se Starodejvickou dejte pozor, srazilo se tady nákladní auto s osobním. Opatrně také v nájezdu z Ocelkovy ulice na Chlumeckou. Tady je nehoda motocyklu s osobním autem. Komplikace zůstávají také na dálnici D1. Na 9.5. až 5. kilometru ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V místě je neprůjezdná krajnice. Dálnice D1, 52. respektive 53. kilometr ve směru na Brno. Tady dejte pozor, je tady stále hlášený předmět na vozovce. Jedná se o popadané dopravní kužely na silnici. D1, 29. až 32. a půlý kilometr ve směru na Brno. Pracuje se tady na silnici, je tady omezení a projíždějte proto opatrně. Komplikace máme také na D10, a to mezi 36. a 37. kilometrem ve směru na Turnov. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: jde o víkend do metro.
1: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
3: Pěkný den vám všem. Dnes uslyšíte, že videohry nemusí být jen automaty na peníze. Mohou taky vzdělávat, vyprávět příběhy nebo přibližovat historii. I proto chce Státní fond audiovize nově podpořit jejich vývoj. Víc si řekneme už ve 3/4. Taky si připomeneme to nejzajímavější z historie 12. zářijového dne. Máme pro vás i pozvání na jednu z největších akcí, kterou každoročně pořádá Botanická zahrada v Praze Troji. A už za okamžik se budeme věnovat pokračující velké rekonstrukci stanice metra Flora. Dělníci v takové míře opravují poprvé od jejího otevření před více než 45 lety. A teď dokončili další důležitou část prací. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Rekonstrukce stanice metra Flora má za sebou další důležitou část. Dělníci dokončili ražbu prostor pro bezbariérový přístup na nástupiště. Práce ale pokračují dál. Stanice totiž prochází první velkou opravou od svého otevření v roce 1980.
1: Stanice metra Flora je uzavřená od února. Chybí třeba paní Evě.
2: Krátká cesta, nikde se nestojí, nečekáte. Mám tady dceru, takže sem jezdím a i do OCčka.
1: Jen o kus dál ve Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů je v zemi 22 metrů hluboká šachta.
3: Takže momentálně se nacházíme v předstupní chodbě bezbariérového zpřístupnění stanice Flora. Tato přestupní chodba byla doražena, respektive přes dvojici šachet byla proražena do stávající stanice, do její střední lodi.
1: Říká technický vedoucí oblasti podzemní stavby a technologie společnosti Štrabak Jan Panuška.
3: Až doděláme hydroizolace a definitivní ostění, tak vlastně šachty budou vybaveny soustavou schodišť a soustavou výtahů, takže samotná stanice získá další možnost výstupu cestujících přes jeden výtah, přestupní chodbu a druhý.
1: Stanice by měla být cestujícím přístupná od února příštího roku. Výtahy pak budou v provozu v prvním čtvrtletí 2028. Celkové náklady rekonstrukce jsou podle současného odhadu skoro 1,3 miliardy korun. Dopravní podnik chystá na lince A taky obnovu stanice Hradčanská. Přípravné práce by měly začít už na konci letošního roku. Pokračuje dopravní ředitel Jan Barchánek.

0: vstupy, tak i v dalších stanicích, jako Želivského nebo Českomoravská. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí metropole. Začneme v Praze v Evropské ulici, a to ve směru z centra u křižovatky se Starodejvickou. Dejte pozor, je tady nehoda nákladního auta s osobním, projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně také u výjezdu nebo v nájezdu z Ocelkovy ulice na Chlumeckou. Tady se střetl motocykl s osobním autem. A připojím i dálnici D1, a to 29. až 32. a půl kilometr ve směru z Prahy na Brno. Pracuje se tady na silnici a je tady omezení. Tak opatrně. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si klidně.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Jde o největší akci, na kterou se botanická zahrada v Praze 3 připravuje prakticky celý rok. Tradiční vinobraní na vinici svaté Kláry je svátkem vína, které tu už tento víkend můžete ochutnat. Víc už naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Je to krásná víkendová akce, určená pro všechny věkové kategorie.
3: Zve na víkendové vinobraní ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.
2: Čili nejen dospělí si tam přijdou na své formu ochutnávek mnoha a mnoha různých vín, nejen našich z botanické zahrady, ale také budeme mít připravená vína i z různých vinařství, ať už přilehlých pražských, anebo samozřejmě také moravských.
3: Program myslel i na dětské návštěvníky.
2: Kde se seznámí s tím, jak vůbec se réva pěstuje, jak se jednotlivé bobule potom zpracovávají, budou si moci i vylisovat vlastní mošt z našich hroznů. Takže je to široká plejáda různých aktivit.
3: Jaká fáze vlastně začíná pro zaměstnance, kteří vlastně se starají o tu vinici teď, v těchto chvílích?
2: Zhruba před týdnem se sklidila první část naší produkce a myslím si, že v nejbližších 3 týdnech budeme připravovat velkou akci pro všechny zaměstnance, kdy se potom sklízí prakticky celá ta vinice.
3: Součástí vinobraní budou taky tematické workshopy, kreativní dílny i staročeská řemeslná vesnička. Kromě vína nebude chybět taky burčák. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: 18.30, s vámi je Rádio Praha, máme pro vás pražský souhrn se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezký podvečer. V klíčových sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí by mohl vzniknout zoopark. Radnice Prahy 9 už vykoupila většinu pozemků, aby území scelila. Zoopark by měl být volně přístupný a měly by se v něm pohybovat ovce, kozy a další domácí zvířata. Muzeum literatury sídlící v Pečkově Vile, Vile Lana a Vile Pele dnes společně uspořádali třetí ročník multižánrového festivalu Triangle. Akce propojující výstavy, přednášky, film, hudbu, divadlo a nebo komentované prohlídky je letos věnovaná 90. výročí narození Václava Havla. Před 125 lety se k Praze připojila tehdejší obec Libeň. Výročí dnes připomínají slavnosti u libeňského zámku. Na akci je k vidění vůbec poprvé zrestaurovaný obraz nazvaný Poslední obecní výbor. Právě na něm je vyzobrazené přijetí připojovací dohody. Zhruba 25 mini pivovarů se představuje na Vítězném náměstí v Praze. Až do 20 hodin, tam už po 8. můžete ochutnat různé druhy piv a poznat práci českých řemeslných výrobců. A fotbalisté Bohemians 1905 v 8. kole první ligy porazili Slovácko v dlouhé přesilovce 2-0. Pražané si připsali úvodní domácí vítězství v ročníku nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce jsou 11. Večera v noci čekáme v Praze polojasno až oblačno, během noci začne oblačnosti přibývat a nejnižší teploty 12 až 10 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pozor si dejte v nájezdu z Ocelkovy ulice na Chlumeckou. Stále tady vyšetřují nehodu motocyklu a osobního auta. Nehoda je také v Evropské ve směru z centra u křižovatky se Starodejvickou. Tady se jedná o střet nákladního auta s osobním. A v Poděbradské ulici u křižovatky s ulicí u Elektry havarovala dvě osobní vozidla. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně i na D8 na 4. kilometru ve směru z Prahy na Drážďany se pohybuje srna u dálnice. Tak dejte pozor a pozor si dejte i na dálnici D1, 29. až 32. a 5. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Tady se pracuje na silnici, je tady omezení. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Přijďte 12. a 13. září od 10 do 18 hodin na Design Market Babí léto na Holešovické výstaviště. Užijte si víkend plný originálního designu, lokálních značek a skvělé atmosféry. Více než 220 tvůrců z Česka i zahraničí. Autorská móda, šperky, bytové doplňky, přírodní kosmetika a mnohem víc. Chybět nebude ani oblíbený street food festival. Více na designmarket.com, Facebooku nebo Instagramu. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její osmou čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
4: Požehnej pán Bůh.
3: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
5: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
3: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufřík a vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.
0: Rádio Praha.

0: Pražský update. Vlny, zátopek nebo dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. To jsou jen některé ze snímků, které v uplynulých letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení plánuje v příštím období rozdělit českým filmařům a kinařům zhruba 790 milionů korun. A nově chce podpořit také vývoj videoher.
1: Nedělejte takový povyk s tím, že se cítíte nevinen.
2: Podobně jako získala peníze z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury vzdělávací hra Playing Kafka, která přibližuje život známého spisovatele, budou moci už za několik měsíců žádat o finance vývojáři právě Státní fond audiovize. Ten plánuje podle ředitelky Veroniky Slámové rozdělit v první výzvě 30 milionů korun. Tvůrci videoher ale dostanou podporu jenom pod podmínkou, že si s fondem rozdělí zisk.
3: Podíl na zisku v podstatě je alternativou audiovizuálních poplatků, které platí audiovizuální sektor. My teď v tuhle chvíli nastavujeme přesnou metodiku podílu na zisku, tak aby Státní fond skutečně z těch projektů, které podpoří a budou úspěšné, měl signifikantní podíl na zisku, který zase půjde zpátky vlastně do toho rozpočtu podpor.
2: Peníze získává fond i díky audiovizuálním poplatkům, které musí nově platit také velké mezinárodní streamovací platformy. Nejen od nich tak vybrali téměř 400 milionů korun. Podle krátkodobé koncepce půjde teď většina podpory hlavně filmovým produkcím.
3: Kinematografie dostává 300 milionů korun v několika samozřejmě výzvách. Těch výzev je celkem 48 napříč kategoriemi, jenom upozorňuji. Televize 153 milionů, televizní díla, se myslí tím i díla třeba určená pro online prostředí. Animace a videohry získávají 165 milionů korun a infrastruktura 169,5 milionů korun.
2: Zahraniční produkce ale dlouhodobě vyhlížely, kdy fond audiovize znovu otevře pobídkový systém. Ten začal opět přijímat zájemce od 1. září. Díky pobídkám, tedy zjednodušeně řečeno až 25% vratce z nákladů na natáčení, se do Česka snaží lákat právě hollywoodské produkce. Veronika Slámová si s týmem také nechala celý systém ekonomicky vyhodnotit.
3: Jsem opatrná s tím plně jasným vyhodnocením, ale v tuto chvíli, když jsme tato data zkoumali a požádali tedy konzultanty o tu ekonomickou studii a ten ekonomický dopad, tak to vychází tak, že ta jedna koruna, která se vloží, který stát vloží do pobídek, tak na druhé straně zase zpátky připutuje do veřejných financích vlastně ve stejném objemu koruna za korunu.
2: Kvůli embargu na informace nemůže fond aktuálně potvrdit, jestli do pobídkového systému zařadili i filmový štáb, který aktuálně natáčí v Praze seriál Tajemství všech tajemství, spisovatele Dana Browna. Tajemstvím už ale nejsou fotky z natáčení, které zveřejnil Netflix na svých sociálních sítích. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
4: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor, v Praze v Poděbradské ulici. U křižovatky s ulicí U Elektry havarovala dvě osobní auta. Komplikace máme také v nájezdu z Ocelkovy ulice na Chlumeckou. Tady se střetl motocykl a osobní auto. Připomínám také problémy na dálnici D1 na 29. až 32. a půltém kilometru ve směru na Brno. V místě se pracuje na silnici, je tady omezení, tak s tím počítejte a projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě připojím D8, konkrétně 4. kilometr ve směru z Prahy. Tady se pohybuje srna u dálnice, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: V noci na neděli bude polojasno až oblačno. Během noci začne od západu oblačnosti přibývat. Nejnižší teploty 12 až 10 stupňů Celsia. A zafouká slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. V neděli bude přes den oblačno až zataženo. Postupně se od severozápadu občas vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 20 stupňů Celsia. A povane slabý, přechodně mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tohle byly Guns N' Roses, před námi je 19. hodina na rádiu Praha, taky další zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezký večer. Praha 13 má nové auto pro terénní služby, složily se na něj tamní firmy. Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České poslanecké sněmovny, jde ale o soukromou návštěvu. Fotbalisté Liberce po výhře nad Mladou Boleslaví vedou neúplnou ligovou tabulku. V noci bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo. Nejnižší teploty 12 až 10 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nové auto pro terénní služby převzalo středisko sociálních služeb Prahy 13. Na jeho pořízení se složilo téměř 30 firem a živnostníků působících v městské části. Auto koupili za více než 400 tisíc korun. Pečovatelky pomáhají seniorům a lidem s postižením s osobní hygienou, přípravou jídla nebo nákupy, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Štenerová.
3: Vzhledem k charakteru terénní práce je spolehlivá doprava nezbytnou součástí poskytování sociálních služeb. Pečovatelky během jednoho dne navštíví více domácností a jejich práce je časově i organizačně náročná.
1: Nový bezbariérový park dnes otevřel rehabilitační ústav Kladruby. Vybudování parku, který má rozlohu 4,5 tisíce metrů čtverečních, vyšlo na 7,5 milionu korun. Jeho součástí jsou i altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Pacienti v Česku dostanou nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Jeho účinnou látkou je neran-do-milast a léčí se s ním už první lidé. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Klinické studie ukazují, že nový lék dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozy o 43% oproti dosavadním lékům. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Účastní se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde ale o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva ji organizační výbor sněmovny neschválil.
4: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské Verchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
5: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
4: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Fotbalista Liberce se díky výhře nad Mladou Boleslaví 3-0 dostali do čela neúplné ligové tabulky. Mají 2 body náskok na druhou Slávii, kterou ale v neděli čeká zápas v Teplicích. Trenér Liberce Branislav Fodrek k tomu říká.
6: To je naša úloha, velmi se tomu těšíme, že jsme tak, jak jsme a máme toľko bodov, koľko máme. V dané fáze soutěže je nejdůležité čistě první, druhý, třetí. Ten náš cíl, já jsem už vzpomínal minulý týden, je být hore, držet se tam při těch mužstvách co nejbližší a uvidíme na konci, na co to bude stačit.
1: V noci bude polojasno až oblačno, kránu postupně až zataženo, nejnižší teploty 12 až 10 stupňů. V neděli čekáme většinou zataženo, postupně déšť nebo přehánky, maxima 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme v nájezdu z Ocelkovy ulice na Chlumeckou v Praze. Tady je stále vyšetřování nehody motocyklu s osobním autem. Projíždějte opatrně. Pozor si dejte také na nehodu, kterou máme hlášenou v Poděbradské ulici. U křižovatky s ulicí U Elektry se srazila 2 osobní auta. No a problémy zůstávají i na dálnici D1 na 29. až 32. a 5. kilometru ve směru na Brno. Se pracuje na silnici, počítejte tady s omezením provozu a projíždějte se zvýšenou opatrností. A na D8 na 4. kilometru ve směru z Prahy dejte pozor, v okolí dálnice se pohybuje srna. Také opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je stále sobota 12. září a dnešní den trvá už 19 hodin a 4 minuty. Už ve 3/4 pro vás máme inspiraci pro volný čas. A za okamžik přidáme i další téma. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji setkávají s agresí od řidičů. Uslyšíte, jaké situace musí strážci zákona při zastavení auta řešit a co k takovému chování řidiče vede. A ve víkendové Praze přidáme další skvělé songy. Nechybí Kateřina Marie Tichá.

0: Nadávky, vyhrožování, ale také fyzické napadení. To jsou reakce řidičů, se kterými se policisté setkávají při silničních kontrolách. Počet případů fyzického napadení při silničních kontrolách přitom podle odhadů policie roste. Nejčastěji si policisté agresivního chování všímají u řidičů, kteří si před cestou dali alkohol nebo drogy. Jeden takový případ v srpnu zaznamenala policejní hlídka v Ústí nad Labem.
1: Co jste byl?
2: Hej, tu druhou zadára, dělej.
1: Já jsem dostal na oko.
3: Hlídka řidiče, který udeřil policistu, nakonec spacifikovala. Před incidentem projížděl Ústím bez jedné z pneumatik a v sobě měl podle tamních policistů skoro 2,5 promile alkoholu. Agresi od řidičů ústečtí policisté řeší běžně a alkohol a drogy nejsou jedinou příčinou fyzických napadení.

0: Agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
1: Alkohol a drogy podle Šuchy zase potlačují racionální úsudek, což může vyústit k agresivitě, a to i při řízení. Zavedení trestů za agresivní jízdu momentálně zvažuje Ministerstvo spravedlnosti. Prosadit chce i zpřísnění trestů za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog. Fyzické násilí většinou následuje po verbálním napadení, pokračuje Matouš Šucha.
0: Různé urážky, nadávky, křik, to vymezování si pozice a zpracovávání frustrující situace z toho přistižení při porušení dopravních předpisů a zároveň už i uvědomování si negativních následků.
1: Nadávky jsou pro policisty na denním pořádku a postih za ně nehrozí. U fyzického napadení je to jinak, říká policejní mluvčí David Schön.
2: Za tento trestný čin hrozí trest od 4 až do 15 let odnětí svobody.
1: Za loňský rok policie zaznamenala 310 případů napadení policistů, o 20 méně než předloni. Tyto statistiky ale nezahrnují incidenty při silničních kontrolách, ty policie neeviduje. Ke specifikování agresora jsou policisté vycvičeni. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
3: Give me a beat.
4: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Je 7:30, večerní Praha je stále s vámi. Tři významné bubenečské vily opět spojily své síly a taky jednu ulici. V neděli, tedy zítra, tak můžete vyrazit na druhý ročník festivalu Triangle v Péleově ulici. Program popularizující věru nabídne Vila Lana, čtení, interaktivní workshopy, performance a přednášky se konají v Muzeu literatury. Divadlo, filmová projekce, dílna pro děti i závěrečný koncert se zase uskuteční ve Vile Pelé. Festival průběžně doprovázejí performance inspirované tématem vody, jejím pohybem a zvukem, zkrátka vodním životem. Chcete-li vědět víc, mrkněte do odkazu v typech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: after all this time. Tak to bylo Luis Capaldi na rádiu Praha. Za necelou minutu bude 7:45. Přejeme krásný sobotní večer. No a v sobotní večerní Praze teď přinášíme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Přeju vám hezký víkend. V sobotu a v neděli se vydejte třeba na vinobraní. Jedno si pro vás připravili ve vinici svaté Kláry v botanické zahradě. Oslavy sklizně nabídnou to nejlepší od vinařů z Čech i Moravy a bohatý doprovodný program, včetně hudebních vystoupení. Na svatoludmilskou pouť vás zase zve Chvalský zámek. Těšit se tam můžete na stánky s originálními dárky z dalekých koutů světa, domácí dobroty nebo výběrovou zahraniční kávu. Na Chvalském zámku můžete taky navštívit rodinnou interaktivní výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. A v Praze pokračuje Czech Design Week, 13. ročník oblíbené přehlídky designu a umění, která představí zahraniční i domácí tvůrce. Letošní ročník zaměří svou pozornost hlavně na moderní technologie, udržitelnost tradičních řemesel a taky na oslavy 70. výročí časopisu ABC. Vidět můžete širokou paletu produktového, sklářského, modního nebo šperkařského designu od zavedených autorů i nových talentů. Czech Design Week bude v Praze do nedělního večera. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio

0: 20. hodina je tady, sní na Rádiu Praha opět zprávy a opět Štěpánka Martanová ve studiu. Ahoj.
1: Je to tak, krásný večer. Technici v Praze 10 od začátku roku odstranili více než 40 tun nelegálního odpadu. Německá prokuratura obžalovala 7 mužů kvůli přípravě útoku na židovské objekty. Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně 2. vítězství. V Praze bude v noci polojasno až oblačno, postupně až zataženo a nejnižší teploty 12 až 10 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze 10 roste počet skládek nelegálního odpadu. Technici městské části od začátku letošního roku pozbírali 41 tun odpadu ve více než 800 lokalitách. To je zhruba stejně jako za celý minulý rok, říká mluvčí radnice Prahy 10 Jan Bruno Trop.
3: Vedle pravidelného úklidu zajišťuje radnice také operativní úklid, který slouží k rychlému odstraňování nelegálně odloženého odpadu. Jedná se o drobná odložení odpadu, ale také o rozsáhlejší černé skládky, které negativně ovlivňují vzhled veřejného prostoru a kvalitu životního prostředí.
1: Před 125 lety se k Praze připojila tehdejší obec Libeň. Výročí dnes připomínají do 22 hodin slavnosti u libeňského zámku. Na akci je k vidění vůbec poprvé zrestaurovaný obraz na zvaný poslední obecní výbor. Právě na něm je vyzobrazené přijetí připojovací dohody. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku.
4: Fibroza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
5: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
4: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
6: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
4: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Německé státní zastupitelství obžalovalo 7 údajných členů palestinského teroristického hnutí Hamas. Podle prokuratury shromažďovali zbraně s cílem zaútočit na židovské nebo izraelské objekty na území Německa a Rakouska. Obžalovaní občané Německa, Dánska nebo Bulharska jsou už několik měsíců ve vazbě.
7: Mezi údajnými členy Hamásu je i libanonský občan Burhan K. Toho policisté loni v listopadu za pomoci české tajné služby BIS zadrželi na dálnici do Drážďan. Skupina útok údajně plánovala na loňský říjen u příležitosti druhého výročí útoku teroristů Hamásu na Izrael. Při domovních prohlídkách policie zabavila plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Nejvíc zbraní našli ve Vídni. Palestinské hnutí Hamás dlouhodobě odmítá, že na muži měli jakékoliv vazby. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně 2. vítězství. Poté, co v pátek zdolali na úvod skupiny A Řeky 3-1, dnes porazili švédský tým 3-2 po setech 25-22, 25-23, 23-25, 17-25 a 15-13. Poslední dva body získali blokem. Po dnu volna nastoupí v pondělí opět od 16 hodin, tentokrát proti Slovákům. A v noci bude v Praze polojasno až oblačno, kránu postupně až zataženo. Nejnižší teploty 12 až 10 stupňů. V neděli čekáme většinou zataženo, postupně déšť nebo přehánky a maxima 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. Na sjezdu ze Spořilovské na jižní spojku ve směru na Prahu 9 dejte pozor. Je tady nehoda nákladního auta s osobním a neprojedete pravým jízdním pruhem. Komplikace zůstávají také v Poděbradské ulici u křižovatky s ulicí U Elektry. Tady se jedná o střet dvou osobních automobilů. Pozor i na dálnici D1. Na 29. až 32. a půltém kilometru ve směru na Brno se pracuje na silnici. Je tady omezení, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. A problémy máme na dálnici D1 taky mezi 53. až 56. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Pracuje se tady na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Čas pokročil a máme 5 minut po 20. hodině. Brněnští vědci modelují nová antibiotika přímo v počítači. Navrhli biliony molekul, které mohou vědci po celém světě využívat při hledání nových zbraní proti odolným bakteriím. Podrobnosti nabídneme už kolem 3:15. A za chvíli zamíříme mezi pacienty nebo zdravotníky rehabilitačního ústavu Kladruby. Ode dneška totiž mohou využívat k odpočinku nový park. V příštích minutách se k nám na Rádiu Praha připojí taky David

a cappella Years and Years. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám pohodový poslech.

0: 20 hodin 16,5 minuty, s vámi je stále Večerní Praha. Rehabilitační ústav Kladruby dokončil park pro pacienty. Je bezbariérový a vznikl z vytěžené zeminy při stavbě nového pavilonu. Park má 4,5 tisíce metrů čtverečních, to je plocha o velikosti zhruba 2/3 fotbalového hřiště. Poprvé mohli lidé park navštívit dnes odpoledne.
1: Místo, kde se vám chce spočinout, tak na první pohled na mě působí nový park pro vozíčkáře u rehabilitačního ústavu Kladruby. Nespočet kvetoucích květin, keřů, stromů, altánky, cestičky, lavičky. A protože největší část té práce tady odvedl místní zahradník Jan Lhotka, tak právě on mě teď jde tedy provést.
2: Snažili jsme se sem dát stromy, které vydrží celý den, sem svítí sluníčko, tak jsou tady nějaké cedry, borovice, habry.
1: A je hezké, že už to tady i kvete, tady vlevo je takové stinné místo, takže tady vidíme hortenzie. Tamhle jsem viděla krásné kvetoucí motýlí keře.
2: Je tady pár muchovníků, já nevím, jestli to ne ojedí ptáci, než to stihnou pacienti. A je tady i několik aroní.
1: Tady to vůbec nevypadá, že máte za sebou léto, kdy téměř nepršelo a bylo extrémní teplo. Je tady krásně narostlá tráva zelená, i rostliny vypadají velmi svěže. Jak jste to udělali?
2: Tak dost nás tohle to potrápilo teda, ale máme tady velkou studnu v bývalém zahradnictví.
1: Takže jste museli pilně zalévat celou dobu.
2: Ano.
1: Pan Lhotka už se chopil konvé a motyčky a odbíhá pokračovat v práci na parku a já se tady přidávám k panu řediteli Josefu Hendrichovi.
3: Je to další takový benefit pro pacienty a jejich rodinní příslušníky, aby během návštěvy měli soukromí, měli tam možnost využití pro děti něco a budou mít hezký výhled do krajiny.
1: Lenka, pacientka, sedíte tady na lavičce s výhledem na ten nový park.
4: Pro nás pacienty je to hrozně příjemný, že si tam můžeme dojít odpočinout, přijít na nové myšlenky, nemyslet jenom na ty bolesti, ale uvolnit se tam, nadýchat se čerstvého vzduchu a získat energii z té přírody.
1: Nový park Harmonie vyšel na 7 milionů korun. Z Kladrub, Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu.
6: Viny.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha. Viny.
7: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách

Je téměř 8:30, na rádiu Praha dospívala Lola Young, za chvíli nás čeká další skvělá muzika, ale teď jedno připomenutí, pokud už netrpělivě čekáte na ty nejlepší kousky z 90. let, tak mám pro vás skvělou zprávu. I dnešní sobotní večer patří už za chvíli na rádiu Praha zóně 90. A dnes vás čeká skupina Pink Floyd, Jojo Band, Faith Hill, Ivan Hlas, Apollo 440, Amy Grant, New Kids on the Block, Lucie Bílá a České srdce, nebo třeba East 17. Pro blížší informace mrkněte na náš web praha.rozhlas.cz nebo během samotného pořadu na displeji vašeho DAB rádia. To nejlepší z 90. vám přinášíme v zóně 90 každou sobotu po zprávách v 21 hodin na rádiu Praha.

0: Vědci hledají novou zbraň proti bakteriím, na které nezabírají běžná antibiotika. Nečekají ale, co účinného objeví v přírodě. Nové látky navrhují přímo na počítači, potom je vytvoří a testují v laboratoři. Za sebou už mají úspěšné testy na lidských buňkách i myších a ukazuje se, že jejich metoda nemusí mířit jen na bakterie. Podobně by mohla pomoci i v boji s rakovinou.
1: Nechceme vnášet špínu dovnitř a bakterie ven.
2: Robert Vácha z centra CEJTEC Masarykovy univerzity mě vede do speciální laboratoře, kde vědci testují nové látky proti bakteriím odolným vůči běžným antibiotikům.
1: Laboratoř byla vydezinfikována, jinak bychom sem ani nemohli.
2: Otvíráme dveře od laboratoře, nasazujeme si plastové návleky, jelikož se jedná o citlivé prostředí.
3: Protože testujeme bakterie, která můžou způsobovat onemocnění, tak s těmi bakteriemi pracujeme v laminárním boxu.
2: Říká laborantka Dominika Kubinová.
4: Chrání to i vzorek, i pracovníka.
2: Právě se otevírá box, ve kterém běžně jsou ty nebezpečné bakterie.
4: Máme růstové médium, do toho přidáváme peptidy.
2: A co ten peptid pro tu bakterii znamená?
1: Může pro ní znamenat, že je to normální jídlo. Ale my se snažíme, aby to pro ně bylo jedovaté jídlo. Ty peptidy udělají díry do té bakterie. Tam má kolem sebe ochrannou obálku, která ji chrání, a ty peptidy přijdou a udělají do ní díry a ta bakterie vlastně vyteče a umře.
2: Tým má za sebou už i rozsáhlá testování, nejen v laboratoři na bakteriích a buňkách, ale povedlo se jim vyléčit už i myši, říká Vácha.
1: Tyhle testy jsme provedli vůči Acinetobacteru baumannii.
2: Tato velmi odolná bakterie může způsobit například infekci rány při kontaktu s půdou.
1: Což teď je například u vojáků na Ukrajině.
2: Zároveň si ale mohou přinést lidé s oslabenou imunitou z nemocnic.
1: Ona způsobí zánět a v nejhorším případě až sepsy.
2: Peptidy navrhli uměle na počítači. Vědci ale potřebovali zjistit, jak molekuly poskládat tak, aby byly jedovaté pro bakterii, ale bezpečné pro lidské buňky.
1: My jsme jich navrhli 10 na 13.
2: Tedy 10 bilionů a vytvořili také návod, podle kterého lze navrhovat další. Výzkum ale nemusí přinést jen nová antibiotika.
1: My jsme otestovali některé ty peptidy vůči rakovinným buňkám a viděli jsme, že potenciálně by mohly najít uplatnění i v protirakovinné léčbě.
2: Antibiotická rezistence patří podle Světové zdravotnické organizace mezi největší zdravotní hrozby současnosti. Nová metoda by tak podle vědců mohla urychlit vývoj nových léčiv, aby lidstvo udrželo krok se stále odolnějšími bakteriemi. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas. Radio Praha. Nelaďte se od pondělí do pátku.

0: 21 hodin na rádiu Praha pro vás máme další zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezký sobotní večer. Prahakovi 8 elektromobilů pro městskou policii vyjdou na 11 milionů. Severní Korea provedla další raketový test. Česká volejbalová mužská reprezentace vyhrála na mistrovství Evropy i druhý zápas, porazila Švédsko a v noci bude v Praze polojasno až oblačno, postupně na zataženo. A nejnižší teploty 12 až 10 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město nakoupí 8 nových elektrických vozů pro městskou policii. Odhadovaná cena je 11 milionů korun. Vozy budou mít například výstražná majáková světla, radiostanice, kamerové systémy a služební polepy. Nová auta by měla nahradit ta dosluhující, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Ta jsou speciálně uspůsobená pro přepravu technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, tedy takzvaných botiček. Určená mají být do přímého výkonu služby, proto budou dodána včetně nainstalovaných výstražných, zvukových a světelných zařízení.
1: Hlavní město daruje 45 vyřazených sanitních vozů na Ukrajinu. Odsouhlasili to pražští zastupitelé a reagovali tak na přímou žádost organizace Czech Volunteer Hub, která se aktivně podílí na humanitárních akcích na Ukrajině. Město původně plánovalo stále vozy bez platné technické kontroly prodat v aukci na náhradní díly. Podle spolku ale technika najde i přes její stav využití ve válkou zasažené zemi. Dnes je Světový den první pomoci. Jeho úkolem je ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Severokorejská armáda odpálila několik balistických raket krátkého doletu. Střely uletěly vzdálenost přibližně 250 kilometrů a dopadly do Japonského moře. K vojenskému testu přistoupila KLDR jen pár hodin poté, co Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea ukončili vojenské cvičení kolem jihokorejského ostrova Jeju.
4: Podle jihokorejské armády KLDR odpálila balistické střely Hwasong-11 a střely z raketometů ráže 600 mm. Právě tento typ zbraní by byl v případě vojenského konfliktu obou korejských států hlavní útočnou silou severokorejské armády při napadení jihokorejské metropole Seoul. Pchjongjang v posledních měsících na nabídky jihokorejské vlády i prezidenta k obnovení mírových rozhovorů nereaguje a pokračuje ve vývoji i testování zbraní. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
1: Čeští volejbalisté jsou na mistrovství Evropy stále bez porážky. Tým sice ztratil vedení nad Švédskem 2-0 na sety, ale v pátém se to zvítězil 15-13. V utkání se hráči prostřídali. Za Moníka naskočil na post libera Pavlíček a trenér Jiří Novák tento taktický tah vysvětlil.
5: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na téhle úrovni, když začneš set asi minus 4, minus 5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
1: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Praze postupně až zataženo. Nejnižší teploty 12 až 10 stupňů. V neděli čekáme většinou zataženo, postupně déšť anebo přehánky, maxima 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Zóna 90.

Zóna 90. Kompletní playlist u nás na webu Praha rozhlas.cz.

Devadesátky v nejlepším mixu ve městě. To je Zóna 90 na Rádiu Praha. Každou sobotu po 9. večer.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: krásně voní.
1: Vždy v sobotu večer se hudebně vracíme do poslední dekády 20. století.
2: Zóna 90. Zóna 90.
1: Legendární i mírně zapomenuté hity 90. let. To

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha. Dejte si ty nejlepší hity 90. let v zóně 90. Na 107,1 FM a v DAB+.

0: Je 22 hodin.
1: Za 8 nových elektromobilů pro městskou policii Praha zaplatí 11 milionů. Předseda sněmovny Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem, opozice to kritizuje. Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České sněmovny, jde o soukromou návštěvu. V noci bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a nejnižší teploty 12 až 10 stupňů. Zprávy a Štěpánka Martanová.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město nakoupí 8 nových elektrických vozů pro městskou policii. Odhadovaná cena je 11 milionů korun. Vozy budou mít například výstražná majáková světla, radiostanice, kamerové systémy a služební polepy. Nová auta by měla nahradit ta dosluhující, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Ta jsou speciálně uspůsobená pro přepravu technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, tedy takzvaných botiček. Určená mají být do přímého výkonu služby, proto budou dodána včetně nainstalovaných výstražných, zvukových a světelných zařízení.
1: V klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí by mohl vzniknout zoopark. Radnice Prahy 9 už vykoupila většinu pozemků, aby území scelila. Zoopark by měl být volně přístupný a měly by se v něm pohybovat ovce, kozy a další domácí zvířata. Radnice chce, aby se o ně starali lidé bez domova, kteří v oblasti žijí, a to v programu Homeless Blues. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že ho přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle Okamury byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku.
5: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
4: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
6: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii.
4: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijela pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové, účastní se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde ale o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva ji organizační výbor sněmovny neschválil.
7: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské vrchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
8: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
7: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Bohemians 1905 v 8. kole první ligy porazili Slovácko v dlouhé přesilovce 2-0. Pražané si připsali úvodní domácí vítězství v ročníku nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce jsou 11. V noci bude v Praze polojasno až oblačno, kránu postupně až zataženo. Nejnižší teploty 12 až 10 stupňů, v neděli čekáme většinou zataženo, postupně déšť anebo přehánky a maxima 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském

0: můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Legendy osmdesátek s nejlepšími alby v devadesátkách. Orchestrální manévry v temnotách, tedy OMD a 30 let staré LP Universal. Nebo o 3 roky starší svatební album Duran Duran. OMD nebo Duran Duran. Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem bude už za chvíli lékař, chirurg Tomáš Šebek.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Tomáš Šebek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Lenko.
0: Lékař, chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic. Doufám, že všechno probereme, ale já začnu trošku netradičně. Vy máte pilotní průkaz a tak jste zatočil se svým strachem z létání, je to tak?
1: Jo, bylo to přesně tak. Já jsem se chtěl zbavit obav nastoupit do dopravního letadla.
0: A pomohlo to, ten pilotní průkaz?
1: No, musím říct, že pomohlo, akorát tam byla na zpočátku jako naivita, že vlastně budu připraven kdykoliv jako skočit za ten knipl toho dopravního letadla a dovést ho na runway, tak to jsem z toho vystřízlivěl, ale mám pilotní průkaz na malé sportovní létání a udělal jsem si akrobatickou licenci.
0: A jak často létáte? Protože tam je potřeba udržovat nějaké penzum těch hodin, abyste se udržel v kondici.
1: Teď doufám, že mě neposlouchá nikdo z úřadu pro civilní létání, ale mám dojem, že tam je plovoucích 10 hodin, který byste měla mít vlastně za poslední 12 měsíců. Takže toho je jako relativně málo. Na druhou stranu ty minuty v letadle běží vlastně velmi pomalu, takže 10 hodin bych měl splnit, mám jich víc. Celkově jsem nalétal už někde přes 230 hodin, jestli se nepletu.
0: A v rámci letání čeho jste se nejvíc bál, že jste se rozhodl udělat ten pilotní průkaz?
1: Úplně nejvíc jsem se bál, že tam vlastně za tou přepážkou je zavřený pilot, který třeba neměl úplně včera dobrý den, nevyspal se, byl někde na party nebo se pohádal s manželkou, s partnerkou a že prostě nebude úplně v kondici. Asi tak podobná obava, jako se mě občas ptá můj pacient těsně předtím, než odejde do anestezie nebo do spánku řízeného, jestli jsem jako v pohodě, jestli jsem jedl, jestli jsem měl dobrý ráno, tak nějak jsem měl obavu a to byl podle mě jeden z těch motivů. Já mám rád věci pod kontrolou.
0: Ale předpokládám, že piloti to budou mít podobně jako lékaři, že i když třeba je špatný den, tak se prostě přepnou, skoncentrují a jsou profesionální, nebo ne?
1: Tak já chci mluvit za piloty a vlastně ani za lékaře, ale sám za sebe.
0: Já doufám, že ano.
1: Bych rád řekl, že jsme pořád jenom lidé a nechme to u toho. Prostě jsme jenom lidé, nejsme stroje.
0: V rámci práce jste si někam s letadlem doletěl? Využíváte to pravidelně třeba?
1: Nepravidelně, ale třeba když objíždím Českou republiku po různých přednáškách a tak dále, tak někdy je to opravdu dálka. Já většinou volím MHD a miluju vlaky, ale když to třeba časově úplně nesedí, je extrémně pěkný počasí, přesto si vezmu takzvaného safety pilota, ale tím ještě s někým a doletím, nevím, někam k poličce, tam prostě zajdu do knihovny a pak zase sednu do letadla a letím zpátky na mateřskou Příbram.
0: A když sednete do dopravního letadla, tak už jste úplně v klidu.
1: No, přiznám se, že pořád tam trošku jakoby obavy mám, ale asi je to otázka cviku. Začal jsem od těch 33 let, kdy jsem poprvé šel do dopravního letadla, to se málo komu podaří letět poprvé ve 33 letech, tak jsem už absolvoval asi desítky letů a je to dneska už jako v pohodě, beru to jako autobus nebo vlak.
0: No, já přemýšlím, jestli by se to dalo využít do praxe, že třeba ten, kdo se bojí pavouků, tak by vyhledal chovatele, který má pavouky a prostě byl mezi nimi.
1: Já jsem o tom přesvědčený, dokonce když občas přednáším někomu na téma strach, tak jako uvádím způsob, jak ho zvládat. Já si strach zásadně rozděluju na menší obavy, ne strachy, ale obavy, abych si je racionalizoval. A takhle vlastně se pokouším, já nemám jediný strach z letání, ale spoustu dalších strachů a fobií. Vždycky s někým, kdo už to zvládl, kde my vlastně instruktorem, někým jako vůdčím, tak společně a takhle se dá zvládnout jako lecos. Takhle se můžete stát docela dobrým chirurgem, takhle se můžete stát pilotem, takhle vám vlastně jako může v životě vycházet spoustu věcí, když máte kolem sebe lepší lidi, kteří vás tím údolím smrti provedou.

0: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha a teď téma longevity. To mě nesmírně baví a zajímá a vy o tom často mluvíte. Byl tady nedávno František Knobloch, nevím, jestli ho znáte, mladý vědec, který se zabývá dlouhověkostí a zkoumá to z toho pohledu, jaké chemické procesy se v našem těle dějí, například po požití alkoholu, jaký vliv má chlad a tak dále a tak dále. Dlouhověkost ale zřejmě není primárně o tom dožít se 100 let. Ale neřeší se věk, ale to, abychom byli co nejdéle zdraví. Vnímáte to podobně?
1: Vy už jste to v podstatě perfektně zodpověděla. To je to, co je podstatou podle mě longevity. Já longevity beru trošku jako buzzword. Pro mě, když v angličtině je nějaký ekvivalent, tak health span, nikoliv life span, to je ta absolutní délka dožití, zatímco health span je délka dožití ve zdraví. To je to, co by nás mělo zajímat, protože třeba nesmrtelnost v českém pojetí znamená, že se dožijete 62 let ve zdraví v průměru a zbytek umíráte do 80 let, což je průměr Evropy. A jsou prostě v Evropě jiné státy, jiné země, zejména třeba sever Evropy, kde se lidé dožívají více let, výrazně více let ve zdraví. A byl to jeden z důvodů, proč jsem s kolegama založil think tank před 4 lety s názvem Minister zdraví. A řekli jsme, že si myslíme, že Čechům by nejvíce prospělo, kdyby měli více let strávených ve zdraví. A k tomu by mělo sloužit zdravotnictví a vlastně celý ten systém i vzdělávání.
0: A my to určitě probereme, ale v rámci těch severských států, tak tam je zase problém nadužívání alkoholu. A alkohol je toxický, to si přiznejme.
1: No, tak upřímně, my, jestli se nepletu, aktuálně obsazujeme druhou příčku.
0: Já jsem nechtěla být tak krutá.
1: Střídáme se tam s Iry, Maďary, Litevci, jestli se nepletu, takže já tam ten severský stát nevidím. Je to takový jako dogma, ano, a ještě si to lidé spojují s tím, že tam prostě tak moc nesvítí sluníčko, tak co jiného jako dělat, ale takhle to ve výsledku není. Já se přiznám, že teď přesně nevím statistiku spotřeby alkoholu per capita na Švéda nebo Nora, ale vím přesně, že Čech vypije 160 litrů piv, 11 litrů vína a 1,5 litrů spiritusu per capita počítaje i novorozence.
0: A víte, že byli dřív lékaři, kteří doporučovali skleničku vína denně? Pamatujete si to?
1: Jsou i dnes. Většinou se rekrutují, aspoň na to nemám data. Já jsem hrozně rád jako datově jaksi zapřený, ale jsou i dnes a rekrutují se většinou z řad třeba kardiologů nebo cévních specialistů. On alkohol skutečně jako mimo jiné zlepšuje třeba reologické vlastnosti krve. Ta krev jako lépe teče, takže se dá říct, no možná to je třeba nějaká prevence infarktu a tak dále. Data nemám, co na co, ale data mám úplně přesně je, že jedna molekula alkoholu je buněční jed. Takže pokud vám perfektně ta krev teče a do buněk vám dopravuje jed, tak to ve výsledku je to jeden z karcinogenů, takže spojení s rakovinou, s onemocněním nádorovým a tak dále. Je to buněční jed a žádný alkohol v žádném množství nelze ospravedlnit, že to je zdravé. Druhá věc je, jestli tady máme několika set letou historii konzumace a jak s tím vlastně jako pracovat. Tady já nejsem militantní, přestože jsem abstinent, tak rozumím tomu, že tady prostě tradičně tuhle drogu máme, ale když se mě někdo zeptá takhle přímo jako vy, tak musím říct jednoznačně, je to jed a nemá
0: prostě
1: co.
0: Ne. A když vypíchneme ty základní body toho, jak si ten věk prodloužit ve zdraví, tak je to teda spánek, málo jídla.
1: Já bych nechtěl říct málo jídla, aby to neznamenalo, že člověk musí prostě hladovět, ale třeba mít v sobě dostatečnou disciplínu, abyste nedojedla talíř. Což se může v velice krátké době projevit tím, že prostě si začnete méně nakládat. Takže ano, o trošku řekněme méně jídla, o 20%. Podle studií spánek, to je významná komodita, je zvláštní, že ji máme všichni k dispozici, ale zejména Češi a zejména dneska adolescenti na tohle jako výrazně hřeší a ubíráme si roky strávené ve zdraví díky tomu, že prostě méně spíme, že máme spánkovou deprivaci řízeně. Neříkám, že neexistuje insomnie, nespavost, že to je diagnóza a tak dále, ale tam, kdo si to prostě způsobuje sám, tak nedělá dobře. K tomu bych přidal pohyb, ale to nemusí být maraton, to nemusí být nic víc než 30 minut ostré chůze, tak aby si člověk zapotil trošku tílko nebo bluzu. A ještě bych k tomu přidal třeba expozici chladu mírně

Stejně tak jako třeba svalová hmota, kterou naberete během života. Čím je člověk osvalený, ale to neznamená, že je bodybuilder, tím lépe potom zvládáte standardní sebeobslužnost, chůze do schodu, procházka a tak dále.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Se mnou stále Tomáš Šebek a vy jste několikrát zmínil projekt Ministr zdraví. Co to je za projekt?
1: Ministr zdraví vznikl na základě mojí letité frustrace ze systému zdravotnictví, ve kterém pořád funguje jako řadový lékař, už pomalu čtvrt století. A tak jsem se jednoho dne rozhodl, že než abych prostě neustále něco kritizoval, tak že zkusím do toho veřejného prostoru přispět. Šel jsem se poradit s těmi nejlepšími a na prvním řadě to byl Jara Cimrman, takže to je jeho myšlenka, protože to je člověk, který rozumí všemu, včetně zdraví a zdravotnictví. A založili jsme trošku legračně Ministra zdraví, malinko na truc, a dneska je to vlastně organizace, která má kolem sebe 80 expertů, spolupracujeme s ministrem zdravotnictví, spolupracujeme s barákem ministerstva zdravotnictví, spolupracujeme s celou řadou dalších stakeholderů v tom zdravotnictví, kterým nabízíme nic méně než to, že někde kolem nás v Evropě jsou šikovnější, mají lepší data, jakým způsobem tu zkušenost, ten benchmark aplikovat do českého zdravotnictví a s ničím menším než vizí ministra zdraví, což je prodloužit Čechům a Češkám život ve zdraví o 5 let.
0: A zajímá mě, jak reagují Češi, jak reaguje veřejnost?
1: My jsme takzvaně B2G nezisková organizace, to znamená, my jsme hodně zaměřený na ty, řekněme, institucionální stakeholdery, když to řeknu takhle odborně, v podstatě

0: Zatím se prostě bavíme primárně se zástupci institucí, protože chceme ve výsledku na konci toho řetězce měnit zákonné normy. Představte si, že třeba upravíte DPH způsobem, který zlevní potraviny nebo bude menší DPH na zdravých potravinách, na zelenině, a naopak ho třeba zvednete na alkoholu. Představte si, že se dokážete zasadit o regulaci reklamy na alkohol pro nezletilé, nebo že řeknete energetické drinky až o 16 let. Tam se potřebujete primárně bavit s těmi stakeholdery, kteří drží tep na zákonné normě. Ale veřejnost, abych to jenom v tomhle ohledu hodně fandí, a velmi často se opíráme o průzkumy, děláme třeba SPAC Research velkými organizacemi nebo průzkumnými agenturami, výzkumnými agenturami, a sbíráme si, co by vlastně rodiče, co by lidé si přáli a jak vnímají prostě svoje zdraví, jaká je to pro ně komodita.
1: Já si vždycky představím pana Nováka, dejme tomu, který řekne, ale pane doktore, přeci jedno to pivo večer neuškodí.
0: Mm-hmm. No, tak to je typický pan Novák, který za mnou přijde, odebírám anamnézu, říkám, pijete alkohol? Ne, vůbec. A co pivo, dáte si? No to jo, pět kousků. Tak to je prostě typická česká realita, ale tohle se prostě mění. Mladší generace už má ke zdraví úplně jiný vztah, a ta starší, když se jich zeptáte, jestli jim třeba vadí, že jejich děti pijou, tak najednou máte úplně jiné odpovědi. Mm-hmm. Když se ptáte průměrného pana Nováka, a nevadí vám to, že pijete pět piv? To není přece alkohol. A pak řeknete, a pane Nováku, co vaše děti pijou? Jo, a hodně mě to trápí. A najednou máte prostě data, máte nějaký public voice a můžete s tím prostě operovat ve smyslu chytré změny. Já nikoho společně s kolegy nepřesvědčuju, aby přestali okamžitě pít.
1: Máte pocit, že mladší generace více pečuje o své zdraví, třeba generace Z?
0: No, určitě se to ukazuje na datech, určitě se to ukazuje například na tom, jak inklinují k moderním nástrojům, jako je umělá inteligence. Dneska si prostě můžete v podstatě jako povídat s robotem o svém zdraví, a myslím, že celkem sofistikovaně, a vypadá to, že prostě zejména ty nejmladší na tomhle jako ujíždí. Někdy až tolik, že tam pak chybí to zemění. Ta, nechci říct autorita, ale prostě pořád máme jako zdravotní systém, máme zdravotníky a tak dále. A tam někde se to trošičku, jako mám pocit, urvalo z řetězu, ale mladší generace rozhodně jako chápe zdraví, vlastně schopnost kombinovat práci s volným, s osobním životem mnohem intenzivněji než třeba moje generace, nebo vůbec nemluvím o generaci mých rodičů.
2: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, mým hostem je lékař Tomáš Šebek. Vy jste známý tím, že rád zkoumáte různé přístroje, které máte na sobě na těle, chytré hodinky, prsteny a tak dále. První otázka, jaká data vám to poskytuje a jak moc se na základě těch dat rozhodujete? Protože úplně jednoduše, já si kolikrát řeknu, že vím, jak jsem se vyspala nebo jak se ráno cítím a nepotřebuju na to možná chytré věci.
1: A to je fajn. Já musím říct, že já to taky nepotřebuju a mě to zajímá prostě, jaká data vysílá moje tělo. A když jste se zeptala, co zkoumám a jaká data, tak je, jak co si oblíknu. Třeba na spaní si vezmu prsten, na sport si vezmu sporttester hodinky, když chci prostě obecnější data v nějaké jako delší datové řadě, tak si oblíknu to, co mám dneska na levé paži a tak dále. Těch zařízení někdy mám na sobě i 10.
0: A shodují se?
1: Právě, že se neschodují za prvé a za druhé každé to zařízení je jeden výrobce konkrétní. Mm-hmm. Teď myslím jako 10 zařízení, 10 výrobců. Takže to, co mě trápí, je integrace všech těch věcí a to je jedna z věcí, kde jsem trávil část léta. Ve volném čase jsem si prostě připravil agenta, který mi byl schopný tohle všechno jako nasosat. 10 let zpátky ty data z těch všech zařízení a vlastně dát mi to formou zelená, červená. Dneska seš zelený, to je skvělý, neřeš nic, dneska seš červený. V jakým konkrétním prostě který data nesedí, co by si, a s doporučením, co bych mohl dělat jako příští den, třeba zůstaň v posteli, ani se nehni, anebo dneska můžeš trénovat třeba o 10% víc.
0: No ale když se zeptám úplně banálně, tak co když se vzbudíte a zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, ale před sebou máte x operací, pak musíte letadlem někam přeletět a večer máte ještě přednášku. Mm-hmm.
1: No tak já bych to, děkuju, teď jste ze mě udělala Supermana nebo Batmana nebo někoho takhle, tak to úplně
0: tak
1: ne.
0: Tak vynecháme letadlo, ale jsou tam, dejme tomu operace a večer máte přednášku.
1: Já bych řekl, že ať už vám ráno hlásí ten gadget, který jste si prostě vybrala třeba na noc nebo přes ten den, cokoliv, je to jedno. Podstatná je datová řada. Já vlastně na všech těch zařízeních sleduju, jak se to vyvíjí v čase. Mě zajímají trendy. To je to, co si myslím, že dneska už interpretuje ta technologie jako velmi dobře. Ty absolutní data, já mám ráno pocit, že jsem se skvěle vyspal a prsten mi říká o 3 cykly dneska spánkový méně a chtělo to ještě 3/4 hodiny. Já se na to vykašlu, mm-hmm. protože se cítím dobře, fajn, ale kdybych tam tenhle ten trend viděl třeba půl roku, rok, nebo se mi zkracovala doba spánku, anebo jsem nedosahoval těch 5 a více cyklů, jak je doporučeno spánkových, tak se tím začnu zabývat. Tam je ta technologie fajn.
0: A připomeňte, co jsou spánkové cykly.
1: Spánkové cykly, když projdete kompletně celým tím cyklem, to znamená od toho REM, rychlé pohyby očí, až po ten úplně jako nejhlubší spánek. A když se to 5x zhoupne, tak aspoň tak to tvrdí soudobé studie, tak jste měli dostatek kvalitního Aha. spánku. Není to jenom o délce, ale to i o jeho kvalitě.
0: Když se zdají sny, je to známka hlubokého spánku nebo ne?
1: Ne, naopak, ty sny se zdají v tom povrchovém a jenom REM vám nebude stačit pro to, aby si vaše tělo odpočinulo. Takže nemůžete zůstat prostě celou noc nebo mít jenom třeba kvalitní REM a nemít zachycený pomocí těch dneska zařízení ten hluboký spánek.
0: A když zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, tak máte nějaké nástroje na to, jak to další noc zlepšit? Třeba nějaká dechová cvičení, nebo jít se proběhnout, otužovat se?
1: Existuje spoustu věcí, jako je třeba desatero spánkové hygieny. Vy si můžete prostě připravit to místo, kam jdete spát, větraná místnost. V posteli se typicky maximálně čte nebo provozuje sex, ale nedíváme se do mobilních telefonů.
0: Když kolik lidí to dodržuje?
1: No přesně, no, to já říkám, je na to návod a jmenuje se to spánkové. Spánková hygiena. Takže když prostě trpíte, tak můžete začít třeba tímhle a zkusit prostě změnit životní návyky. Mimochodem, to je klíč jako k mnoha věcem v našem životě. Je to jako jednoduchý. Nemusíte kvůli tomu prostě nutně se spolehat na lékařskou vědu. Nicméně, pokud máte výraznou spánkovou deprivaci, insomnii hraničící s nějakou diagnózou, v ten moment je opravdu nejrozumější se potom poradit s odborníkem, projít třeba spánkovou laboratoří na přístrojích, proměřit na trošku jiných a mnohem sofistikovanějších, než jsou třeba ty prsteny a vlastně nasadit nějakou léčbu, kombinace farmakoterapie, psychoterapie a tak dále.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádiu Praha.

0: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha. Když přemýšlím o tom, o čem všem jsme se doposud bavili, tak podle vás, jaký je stav českého zdravotnictví a co mu chybí v současné době nejvíc?
1: No, když chce někdo vyhrát volby, tak řekne, že je jako strašný, pak po roce řekne, že je výborný a čert se v tom jakoby vyznej. Já si myslím, že máme vysokou kvalitu personálu, obecně jako jsme vzdělaní, poskytujeme super špičkovou péči. Co nám ale výrazně chybí, tak je chytrá logistika v tom zdravotnictví, to znamená primárně zdigitalizované zdravotnictví. Kdybychom měli zdravotnictví jak bankovnictví, tak bychom uvolnili třeba třetinu toho potenciálu. To znamená, místo toho já bych někde papíroval, tak se vám budu věnovat o třetinu více, zvládnu možná třetinu výkonů chirurgických. Namísto toho se prostě někde zaobírám 30x tím samým a ještě to prostě někde obsolentně pomalu přepisujeme prostě tuška, ruka, papír, psací stroj. To už přeháním, to už dneska je trošku pase, ale pokud se podíváme na to, kde jsme měli před čtvrtstoletím našlápnuto s nějakou elektronizací, elektronickým zdravotním záznamem například, který by se sdílel vlastně přes nás, občany, do toho systému, tak tam jsme prostě úplně zaspali. Tak to je jedna z věcí. Druhá z věcí je, že nemáme v podstatě pořádně podchycenou prevenci. My vlastně jako draze léčíme následky nemoci, ale neumíme jim jako jít naproti preventovat. Pořád se říká, máme výborný systém prevence. Máme co nabídnout v tom systému, ale málo kdo to využívá. Tak to je druhá věc a třetí věc jsou prachy. Neumíme prostě rozumným způsobem investovat. Investujeme tam, kde vyléváme dítě s vaničkou. Řekl bych dneska, ta vanička je děravá, my do něj ještě přilíváme víc vody, aby to víc vytejkalo. Tak nějak bych třeba viděl rozpočtovou kapitolu zdravotnictví.
0: A nechybí tam ještě celostní medicína? Že se k tělu a k duši přistoupí jako k celku?
1: To by bylo super, tohle by měla být doména praktických lékařů nebo rodinných lékařů, ale tímhle směrem podle mě pořád ještě nejsme dostatečně vzděláni, pořád si myslím, že velkou reformu musí zažít i systém vzdělávání jako budoucí generace, i když se to děje na vysokých školách a mám z toho radost, tak mě třeba nikdo neučil, jak komunikovat s pacientem. My jsme jako jeli takovou tu technicistní medicínu, dneska už se to běžně vyučuje. Etiku jsme třeba měli, ale komunikaci s pacientem, to byl, myslím, za mého mládí volitelný předmět. Tak tady bych viděl jako spoustu úskalí. Mimochodem vzdělávání zdravotníků jako takový, to je další jako úskalí v tom zdravotnickém systému. Já to beru ale tak, že to nechci kritizovat, já to beru jako obrovskou příležitost. A jejím výsledkem by nemělo být zlepšení zdravotnictví, které spravuje baráky, lékařské platy a tak dále, ale mělo by být lepší zdraví přece, že jo, občanů. Já bych si přál, aby existovalo ministerstvo zdraví.
2: Rádio Praha. Hity doprava.

0: ve finále se mnou je stále Tomáš Šebek a když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak z několika rozhovorů na mě stále vyskakovala informace, že byste chtěl, řeknu na stáří, ale to vás nečeká podle toho, jak se bavíme, ale zkrátka v pozdním věku, že byste chtěl dělat lékaře na horách. To je pravda?
1: No,
0: a jak byste si to představoval?
1: To bylo snad jednou jsem to někde pustil a pořád to teď...
0: A pořád to rezonuje tím prostorem.
1: A teď jako fakt jako v řádu dnů se mě na to ptá, ano. Já jsem vlastně měl možnost na misích s Lékaři bez hranic na chviličku suplovat něco jako praktického lékaře. Mně se hrozně na medicíně líbí její šíře. Já teď nechci se definovat nebo tady mít ambici být vnímán jako ten, kdo chápe celostní medicínu. Jsem pořád chirurg a jsem zaměřený prostě primárně na dutinu břišní. Ale líbí se mi šíře medicíny a myslím si, že budu mít v životě tu záklopku, že až neudržím skalpel a přidávám k tomu moč, tak v ten moment opustím ten operační sál, ale nechci se vzdát jako medicín jako takový. To je strašně krásný řemeslo a tak mi přišlo prostě praktické lékařství praktické. A protože si myslím, že regiony v České republice jako výrazně trpí nedostatkem mimo jiné praktických lékařů, tak si myslím, že mě někde v regionu třeba ještě na stará kolena uvítají.
0: Jaké to budou hory, abychom věděli, kde vás najdeme? Jsi Krkonoše nebo Šumava?
1: Ponechme tuhle otázku otevřenou. A kdo ví, jak to všechno dopadne. Já jsem ještě nezačal ani na to potřebujete spoustu let studovat a něco jako umět. Já jsem v tomhle velmi pokorný a pořád jsem prostě primárně specializací chirurg.
0: Máte za sebou mise v rámci projektu Lékařů bez hranic Haiti, Afganistán, Jižní Sudán, Jemen. Vrátíte se ještě někdy k téhle práci? Pojedete na nějakou misi?
1: Poslední knížka, která se jmenuje Objektivní nález, je knížka, kde se omlouvám všem svým blízkým, protože odjet na misi znamená výrazně jim znepříjemnit život a vlastně ti, co zůstávají, tak jsou potom těmi největšími každodenními hrdiny. Tak jsem chtěl jenom takhle oklikou říct, že já se zeptám těch nejbližších a pokud jim to bude vyhovovat, tak bych moc rád vyrazil. Druhá otázka bude-li mě ještě organizace Lékaři bez hranic chtít a potřebovat. Potřebovat se obávám, že asi ano, protože prostě lidé jsou tací, jací jsme, ale jestli mě ještě budou chtít, to je prostě vždycky otázka, než vyrazíte na misi. Ale rád bych, jednoho dne, ano.
0: Co vám ty mise dali?
1: Přiblížili mi to, že všude na planetě žijou lidé, kteří mají podobné problémy. Mnoho z těch problémů si děláme jako sami. Pochopit, jak vlastně funguje člověk ve válečné vřavě, je obrovská škola do života, která vám potom přinese trošku nadhled nad některými malichernostmi, ale nejsem typ, který by mentoroval. Já spíš se snažím těmi příběhy prostě lidem ukázat, že i válka je situace, kterou lidé musí přežít, že se v ní dokážou zorientovat, někdy se v ní dokonce i zasmějí, anebo mají humor, někdy černý humor a hlavně jsou nesmírně stateční a že to je něco, co si třeba jako nechceme připustit. Jo, je to za mě i trošku ta moje tvorba varování. Pozor, rozdíl mezi tím, že žijete v osmé, myslím, momentálně nejmírovější zemi na světě a tím, že žijete na Ukrajině, je relativně malý. Může to být už jenom jako blbá volba, může to být, teď myslím, politických představitelů, může to být relativně jako ve zlomku času, může to být jenom rozhádanost sousedů mezi sebou, kdy to začalo velmi nevinně a skončilo to tak, že si jeden tomu druhému skočil po krku. A to všechno jsem viděl, tak to možná mi přineslo to, že jsem občas Lékaři bez hranic vyjel do válečné zóny, abych si dobře uvědomoval, jak se máme dobře a že to nemáme zadarmo.
0: A tím se oklikou vracíme i k té dlouhověkosti, protože součástí těch principů je udržovat ty dobré vztahy. A tam to všechno začíná asi.
1: Myslím si, že mít schopnost bavit se s někým, kdo má absolutně odlišný názor, ale přes toho respektu je podle mě jako základ toho, že teda když nic jiného, tak sobecky se dožijete vyššího věku ve zdraví. Takže bych to doporučil všem spoluobčanům, aby prostě mysleli na sebe primárně v tom, když se jdou jako s někým pohádat, že čím lepší prostě budou mít vztahy, tím budou zdravější a tady dlouho živi.
0: Říká Tomáš Šebek, moc děkuju.
1: Já moc děkuju za pozvání a za skvělé otázky.

0: Teplý letní večer, 23. červenec roku 1998. Je krátce před půlnocí a milenecký pár míří do spoře osvětlené zahrady ve školním areálu na pražském Žižkově. Po pěšince spolu dojdou až ke vzdálené lavičce mezi keři. Romantický večer ale netrvá dlouho. Stihnou prohodit sotva pár slov, než tichou noc ohluší jejich vyděšený křik.
1: Když si začali povídat a to, tak prostě se otočili a zjistili, že za lavičkou pod vrstvou trávy a celkem velký vrstvy trávy, natrhaný, leží tělo dítěte, chlapce, který byl obnažený v rozkroku, ležel na zádech, všechno nasvědčovalo tomu, že se stal obětí nějakého hodně ošklivého, násilného, trestného činu.
0: Vyšetřovatel pražské kriminálky Jaromír Badin má jeden z nejhorších zločinů, které vyšetřoval, i po letech stále před očima. Když je do rajské zahrady v Praze 3 uprostřed noci přivolal operační důstojník, směřovaly myšlenky mordparty jedním směrem.
1: Tam bylo dítě zavražděné brutálním způsobem celkem a první, co nás napadlo, máme tady nějakou škodnou, máme tady nějakého úchylného pedofila, který vraždí děti, co udělat? Jestli pustit do médií pozor, protože to byl parčík u mateřské školky. Jako. Takže bylo jasné, že ten člověk, ten pachatel se neštítí vraždit na takovémhle místě. To nebylo někde v nějakém lesoparku, někde na odlehlém místě nebo něco, to bylo za lavičkou.
0: Stejně tak na místo přijíždí i soudní lékař Jiří Hladík, který v Ústavu soudního lékařství při Vinohradské nemocnici pracoval jen krátce. Do Prahy přišel z Ústeckého kraje, protože těžce nesl případy, kdy se vyšetřovalo úmrtí kojenců, což bylo na severu Čech časté.
2: Ty děti, ty se mnou hejbou, a ještě to tam bylo jasný, že to jako je násilná smrt a že si to sám neudělal. To bylo nepříjemný, no. A pak daleko dramatičtější byl ten nález, když jsem prováděl tu prohlídku zemní, že? Protože tam už bylo jasný, že tedy tam bylo opakovaný násilí do oblasti hlavy, obličeje, krku.
1: V puse měl velký kámen, spoustu písku, úplně plný ústa a ještě tam byla pečárka polní, nebo co to bylo za houbu, prostě vzrostlá plodnice, bez podhouby bylo vidět, že to tam někdo k tomu přiložil. Nechápali jsme, z jakého důvodu, jestli to má být nějaký rituál, nebo nějaký podpis, nebo něco takového, jak to bývá.
0: Operativci, kteří už pátrali v širším okolí místa nálezu, zjistili, že písek by mohl pocházet z nedalekého pískoviště. A vedle pod stromy zase rostly stejné houby, jako byla ta v ústech chlapce.
1: I na ty 90. leta, kdy jsme byli zvyklí, že bylo, já vím, skoro 60 vražd ročně, tak přece jenom těch zavražděných dětí zaplať pánbůh moc nebylo. Vyřizovali si účty podnikatele, bílí koně se likvidovali a tak dále, ale tohle to bylo zavražděné dítě. Alarm, jo, někdo nám vraždí děti. Začalo se horšit počasí, bylo vidět, že bude brzo bouřka. Snažili se samozřejmě zajistit veškeré stopy, vzhledem k tomu, že se to blížilo, tak se všechno přikrylo, co bylo důležité.
0: Vyšetřovatel Jaromír Badin proto rozhodl, že kvůli zachování stop bude lepší pokračovat s prohlídkou těla až po jeho transportu.
1: Tělo se převeze okamžitě na Ústav soudního lékařství, kde bude zahájena soudní pitva.
0: Potvrdilo se, že někdo musel chlapce napadnout. Zhmožděniny měl po celém těle i v oblasti hlavy. Zpočátku to vypadalo, že zásadním smrtícím mechanismem bylo rdoušení, ale měl i závažná vnitřní zranění.
1: Doktor Hladík musel použít chirurgickou metodu, aby ten kámen vyndal, takže bylo jasné, že by si to tam asi ten zemřelej sám nedal, že mu to tam musel někdo posmrtně nacpat, nebo v době, kdy už umíral a nemohl se tomu bránit. To musela být i velká bolest, aby se mu do těch úst ten kámen vešel.
2: Teatr rozmožděný, to znamená, že buď duprutí, anebo prudkej razantní kop do oblasti těch jater, toho nadbříšku. Kdyby neumřel v průběhu těch minut na to dušení, tak by umřel v průběhu více desítek minut nebo několika málo hodin na teatra. Zcela jednoznačně, to bylo smrtící poranění.
0: Prvotní teorie kriminalistů se stále obírala myšlenkou na útok pedofilního vraha a rozbíhalo se pátrání.
1: Mysleli jsme si, že to je prostě oběť sadistického vraha, nějakého pedofila, který teda zřejmě chtěl chlapce zneužít, jestli se chlapec bránil, nebo aby potom po nějakým zneužití nemohl třeba prozradit pachatelovu totožnost, tak protože ho usmrtil. Navíc tenkrát jsme měli děti v tom věku taky toho zemřelého, tak o to větší byly naše obavy a o to víc toho srdíčka jsme vložili do případu bez ohledu prostě na hodiny a okamžitě se dávali dohromady seznamy pachatelů, kteří už dříve měli něco s tím společného, kteří by přicházeli do úvahy.
0: Prověřování mezi pachateli sexuálních deliktů bylo náročné a zpočátku nikam nevedlo. Nakonec ale jeden z pacientů pražské psychiatrické léčebny v Bohnicích uvízl v síti.
1: Měl dokonce ten den vycházku, když jsme s ním hovořili, tak nám řekl, že tramvají projížděl kolem, ale že nevystoupil. Trošičku mě běhá mráz po zádech, když si vzpomenu na to, jak říkal potom našim detektivům, chlapi, vy jste na mě takový hodní, kdybyste nesehnali pachatele, tak přijďte, já se vám k tomu přiznám a mám papíry na hlavu, mě nikdo neodsoudí a vy aspoň budete mít čárku, že jste objasnili případ. Ale samozřejmě nám šlo o to, aby jsme dopadli pachatele, toho pravýho pachatele.
0: Bylo dopoledne, druhý den po nálezu těla chlapce a přestože kriminálka pracovala na případu celou noc, k odhalení vraha se nepřiblížila.
1: My jsme každou hodinu prostě očekávali, jestli nebude další případ, protože co jsme studovali, abychom se vzdělávali, říkám, měli jsme skoro 60 vražd ročně, jako jo. Takže jsme studovali i zahraniční literaturu a podobně, tak jsme věděli, že pachatelům té trestné činnosti s jídlem roste chuť. A zkracují se intervaly mezi jednotlivými vraždama. Měli jsme asi 8 nebo 9 vyšetřovacích verzí, které se souběžně prověřovaly. Naši nadřízení byli připraveni, kdyby se stala zase ještě nějaká podobná vražda, že bude náš tým posílený. Vražda dítěte, to má vždycky prioritu.
0: V odpoledních hodinách ale nastal posun. Na policii se objevila žena a chtěla oznámit, že její syn, 13-letý Daniel, v noci nepřišel domů. Jaromír Badin se jí po krátkém rozhovoru ujal svědomím, že s největší pravděpodobností má před sebou matku zavražděného chlapce a bude jí muset oznámit, co se stalo.
1: Podle popisu, oblečení a věku tak bylo zřejmé, že jsme zřejmě na správné adrese, že to je ta naše neznámá oběť.
0: O hodinu později zdrcená žena na vinohradské patologii identifikovala tělo svého syna. Kriminalisté doufali, že teď se konečně dozví podrobnosti, ale během rozhovoru s matkou se neubránili zklamání.
1: Já jako rodič jsem byl trošku rozhozený z toho, že jsem z té maminky nezískal moc relevantních informací o způsobu života toho kluka. Ona neznala jeho kamarády, jménama. Nějak moc netušila, jak tráví volný čas, když není s ní. Pořád opakovala, že ona je velice vytížená, že je rozvedená, že má přítele. A to bylo její jako vysvětlení. Jsme se ptali, proč to nevíte? Jak je možný, že matka neví tohle? Ale její argument, jako já jsem na to sama, jsem rozvedena a mám mobil, jsem jako do dneška nějak moc nepochopil, co to je za důvod k tomu nevědět nic o svém dítěti. My jsme se ptali, kdy byl ve škole, dokdy, jaký má rozvrh a takhle, nic z toho nevěděla.
0: Jaromír Badin s kolegy začal prověřovat alespoň to málo nových informací a tým kriminálky hledal mezi Danielovými kontakty.
1: Co když se ho chtěl někdo zbavit? Jo, prověřovali jsme každýho, s kým ten kluk přišel do styku, ale těch informací bylo strašně málo. My jsme měli v podstatě informace ze školy, kde o něm zase tak moc nevěděli, protože on se stýkal s jinýma lidma než se svými spolužáky. No a jinak moc z těch kontaktů jako známých nebylo.
0: Policisté proto zapátrali i v policejní evidenci. A překvapivě, 13-letý Daniel měl záznam. Koncem roku 1997 byl poškozeným v kauze homosexuální prostituce. Zahraniční turisté do Prahy pravidelně jezdili a měli stálou klientelu mezi chlapci na hlavním nádraží. Parta kluků s oblibou hrála na herních automatech, kde společně utráceli vydělané peníze a nechodili do školy celé měsíce. Museli o tom vědět rodiče i učitelé. Přesto se nic nedělo.
1: Zjistili jsme, že spoustu volného času tráví v tam jednom zařízení v centru Prahy, kde jsou hrací automaty, kde se vyskytují i chlapci, buď třeba na útěku z dětských domovů nebo diagnostických ústavů a věnují se homosexuální prostituci. Že tam jsou dost často zahraniční zákazníci, kteří asi v rámci nějaké ty sexuální turistiky jezdili do Prahy, kde získali možnost se skontaktovat s malými chlapci, mladistvými chlapci většinou, které si brali někam na hotel, oni je vzali na nějaké jídlo, dali jim potom i nějaké peníze a tak dál. No a najednou se nám začalo vynořovat úplně jako jiná větev toho případu, že teda i ten zavražděný kluk, kterým ještě nebylo ani 15, to byl 13-letý chlapec, takže i on byl v tomhle tom. Měli jsme takové podezření, jestli to třeba není nějaký gang, který by to tam organizoval.
0: Bar Aaron byl v centru pozornosti policie už před rokem a kriminalisté se v něm znovu porozhlédli. Tehdy se vyšetřovala organizovaná síť zahraničních pedofilů, kteří s chlapci chodili do čínské restaurace u vchodu do stanice IP Pavlova. Vyptávání kriminalistů ale přineslo výsledek. 3 dny po nálezu přichází na policii Tomáš. Sympatický blondáček s modrýma očima, kterému bylo 15 let, vypadal mnohem mladší.
1: Povídal o tom, že se s ním zná, že spolu chodí na automaty, že to je dobrý kluk, mluvil o něm hezky.
0: Vyprávěl, že viděl Daniela v den vraždy, jak schání baterie do autíčka. Neměl ale peníze a tak přišel na nádraží, kde se dá vydělat.
1: Kolega Mareš konzultoval s psychologem doktorem Hubálkem, jestli by tak brutální čin mohl spáchat pachatel 15-letý nebo blízký tomu věku. Načež teda pan doktor Hubálek, který byl velice zkušený znalec a psycholog, tak nám připustil, že i takhle mladý chlapec by byl schopen za určitých okolností takhle brutálního činu.
0: Nevinně vyhlížející Tomáš se pohyboval v prostředí homosexuální prostituce už 2 roky. Často doma musel vysvětlovat, jak přišel k penězům a omlouvat svoji nepřítomnost ve škole a zcela jistě se proto už dávno naučil lhát. Podle Slavomila Hubálka by tedy v tomto věku dokázal i spáchat vraždu a rafinovaně ji maskovat.

0: dětem a byl tam blondiáček, který vypadal mnohem mladší, než kolik mu bylo. V podstatě sympatický hoch, který spíš vzbuzoval lítost a soucit. A proto taky od té doby říkám, že není možné na první pohled identifikovat, kdo je vrah a kdo není.
1: Josef Mareš bezprostředně po přiznání chlapce svolal tým, aby mladistvý vrah při prověrce výpovědi ukázal a popsal, jak se vše odehrálo přímo na místě činu v parku.
2: Kdo to vymyslel, že se poperete?
3: To už si moc přesně nepamatuju, ale myslím, že to bylo asi tak nějak vzájemný.
2: A důvod, že jste teda se rozhodli, že se poperete?
3: Kvůli tomu tak nějak, že nadával, potom říkal, že je silnější, takový klukovský řeči. A potom říkal, že to sotva bych mu já dal do zubu. A potom jsme tady začali prát, až se přitom nadával.
0: Prohlásil v podstatě fatální větu, já to řeknu klukům a ty ti dají do držky. Tím pohrozil tomu pachateli nějakýma imaginárníma klukama. Takže ten pachatel si z toho jako dovtípil, že má nějaký asi silnější kamarády nebo něco, a tak se na něho vrhl znova, srazil ho na zem a rdousil ho.
3: Nechtěl jsem čekat právě na ráno, jak jsem hnedka právě skočil. Takhle jsem jakoby skočil, začal jsem ho škrtit a on takhle to na krk, chvilku. Tak potom se tady byl takhle trochu poškrábaný, jako jednou rukou, když jak se takhle bránil.
2: A vy jste držel jak teda, Dana? Ukažte.
3: Já takhle jsem ho držel za to, aby nemohl zkrátka to.
2: Netletlaš to a můžete se žáhnout.
3: Zkrát nějak takhle, ale nevím přesně jak, za krk. Jak tady ten, jak se tomu říká tady tomu? Tak osek je.
2: Ohryzek, myslím.
3: Ohryzek, ano, ohryzkem, jako a mezera. Tak do té mezery. Hmm.
2: Proč zrovna tam?
3: Protože jsem nejde jako uchopit, jak jsem ho zrovna tam, a zmáškl jsem ho, protože abych ho trochu přidusil.
4: Pořád to byl kluk, no. Nebyl to vrah, já jsem se pořád na něj díval jako na kluka. Bohužel, místo aby se kluci normálně poprali, tak to skončilo vraždou.
3: Potom vím, že jsem mu nějak, jak jsem takhle mačkal, takže vím, že jsem mu dával ještě nějak pěstí, a přesně nevím teďka, si to nepamatuju. Vím, že touhle cestou, a přesně teď vím kam, myslím, že nějakam na obličej.
2: Proč jsi mu dával pěstí?
3: Kvůli tomu, že aby měl aspoň nějakou modřinu, jsem si myslel.
2: To znamená, že jste ho chtěl zabít?
3: Nad tím jsem nepřemýšlel v tu chvíli.
2: Kolik bylo těch ran do toho obličeje?
3: To už si nepamatuju. Takovou drobnost a takovouhle věc byste se asi jaký vy nepamatoval.
2: Jak na to reagoval Dan?
3: Dan mlátil kolem sebe a přesně nevím, jestli mi ještě dal nějakou tu ránu, ale myslím, že už žádnou. A potom vím, že po nějaký době se přestal hejbat.
0: Ten kluk, ten pachatel při té rekonstrukci ukázal věci, které nás stoprocentně ubezpečily v tom, že je to pachatel. Jo, znal podrobnosti, které se nikde nezveřejňovaly, díky kvalitnímu ohledání a dobré práce, prostě výjezdové skupiny a podobně. To ve spise bylo. Najednou prostě všechno do sebe úplně zapadalo. A on, když se díváte na záběry z té rekonstrukce, tak je to i vidět ještě dneska, ale i tenkrát jsme z toho byli takový celkem šokovaní. On nám to vyprávěl jako nějakou takovou zajímavou příhodu ze svého života.
5: On byl naprosto anetický, klidný, on byl naprosto v pohodě, s ním to nehlo, já jsem to nemohl pochopit. Jo. On naprosto bez emocí, beze všeho. On ani neměl nějaký takový úhybný manévr, že by z toho se chtěl nějak vyvinit, ne? Opravdu to, co on popisoval, odpovídalo tomu nálezu. Tam nelhal.
1: Tým kriminalistů už zažil mnoho rekonstrukcí s otrlými vrahy, kteří se neodvážili vrátit na místo činu. Ale poslouchat líčení kluka, který bez emocí popisuje, jak zabil svého kamaráda, bylo náročné. Jedna chvíle se ale všem, kdo u rekonstrukce byli, mrazivě vryla do paměti, když si připomněli, že před sebou mají ještě dítě.
0: Tenhle ten 15-letý klučina tak to velice ochotně ukazoval a jediné, co nějak zbudilo jeho zájem nebo co ho třičku vytrhlo z toho vyprávění, když po policistovi, který natáčel videozáznam té rekonstrukce, lezl nějaký pavouček.
4: On dvakrát prostě mě upozornil na to, že leze pavouček nebo brouček panu kameramanovi po nohavici. Prostě úplně z toho vypadne, on říká, tamhle brouček, brouček.
0: To bylo jediný takový, kdy projevil emoce. Jinak to prostě vyprávěl, tak jako jak se to stalo, jako kdyby to snad slyšel nebo něco. Nechci říct, jako kdyby ho to někdo naučil nebo něco, protože on prostě vyprávěl naprosto spontánně.
5: rekonstrukci, kdy on bez oka mrknutí

0: naprosto, ale opravdu tam ne. Lítost, to neví vůbec, co je, jo. Ale vůbec, že ani, když si to zpátky byla rekonstrukce, přehrává, že nezaváhá nic, ale on o tom mluví, jak kdyby to bylo ve filmu. Jak kdyby on byl divák a ne ten hlavní účastník. To mě zaráželo na tom.
1: Víte, že když ho takhle Better dousit rukama, takže mu zamozíte přívod kyslíku a že může zemřít?
2: No tím jsem zrovna v tu chvíli právě nepřemýšlel.
1: A víte o tom, že normální člověk takhle může zemřít, když ho někdo takhle dlouho dousí?
2: Vím, a to nás učil nějak ve škole po 5 minutách, nebo co? Že se musí nějak obnovit kyslík, nebo po 4.
1: Když vás to učili ve škole?
2: No a mě to říkali. Tak akorát, že já si moc ze školy to nepamatuju.
3: Potom on to vyřešil tím, že ho zatáhl tam za tu lavičku, tam asi o 15-20 metrů dál, tak bylo pískoviště, tak tam nabral písek, tomu nacpal do úst a našel tam nějaký velký kámen, který mu celkem jako s velkým úsilím nacpal do úst a pak, aspoň podle toho, co jsem viděl z ohledání a podobně, musel spoustu minut věnovat tomu, že trhal trávu a zahazoval ho nějakýma větvičkama. A když jsme se ho ptali na tu houbu, co to mělo znamenat, tak říkal, že jak tam trhal tu trávu a hledal něco, čím by tu mrtvolu přikryl, takže ho napadlo, že mu tam dá tu houbu, aby to vypadalo, že tam už jako leží dlouho a že mu tam dokonce vyrostla v ústech jako houba.
2: Mě otevřeno pusu, takže jsem mu takhle sypal do pusy.
1: Proč jste mu to sypal do pusy?
2: Protože jak jsem sypal od hlavy dolů, tak jak mi otevřeno tu pusu, jak to tam padalo. Pak jsem přišel po druhý.
1: Kolikrát jste takhle šel?
2: Asi 2x nebo 3x. Potom jsem dělal tak nějak, aby to vypadalo nějaký buzeranta, jak jsem mu takhle stáhl.
1: Proč to udělal?
2: Kahoty. Kvůli tomu, aby to vypadalo nějaký buzeranta.
1: A proč?
2: Kvůli tomu, že jsem se bál, aby se nepřišlo na mě.
4: Šokovaní kriminalisté po prověrce výpovědi na místě činu pokračovali ve výslechu chlapce, u kterého byli přítomní sociální pracovníci i psycholog.
3: On se potom rozpovídal o tom, jak si vydělává peníze homosexuální prostitucí. Ty peníze použil v podstatě na nákup nějakých pamlsků, na nějaký ty hrací automaty, ne výherní, jo, hrací automaty, prostě aby si zahrál doma počítač, neměl nic. A když jsem se potom tak nějak nad rámec svých povinností na to ptal, jako co na to říkali, že mu nedávají peníze, ale on přitom přinesl věci, tak jako to je nikdy nenapadlo se na to zeptat, kde si na to vzal. A dokonce jsem byl šokován, když jsme maminku toho pachatele vyslýchali a říkali jsme jí, no ale vy se o něho vůbec nestaráte, vy jako o něm víte strašně málo. Víte o tom, že on se jako zabývá homosexuální prostitucí? Co to jako znamená? No, že chodí se staršími pány za peníze a to. A za peníze? A kolik za to dostává? My říkali, no já vím, nějaký 2-3 tisíce. A její bezprostřední reakce byla, pro boha, kde jsou ty peníze? Jo. Já myslím, že každýho rodiče by asi šokovalo, pro boha, mé dítě se prostituje. A ona se zajímala, kde jsou peníze.
4: Tomáš se v rodinném prostředí neměl šanci vymanit z party homosexuálních dětských prostitutů. Když mu pak mladší kamarád Daniel, kterého k prostituci přivedl, přebral klienta, nenapadlo ho nic jiného, než ho vyzvat na souboj. Fyzickou převahu pak využil a usmrcením svého konkurenta si pojistil jeho mlčení.
3: Tam byla potom psychologii konstatovaná taková netečnost nebo taková necitelnost, ale on byl v podstatě zvyklý, on neznal moc reálný život, ale byl zvyklý z těch videoher, co hrál, že prostě, když teda game's over, začneme novou hru. Jo, že si neuvědomil zřejmě v tu chvíli, že když někoho teda zardousím, tak nebude žádný reset nebo restart nebo něco takového, ale že to je konečné.
4: Psychologické zkoumání mladistvého vraha nejen v ordinaci znalce Slavomila Hubálka potvrdilo, že chlapec měl složitý životní osud.
3: Bylo zjištěno, že byl nějaký dysgrafik, dyslektik a i on tak nějak podvědomě podle znalců tíhl právě k počítačům, hracím automatům a podobně. Včetně ty přístroje eliminovaly ty jeho problémy, které on měl s psaným textem a podobně.
4: Kdyby byl Tomáš o pár měsíců mladší, čekal by ho úplně jiný trest. Takhle ale 15-letý chlapec předstoupil před soud a rozsudek ho poslal do vězení na 6 let. Trest si odseděl ve speciálním oddělení pro delikventy do 18 let.
5: To byl nejmladší vrah, kterého jsem kdy viděl. A on byl naprosto výjimečný v tom, že byl výjimečně inteligentní.
4: Podle psychologa Slavomila Hubálka se na osudu mladého vraha extrémně podepsalo defektní rodinné prostředí. Otec se pohyboval v kriminálním podsvětí. Matka střídala partnery, také recidivisty. A i ona za sebou měla sexuální delikty. Ve škole proto jen marně usilovali o nápravu chlapce s inteligenčním kvocientem 132. Sám Tomáš kriminalistům vyprávěl, že podle třídní učitelky je nejchytřejší žák ve třídě. Bohužel, ale s nejhorším prospěchem.
1: Vzpomněte si někdy na Dana?
2: Já? Teď v poslední době docela často.
1: A jak na něj vzpomínáte?
2: Třeba když jdu spát, jako jsem tam někde vidím, jako se mi někdy jsem tam někde o něm zdá.
1: Jako že byl dobrý nebo že byl špatný.
2: Z té stránky.
1: Myslíte si, že si zasloužil smrt za to, teda, co vám udělal?
2: Já myslím, že ne.
3: O tomhle s tom blondiáčkovi jsem už nikdy zaplet pánbu neslyšel. Doufám, že pochopil, že udělal něco špatně a že se systému podařilo ho napravit a že tím pádem je z něho řádný občan.

0: Poslouchali jste další díl pořadu Kriminálka.
1: Na Rádiu Praha.
0: Premiéru vysílá Český rozhlas Dvojka ve středu po 18. hodině. Rádio Praha.

svatební album Duren Duren. OMD nebo Duren Duren? Koho byste radši v pondělí večer z vinilu? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma nás zavede do světa špičkové robotiky, autonomních systémů a technologií, které mění nejen vědecký výzkum, ale také způsoby vedení moderního boje. Drony dnes dokážou samostatně mapovat neznámé prostředí, spolupracovat v rojích a fungovat i bez signálu GPS. Zároveň se staly jedním z nejvýznamnějších technologických prvků války na Ukrajině, kde proti sobě stojí stále dokonalejší stroje. Hostem pořadu je profesor Martin Saska, který založil a vede laboratoř výzkumné skupiny multirobotických systémů na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Krásný den.
3: Dobrý den.
2: A od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
1: Leonardo Plus.
2: Než probereme problematiku dronů, letajících robotů a aktuální výzkumy, můžete na úvod posluchačům říci, jak jste se k tomu dostal? Proč drony? Proč letající roboty?
3: Když jsem se vrátil z PhD studia v Německu, tak jsem řešil, kam dál. V té skupině, kam jsem se vrátil, dělali pouze pozemní roboty. Já jsem i PhD dělal na formace pozemních robotů. A tehdy za mnou přišel můj kolega Vojtěch Vonásek, který řekl, víš o tom, že francouzská firma Parrot nabízí dron. Může to být létající robot, ještě není. Neskusíme jim napsat, zda by nám jeden neposlali a zkusíme z něj udělat robot. A oni nám opravdu ten jeden poslali, vybrali nás mezi asi 7 týmů, kterým poslali robot zadarmo na zkoušku. I nám ho několikrát poslali znova, opravili, protože se rozbíjel. A tak jsme začali s dronama.
2: Jaký je rozdíl mezi dronem a létajícím robotem?
3: Já naschvál používám to slovo létající robot, abych zdůraznil, že my opravdu nemáme piloty. My máme umělou inteligenci, který řídí ten dron. Máme na palubě senzory, počítače a všechno se vlastně děje na té palubě. Stejně tak jako ve Hvězdných válkách, když lítají kolem ty drony a chodí drony, tak taky dokážou se pohybovat bez spojení s nějakým pilotem, operátorem. My chceme mít opravdu robotiku, která je schopná fungovat sama bez lidí.
2: Takže ideální termín je autonomní létající robot, pokud využívá třeba i tu umělou inteligenci.
3: Je to asi ideální termín, ano. Protože teoreticky může být i létající robot, který je nějak povelován tím člověkem. My samozřejmě toho člověka můžeme zahrnout do té řídící smyčky, kvůli bezpečnosti je to většinou požadované, ale umíme to udělat i zcela autonomní.
2: Každopádně o dronech řízených umělou inteligencí se dnes mluví jako o něčem, co už je téměř běžnou realitou, ale jaká je skutečnost?
3: Určitě na tom bojišti zdaleka nedosahují úrovně jako moji PhD studenti, nebo to, co my vlastně předvádíme pro konferenční články, ukazujeme na konferencích, děláme dema a podobně. Tam je ta propast ještě hodně veliká. V průmyslu, v omezených podmínkách, již se ta robotika nasazuje více a více i u těch dronů, ale stále je to v omezených podmínkách, takže vlastně ještě neexistuje řešení, které by bylo nasaditelné obecně na více úloh v různém prostředí. A toto bojiště de facto je tam. Prostě nevíte, jestli poletíte nad trávou, loukou, která je víceméně placatá, nebo jestli tam budou stromy, jestli tam budou budovy. A všechno tohle je obtížné, aby se to udělalo spolehlivě.
2: Za tu dobu, co se dronům věnujete, jak se to posunulo, jaký je vývoj a urychluje to ta válka?
3: Posunulo se to neuvěřitelně. Já si myslím, že je to opravdu nejrychleji snad se pohybující a rostoucí obor. Možná teď kromě umělé inteligence obecně, kde ten boom je samozřejmě také obrovský. A ta válka to urychlila tím, že my máme teďko mnohem víc financování, i stát nás podporuje prakticky ve všech projektových výzvách, je slovo dron a umělá inteligence zmíněna. jako taková ta válka to neurychlila, možná i zpomalila, protože samozřejmě spoustu mozků nám odebralo to a i spoustu zdrojů. Například je velmi obtížné získat baterie, protože baterie do dronů jsou teď opravdu jednorázová věc, kdy oni je použijí na kamikadze dron a tím pádem je pro nás velmi obtížné vlastně získávat baterie. I když ten, jakoby samozřejmě ty firmy na to reagují a toto bylo jenom zpočátku, teď už je to zase všechno zpátky a naopak rostou kolem nás firmy, které dodávají na Ukrajinu.
2: Drony se v poslední době často spojují s válkou, jak jsme zmínili v úvodu, ale už se méně hovoří o službě v civilní infrastruktuře. Kde je podle vás budoucnost dronů? Já jsem si napsala pár bodů, může to být sledování dopravy, sledování počasí, vyhodnocení přírodní katastrofy, nebo dokonce i sledování divoké zvěře.
3: Jsem si jist, že toho bude mnohem víc. Ať už teda stále zmiňovaná doprava balíčků nebo dron taxi, což si myslím, že teda přijde skoro až naposled a mělo by to přijít až naposled, přestože zase naopak to láká investory, takže je spoustu velkých firm, který už nasazuje, testují dron taxi, ale já bych začal těma bezpečnějšíma aplikacemi, které vlastně drony mohou přinášet a může to být třeba i dohled nad velkými průmyslovými oblastmi. Odlehlé areály, kde vlastně teďko nyní musí být nasazení noční vrátník, který opakovaně obchází perimetr, povrchové doly. Je to samozřejmě i v boji se živelnými katastrofama. Představte si scénáře, kdy je povodeň. Horská služba. Spoustu lidí mě kontaktuje a my to řešení pro ně máme teoreticky. My dokážeme ten systém vyvinout a demonstrovat, ale nyní je na firmách, aby z toho opravdu udělali ten produkt, který ty hasiči, horská služba, vodní záchranáři a mnoho dalších mohou používat ve své každodenní práci.
2: Jak to ale bude s bezpečností? Co když přijde někdo s nějakou rušičkou a takzvaně drony popadají na zem? Nebo budou tam nějaká opatření?
3: Teď se mě samozřejmě nahrála na smeč a tímto se vlastně moje skupina dlouhodobě zabývá. My dlouhodobě již řešíme bezpečný let bez GPSky a bezpečný let bez komunikace. A dokonce i ve skupině těch robotů. My jsme dlouhodobě tento výzkum museli složitě vysvětlovat a motivovat ještě před nešťastnou válkou na Ukrajině, kdy jsme vlastně říkali, představte si, že je nebe budoucnosti, které je plné dronů, které doručují zásilky, monitorují dopravu a dělají spoustu dalších věcí, které jste správně zmínila. A teď najednou někdo přijde a zaruší GPSku. Zaruší komunikaci. A nebo jenom začne nějaká bouře nebo něco, co vlastně dokáže udělat tyto systémy nespolehlivé. Pak přece nemůžeme všechno nechat nám spadnout na hlavu. V okamžiku, když to ponese ledničku, tak asi nechci, aby to spadlo někomu na hlavu. Tak my jsme začali vyvíjet systém, který toto dokáže vyřešit právě bez GPSky a bez komunikace s využitím pouze palubních senzorů. No a nyní, když jsem kdekoliv na konferenci, tak už to vysvětlovat nemusím, protože všichni chápou, jak je velmi jednoduché zarušit jakoukoliv komunikaci. Takže vlastně v tu chvíli ten náš výzkum, který začal teda už možná před 10 lety, dává smysl a najednou jsme hodně poptávaný, ať už v tom aplikovaném průmyslu ve spolupráci s těmi firmama, anebo i ten základní výzkum.
2: Kdy podle vás přiletí dron k vám domů s ledničkou bez GPS navigace?
3: Pokud se přestěhuji do Číny, tak zítra, protože tam už jako běžně možná nevozejí ledničku, ale tam opravdu již běžně křižují nebe desítky dronů v těch velkoměstech. Ta technologie už tady je. V Evropě jsme konzervativní, Úřad pro civilní letectví to zatím nikomu nepovolil a dělá dobře. Já si myslím, že ta technologie musí být tak vyspělá, aby jsme nestratili důvěru lidí. V té Číně v okamžiku, kdy se stane nějaká nehoda, tak se o tom veřejnost nedozví, pokud nebudou chtít, aby se dozvěděla. Což je samozřejmě u nás špatně. A já jsem teda vlastně zastánce práce Úřadu pro civilní letectví, přestože spousta mých vědeckých kolegů s nimi bojuje, nadává na ně, že jim dávají překážky. Ale já si myslím, že oni dělají svoji práci dobře. A my musíme být zodpovědní. A my jim musíme ukázat, že ta technologie, kterou vyvíjíme, už dosáhla úrovně, abych nechal ten dron letět nad hlavami svých dětí.
1: Leonardo Plus.
2: Vedete špičkový výzkum. Jaká je vaše největší konkurence? Je to ta Čína?
3: Konkrétně v tom našem výzkumném směru, což vlastně je rojování bez GPS.
2: K tomu se určitě dostaneme, k tomu rojování, to mě zajímá.
3: A bez komunikace třeba v lese, tak tam je náš největší konkurent, zrovna čínská skupina, profesor Feigao. Ale možná je to náhoda, že jsou zrovna to oni. Jo, není to proto, že by zrovna Čína tlačila nijak tady tu technologii, přestože samozřejmě drony jsou teď strategické pro všechny státy. Ale je to tam tato vědecká skupina, ale spoustu skvělých výzkumných týmů má Německo, Švýcarsko. Švýcarsko je dronová velmoc. A samozřejmě v Americe. Popravdě řečeno, Amerika a roje jako trošičku utichá. Těžko říct, jestli si tam dělají něco pod pokličkou nebo ne. Dřív to bylo mnohem častější potkávat tady ty lidi. My jsme i s jedním týmem z Ameriky byli na soutěži a v okamžiku, kdy jsem někam napsal, že budeme dělat roje, tak oni nám řekli, no ale v tu chvíli nesmíme jet, protože to je vývoz strategického know-how. A to bylo 2020 a dokonce možná 2017. My jsme na té soutěži byli dvakrát, já nevím, které to bylo. Takže je možné, že oni vnímají ty rojové systémy jako tak strategické, že ani nepublikují.
2: A když navštěvujete vy soutěže, tak nebojíte se, že vám někdo vezme to know-how? Že ho někdo okopíruje? To, na čem pracujete?
3: My jsme v tomhle relativně otevřený a zatím se nám to vždycky vyplatilo. My přece jenom potřebujeme mít kontakt se západním světem, s Amerikou. My jsme začínali výrazně níž, než jsou oni. Ta startovací laťka v Čechách je přece jenom nižší. Když se podíváte na žebříčky univerzit, tak ČVUT, přestože roste, tak není na tom zas tak dobře. Takže my jsme si museli udělat jméno. Nás museli vnímat celosvětově, aby jsme mohli být opravdu světový hráč. Proto jsme všechno nabízeli otevřeně. Dosud nabízíme náš hlavní systém otevřeně pro všechny. Už máme tisíce uživatelů z nejlepších univerzit na světě. A díky tomu potom, když třeba děláme tady letní školu, tak za náma přijede 250 lidí z celého světa z nejlepších univerzit, protože už nás znají a už ví, že tady děláme špičkový výzkum. Potom samozřejmě, když něco komercializujeme, buď ať už s naším spin-outem nebo s jinými firmami, tak už je to uzavřený a tam už si to know-how chráníme.
2: Jak velký je rozdíl mezi dnešními válečnými drony a tím, co už dokáže akademický výzkum?
3: Když vás pozvu na naše testování, dokážeme létat opravdu zcela autonomně. Je to autonomně pohybující se robot, létající v kompletně neznámém prostředí, dokážeme proletět lesem, budovou. Všechno, když si to můžeme připravit, je opravdu už wow. Já když jsem byl teďko v tom Německu na té soutěži, tak i pro mě bylo úplně úžasné vidět, že ten systém dostal takovýhle hlasový příkaz a prolétával to prostředí zcela sám, dokázal pochopit, co jsou budovy, co jsou auta, co jsou lidi. A potom třeba dostal příkaz přistaň vedle oběti, kterou najdeš, která má na sobě červené tričko a najdi nejbezpečnější plochu přistání. On si to celé naskenoval a vyhodnotil, že tady to je nejbezpečnější pro něj na přistání a přesně interpretoval pokyny toho jednoduchého hlasového vlastně příkazu. Takže toto na tom bojišti není určitě. Je to teda ze dvou důvodů. Je to proto, že přestože ukrajinští výzkumníci a vědci jsou dobří, na začátku byli dobří, tak oni začínali ještě na nižší laťce než my. A nebyli tam opravdu robotici. A za druhé, oni vyžadují spotřební zboží, které je levné. Náš i nejlevnější robot výrazně překračuje jejich vlastně požadavky, protože oni potřebují stovky, tisíce dronů a mají omezený rozpočet. Takže je to o ceně, je to o know-how, ale samozřejmě vyvíjí se to hodně, je spoustu týmů, spoustu firem, které pracují i na tom AI a robotice pro ty drony a pro ně je velmi zajímavé to nabídnout i takovýmto klientům, protože je to pro ně prostě vstupenka do velkého světa. V okamžiku, kdy mám razítko, že to bylo použito na Ukrajině a chci dál fungovat v obranném sektoru, tak je to nejlepší, co mohu mít.
2: Ale zní to trošku děsivě, když v kontextu války, toho, co se děje, slyším větu najdi muže v červeném tričku.
3: Zní to děsivě a je to děsivé.
2: Kde je ta hranice a kde je vůbec ten pojem etiky?
3: Je to pouze na ta morálka těch vývojářů a ani ne možná vývojářů, protože představte si, že já nevím, váš telefon taky může být zneužitý. Jo? Všechno, cokoliv, co kdy kdo vyvine, tak může být zneužito i pro špatný účely. Určitě. My třeba neděláme zbraně, my bychom do tohohle nikdy nešli, ale nedokážeme zabránit tomu, že třeba přispějeme v vývoji něčeho, co potom bude mít tady ten negativní následek a bude zneužito. Tomu se zabránit nedá.
2: Ale spolupracujete s armádou České republiky na téma obrana státu.
3: Ano, máme teď dva běžící projekty, které jsou motivovány potřebami České armády. My jsme otevřeni, diskutujeme s armádou, jsme otevřeni k tomu školit jejich lidi. Myslím si, že je jasné, že naše armáda musí mít znalce, které jsou na úrovni mých doktorandů, mých magisterských studentů. Jinak nemají šanci. Ten svět se mění tak a mění se tak rychle, že oni musí porozumět i tomu, co ještě nenajdou v katalogu, ale co se nyní vyvíjí. Protože to, co se vyvíjí, bude v tom katalogu za rok. Takže tam narážíme i, když s nimi vedu diskuzi, na fakt, že oni jsou zvyklí něco nakupovat, co přijde za rok, za dva, za tři. Jo? Jak dlouho se řešili ty proudové letadla, co nakupovali, jo? Tanky, všechno to trvá dlouho. A nyní, oni když si objednají něco za dva roky, tak už koupí prostě šrot, který není použitelný, protože za dva roky už to bude úplně někde jinde. Takže oni by teď měli nakupovat něco, co ještě neexistuje.
2: Jakým jiným způsobem se dá zneškodnit, dejme tomu, nepřátelský dron nebo letající robot, například bez využití střel nebo stíhaček?
3: My máme dlouhodobý výzkumný projekt, který se přesně na tady to zaměřuje. Ten dron je schopný vysunout síť pod sebou a pomocí palubních senzorů přesně lokalizovat ten letící objekt a chytat ho do sítě. U mě v týmu na tom pracují vlastně dva doktorandi a i seniornější výzkumníci a spoustu studentů. Spolupracujeme i s firmou Eagle One, která vlastně tady tu naši technologii dotahuje do produktu a nabízí. A ta motivace je přesně taková. Chytit jemně ten dron, aniž bychom ho třeba i poškodili, dostat ho na bezpečné místo, kde policie může vyšetřovat, co se stalo, a zároveň neohrozíme lidi v okolí. Protože něco jiného je, jak říkáte, střílet do těch dronů, což se samozřejmě dá akceptovat na bojišti, což se dá teda nyní i akceptovat hold nad městem v Ukrajině, ale nemůžeme střílet do dronů nad letištěm tady v Praze. Doufejme, že dlouho to nebudeme muset dělat.
2: Vyvíjíte autonomní roboty, které dokážou sami vnímat okolí, plánovat pohyb. Co všechno ten dron musí umět, aby se z dálkově ovládaného stroje stal skutečně autonomní robot?
3: Pokud se bavíme o jednom robotu, tak on musí hlavně vědět, kde je v prostředí. Pokud se pohybuje s GPS-kou, je to relativně snadné. Má prostě souřadnice GPS signálu. Ale v okamžiku,

0: částí na milimetr v těch velkých komplexních prostorách strojoven, kde je to opravdu složité prostředí. Takže to první, co nejdůležitější je, aby věděl on sám, kde je. Pokud má spolupracovat s ostatními roboty, musí ještě vědět, kde jsou ty ostatní roboty. Musí mít senzory, které vnímají to okolí a které vnímají ty okolní roboty. Dále musí vědět něco o tom prostředí. Vyhýbat se překážkám, to je základ, takže on musí detekovat překážky, tuto informaci si může i sdílet s těmi svými kolegy a pokud by dostal povel takový, jak jsem zmiňoval, najdi člověka v červeném tričku, který leží pod stromem blízko budovy, tak musí pochopit, co je strom, co je budova, co je člověk, co je červená a dokonce i třeba chápat vlastně smysl abstraktnějších pojmů. Leď někam, kde předpokládá, že by mohlo být zaparkované auto. Takže on musí pochopit, že pravděpodobně to bude parkoviště nebo cesta a když tam to auto nenajdu, tak to bude někde, kam to auto se může dostat. Takže nezačne hledat na střeše budov.
1: Teď konečně ty roje. Velkým tématem ve vývoji dronů, respektive letajících robotů, je tedy dnes let v roji. Tak co je na koordinaci desítek, stovek dronů nejtěžší, technologicky nejtěžší?
0: Všechno. A tady zase musíme asi nadefinovat ten pojem roj, protože každý ho chápe jinak. Ta vědecká komunita ho roj chápe takový, jako jak lítají špačci nebo holuby v hejnu. Jsou to jedinci, kteří vlastně každý by měl být velmi podobný, jsou hodně blízko sebe, dokáží letět v kompaktním roji a využívají to, že mají ty jedince kolem sebe. Ať už je ta motivace ochrana proti predátorovi nebo například hledání zdroje jídla. Ta motivace z přírody je různá a pro nás dronaře ta motivace může být také různá. Pokud se teda zaměříme tady na tady tu problematiku, což je to moje vědecké téma už posledních asi 10 let, možná i déle, tak tam opět nejdůležitější je vědět, kde jsou ty moji sousedé, kde jsou ty ostatní jedinci toho roje, nebo alespoň vědět, kde jsou ty nejbližší sousedé v tom roji. Ty špačci, kterých může být 10 tisíc, oni samozřejmě neví, kde je všech 10 tisíc kolegů, ví, kde je kolem nich 7, možná 10 jedinců. A oni zjistí jejich polohu, ale pravděpodobně to nestačí. Dřív dlouhé roky si ta komunita myslela, že stačí jenom vědět, kde jsou ty ostatní. My jsme dlouho se snažili tuto informaci využít. Naše rojové systémy jsou mnohem pomalejší a mnohem méně dynamičtější, než jsou roje ptáků. Takže jsme nyní ve spolupráci s biologií začali tento problém studovat opravdu hlouběji a začali jsme i jim pomáhat pochopit, co se v těch hejnech vůbec děje.
1: Na co jste přišli?
0: No, já mě spoustu zajímavých věcí, pro mě to bylo úplně jako, já jsem tohle vůbec nevěděl. A my jsme třeba teďko využili robotickou technologii, kterou jsme nasnímali hejna holubů, špačků pomocí velmi rychlých kamer, stereo kamer. Dokázali jsme díky tomu získat přesnou pozici těch jedinců v tom roji, těch ptáků, ale i například jsme schopni detekovat frekvenci toho, jak mávají křídly. A i tvar jejich těla, tvar těch křídlů, pohybu toho těla. A zjistili jsme, že tato informace se propaguje v tom roji velmi rychle. Takže oni nečekají na to, až ten jedinec před nimi změní tu pozici. Oni reagují už na to, že on začíná natáčet křídla, začíná mávat, protože pak předpokládají, že zahne doleva. Jo? A vy, když třeba jedete na kole a držíte se za někým, tak vy taky nečekáte, až on opravdu změní tu pozici, nebo ty, co závodně jezdí v tom pelotonu. Ale oni už taky vnímají to, že se ten před nima naklonil a že začne zahybat doleva. A nakloní se taky, jinak by bylo pozdě. Takže my se vlastně snažíme teďko pomoci těm biologům opravdu pochopit ty principy toho, jak se šíří ten signál v těch rojích, jak oni to vlastně dělají, jaký senzory oni používají, protože to nemusí být jenom oči. Můžou oni vnímat i proud vzduchu, protože mají velmi citlivé pera na křídlech. A snažíme se tady ty poznatky přímo integrovat do vývoje toho našeho robotického systému, aby my jsme jednou mohli také létat takto agilně a měnit rychle směr a třeba jednou moci být i 10 000

0: dronů najednou.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl profesor Martin Saska, vedoucí výzkumné skupiny multirobotických systémů na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Moc děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podrobnosti k tomuto tématu probereme v delší verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat ji můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.